Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Aha.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: About to do some big boy shit.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z větových zásob Rádia Wave.

0: dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Bye.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Listen up.

Spot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 000, chci prostě něco, co mě vizí, jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je sobota 10.10. Brie Runway dozněla v 10 hodin dopoledne a dělá nám tak pomyslný most mezi rapovým budíkem a víkendovým on-airem s Michalem Lyrý, který právě startuje. No a začneme energicky s Fulcrumem a taky Rose Grey, která běží z klubu přímo do naší náruče.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Rose Grey nám načala víkendový playlist a zároveň 4 společné hodiny na rádiu Wave. Po cestě ke 14. hodině nás čekají ukázky z fasád chudáčků, kteří řešili těstoviny. Po 13. si pustíme ukázku z audioknihy, no a už za pár minut si dáme takový cross hotspotu a stělesnění. Určitě si taky rozdáme pozvánky na kulturní akce a ve víkendovém playlistu nebudou chybět ani hudební novinky. No a samozřejmě hromada další muziky. A když už je řeč o těch novinkách, vidím jako další v playlistu duo Blue One D a jejich nedávnou novinku, která už nějakou chvilku u nás v rotaci je, jejich track X.

0: končí.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave, děláme vlny.

0: 16 minut po desáté přichází první podcastová ukázka víkendového on-airu. No a je to hotspot a stělesnění. Čelist, lícní kosti, obočí, sítě vám během pár vteřin vysvětlí, co je na vašem obličeji špatně a hned vám taky nabídnou řešení. Od lymfatické masáže přes botox až po výplně. S autorkou série stělesnění Adélou Šponerovou mluvili o tom, proč ze svého těla děláme seznam úkolů, kdo na naší nespokojenosti vydělává a taky co všechno nám sociální sítě dokázaly namluvit o vlastním těle. Nová epizoda Hotspotu je už nyní na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Tady už je krátká ukázka.
1: Teď nedávno nám vyšel právě díl o tý jako Dead Girl, o tom jako fakt fitness těle a tam mi přijde jako fakt hrozně nejtěžší vlastně ty slupky, ono u všeho tohohle tělesného je to těžký jako odloupnout, ale u tohohle zvlášť, protože vlastně tam se jako spojou všechny ty atributy, které jako se hrozně cenějí, že prostě, když jsi disciplinovaná, Sáro, tak to je super, mm-hmm. jako by Sára a řekne ti to mamka, babička, spolužáci, jako by nikdo ti neřekne, že možná je to divný a vlastně to fakt jako to rozloupnout.

0: usknutí toho, do jaký míry to pochází ze mě, že jsem chtěla cvičit a přesně jako, že mě bavilo jít si zaběhat a do jaký míry to vždycky bylo vlastně dominantně o tom, že jsem jako aspirovala na něco, jako fakt mi to dlouho trvalo a doteď vlastně nevím u toho, když cvičím a starám se o sebe, jak moc jako se mi chce a jak moc je to nějaký naučený vybití energie, že to jsem vlastně jako měla nějakou dobu, že jsem už byla tak zvyklá přeci každý den chodit, tak vlastně najednou si fakt cítila takový mravenčení, když se jako nešel, že tam se jako fakt hrozně za mě spojuje hrozně vrstev a taky jako hrozně atributů, co ta společnost miluje, jako produktivita, cílevědomost, jakože vlastně všechno tohle u toho ti nikdo neřekne, že přece děláš něco špatně nebo že se staráš o svoje jídlo, tak to je přece super, ne? Že řešíš kalorie nebo že chodíš brzo spát, ale vlastně jako pokud se to stane rigidní, tak prostě, což se skoro vždycky stane, protože prostě ti sdílí ta třeba sociální sítě, ti sdílejí ty návody na ten život a vlastně jako třeba mladá se nedokážeš jako odhadnout, jak to máš dělat jako podle sebe, tak no.
1: Jako já tam cítím vždycky takovou jako hranici nebo takový jakoby test, takový lakmusový papírek je vždycky podle mě v jakýkoliv věci, ať už jde třeba o fitko nebo o stravu, tak v momentě, kdy si představíš, že bys to neudělala tak, jak bys měla, tak jako co s tebou ta věc udělá, jestli jako najednou v sobě cítíš nějakou jako úzkostnou reakci na to, jo, tak tam jo. Jakoby vždycky si řeknu jako tak to už je jakoby blbý. Tady jakoby to začíná přesahovat někam, kde už bychom měli zpozornět, ale v momentě, když seš úplně v pohodě, že prostě si zaběhat nejdeš, nebo že si dáš večer mekáč, nebo cokoliv, tak tam si myslím, že jakoby pořád ta hranice ještě jakoby je, že to je zdravý.
0: Jako je to za mě vlastně furt nějaká jako celostní práce i na nějakým duševním zdraví, protože si myslím, že to právě se může dostávat do všech oblastí, že jo, nejenom těchhle těch tělesných, ale i toho, jestli třeba chci být strašná kariéristka, jako vlastně odkud to pochází, z jakého místa. Takže jako celý tohle to ohledávání těch hranic a nějakých jako mých ideálních nebo toho, co bych doopravdy chtěla, jako probíhá na pozadí nějaký jako větší terapeutický práce, že vlastně to jako hodně to řešíme skrze to, co teď doopravdy potřebuješ, což je pro mě jako vlastně věta, kterou jako jsem, nevím, začala stýchat poprvé před 4 lety, jakože do té doby jako pro mě nic takového jako co cítíš a co potřebuješ, moc jako neexistovalo a moc jsem nedocházela pochopit, proč se mě na to někdo ptá, teď jako já dělám věci tak, jak se mají dělat.

Titanic doznívá krátce minutku před půl jedenáctou. No a my teďka na chvilku zamíříme do naší zprávařské sekce Wave News. No konkrétně se podíváme na umělou inteligenci. Agent AI vyvinutý společností OpenAI se totiž naboural do klíčových webových stránek australských ministerstev. Když pak americká organizace incident oznamovala australské vládě, tak k sepsání e-mailu využila umělou inteligenci. Podle serveru Guardian Australia právní a bezpečnostní týmy OpenAI použili umělou inteligenci k vygenerování části textu e-mailu a včetně výběru slov a formátování zprávy. Zdroj obeznámený s incidentem uvedl, že konečný e-mail zkontrolovali lidé, stejně tak byli zodpovědní za samotné odeslání komunikace do schránky Services Australia. Tam e-mail dorazil 10. září, tedy téměř 3 měsíce poté, co AI agent americké společnosti v červnu získal přístup ke statistickému portálu Medicare a dalším systémům australské vlády, píše to server News24. Na otázku, proč OpenAI i hned poté, co se o události dozvěděla, nekontaktovala přímo vládní ministry, hlavní strategický ředitel společnosti Johan Kwon odpověděl, že se jednalo o chybu. Píše to zpravodajský portál BBC. Po těchto incidentech společnost prý zavedla do svých tréninkových prostředí další opatření. Co přesně znamená další opatření, to nevíme, uvedl Kwon před 12členným výborem, který se zabývá umělou inteligencí a jejím dopadem na Austrálii. Tak tahle zpráva určitě není první, no a pochybuju, že bude poslední. Kdyby vás zajímaly detaily, určitě vás odkážu na naší zprávařskou sekci Wave News, protože my už teď míříme zpátky do víkendového playlistu. Před námi je Smack Up Money, Snail Mail anebo Jessie Ware.

Jesse Ware společně s Roisin Murphy téměř za námi. Naopak před námi ve víkendovém playlistu jedna z novinek. Britské trio Say Now zatím vydávalo jen singly. S tím novým Met My Match nicméně Amelia, Medi a Issy ohlásili svoje debutové EPko, které vyjde v listopadu. Pod skladbou Met My Match je podepsaná mimo jiné i Pink Panthers a vrací nás na začátek tisíciletí k dívčím britským popovým skupinám, jako byly Sugar Babes nebo Atomic Kitten.

0: Zimbabsko-australská raperka TK Maidze na svým afrobeatem natlačila do závěru první společné hodiny. Je 10 hodin a 52 minut, no a tak ještě Viktor Ory a Anna Vaverková, no a pak už pomalu načneme 11. Čekají nás chudáčci, tedy Adam a Petr a jejich vzdělávací okénko, tentokrát o těstovinách, no a taky si dáme divadelní kulturistán.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
1: Svět na dosah.
2: Casablanca.
1: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
2: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Radio Wave.

0: 11. jsme načali za doprovodu Karolíny Beranové a taky hyperpopového dua Frost Children. No a ještě než si pustíme slíbené chudáčky, máme tu jednu ze středečních novinek v naší rotaci. Big Dead Trapen fungují už na scéně nějaké 3 roky. Jejich největší boom přišel s jejich eponymní debutovou deskou, kterou vydali letos v květnu. V čem jsou oba rapeři dost specifičtí, jejich norský dialekt. Pochází totiž z odlehlého regionu Telemark, jehož dialekt do sebe míchá i prvky staré norštiny. No a to všechno spojuje atmosférická a nekompromisní produkce od Subaru, kterou můžeme slyšet i na jeho novém singlu, který doputoval k nám do rotace. Single doplňuje i klip, který podobně jako jejich ostatní klipy využívá jako pozadí přírodu norských lesů a pláží. Kdybyste ten klip hledali, najdete ho v sekci hudebních novinek na webu Rádia Wave, takže tady už Subaru.
1: Novinka.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny. Beyond stereo. Listen as loud as you can.

0: shake it.
1: Joey Valens, Bray a taky JPEG Mafia, 15 minut po 11. A to je i přesně čas na další podcastovou ukázku. Chudáčci totiž probírali tvary těstovin, kterých je podle veřejně dostupných zdrojů víc než 300. Z jakého důvodu jsou chudáčci v týmu Babica, co obnáší vyprošťovací salát, no a kdo si nakonec až do dna vylíže talíř z paprdele. To všechno se dozvíte v nové epizodě, tady už je ukázka.
2: Máš špagetu.
3: Jasně, ten nejtenčí, to je jak nit.
2: Ta je nejtenčí. Potom je, pak jsou lingvíne.
3: Lingvíny, to je důležitý, to je hlavní postava.
2: To jsou sploštělý špagety.
3: Hlavní postava Ratatouille.
2: No.
3: Lingvíny, pardon.
2: Ano. Pak jsou taliatele, to jsou široký plochý nudle.
3: Jasně.
2: A pak jsou papardele.
3: A ty jsou ještě širší.
2: Ty jsou ještě širší, to jsou takový ty, jako, to jsou stuhy. A oni se... si to správně chápu, tak každá ta těstovina, kterých je, typni si, kolik je tvarů těstovin.
3: 32.
2: 300.
3: A teď jako, když jsem to říkal, jenom přidej nulu prostě.
2: 300.
3: Uklidni se hlavně, jo, prosím tě, ty jsi prostě rozčílený od začátku a ty to na mě předášíš. Tak 300, no.
2: 300
3: druhů těstovin.
2: No, 300 druhů těstovin.
3: Tak má to není úplně těžký, ne? Jednou do ní střihneš a prostě máš 301.
2: No jasně, ale spíš jako proč jich je tolik?
3: Není to jako takový, jakoby folklorní, jako v každém území se dělali jinak?
2: No tak asi taky budou mít nějaký takhle jako geograficky...
3: Až etnický možná.
2: Typizovaný, ale já vím, že jako ono se to mělo, nebo každá ta těstovina se hodí k jinému druhu jídla. Mm-hmm. Jako a měla tím svým tvarem by měla nějak...
3: Připomínat to jídlo, který mu je?
2: No to vlastně vůbec ne. Jakože k čemu by tím pádem se hodili špagety, že mají připomínat ten nastrouhaný ajdam?
3: No, třeba. jako správný špagety se jedí stejně dlouhýma ajdamovýma páskama takovýma.
2: No, přesně tak tohle. Což je teda, by the way, takový jako, to je můj těstovinový fuck up. A myslím si, že nejenom můj. A to sice, když jako jsme byli v Itálii na dovolený s naší kamarádkou, Kamilinou spolužečkou Karol, tak prostě s rodilou Italkou, ač teda poloviční, tak ale rodilou Italkou
3: to
2: jsme
3: nevadí.
2: Jako brázdili severní Itálii. Byli jsme v restauraci a my jsme se s Kamilou prostě, co by tady jako gastrosexuální foodies prostě snažili jako tam flexit tím, že samozřejmě víme, že se špagety jedí vidličkou a lžící. A ona na nás právě koukala.
3: A ono to tak není. Ale...
2: Ono to tak není, no. Myslím, ona říkala, no ale to je prostě, to je jako česká věc. Mm-hmm. Ono teda, já to taky jim rád, protože ono to je praktický.
3: To fakt dává smysl. No.
2: Ale on říkal, no ale to jako rozhodně není, no, není
3: ten true school, jako,
2: a není to jako prostě, teď nevypadá to jako Italové, ale vypadá to jako, že jste prostě
3: Evropan, který přijel
2: na Mácháči, prostě. Jste si zaplatili o hvězdičku lepší hotel.
3: Jasně, ale díky, cením, že nemáte plastový příbor.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Půl dvanáctá se přibližuje a s ní se přibližuje i slíbený divadelní Kulturistán, ve kterém se podíváme jak do Prahy, tak do Brna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ta první pozvánka je tedy pražská, a to konkrétně do Alfréda ve Dvoře. Ještě bych měl asi doplnit, že obě představení, oba typy jsou na pondělí 12. Tedy v Alfrédu ve Dvoře od 20 hodin Matko Boží Vyžeň Putina. Asi všichni mají v paměti skandální případ, kdy dvě členky Pussy Riot skončily v nejtvrdší věznici na Sibiři. Ve scénické kompozici Matko Boží Vyžeň Putina se tvůrci k příběhu vrací a rozkrývají různé souvislosti, historii moskevského chrámu, korupci ruské pravoslavné církve i vývoj Putinova ideologického jazyka. Tři herečky, vokalistky střídají litanický zpěv, skandovaná hesla, ironické glosy, naštvané výkřiky a taky tichý žal. No a tohle všechno doplňuje hudební vstupy živé kapely. Takže v Alfrédovi ve Dvoře od 20 hodin v pondělí. Taky v pondělí, ale v brněnském Hadivadle budou od 19.30 hrát Vyhnání Gerty Schnirch. Příběh o vině Čechů a Němců, o tom zda je možno odpustit anebo porozumět. Je to dramatizace úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Vychází z historických událostí nedílně spojených s minulostí Brna. Konkrétně zobrazuje takzvaný brněnský pochod smrti a osudy jeho účastnice Gerty Schnirch pocházející z německo-české rodiny. No a mimochodem zítra v televizi startuje dvoudílné filmové zpracování tohoto příběhu. Takže pokud byste chtěli předtím, než to zhlednete v televizi, vyrazit do divadla, tak v pondělí máte možnost v brněnském Hadivadle.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
5: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
6: Byly věci, které nešly říct.
7: Kde je moje dítě?
6: Sama víš, jak se k ní chovala.
1: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
8: Babi!
9: Proč mě nemáš ráda?
6: Mluv sakra, já to snesu.
1: Gerta Schnirch.
10: Kolik těl je masový hrob, pane?
1: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.

Hana Jadagu a její love song My Love už téměř za námi. Naopak ve víkendovém playlistu další z novinek. Marilyn Manson se po experimentech s elektronikou a tvrdými beaty vrací k trošku dřevnějšímu kytarovému zvuku. Jejich novinka Cheap Fashion pracuje s velmi úspornou nástrojovou paletou. Songy jsou oholené na kost a zpěvák Adam Dragoon upozorňuje na to, že heroismu kapel a celebrit není radno věřit. Namísto slovenských politických témat se texty nových skladeb odehrávají výhradně v pražských kulisách. Úsečný track s názvem Exem, který doputoval i k nám, vypráví o tom, jak osobní problémy brání v hrdinství. Namísto cesty na protest vás občas prostě může doma potrápit vyrážka.

0: Novozélandská zpěvačka, multiinstrumentalistka a taky vášnivá gamerka Pip Brown aka Lady Hawk začala uzavírat další hodinu ze sobotního On Airu. Boy Genius a taky Anthony González nás doprovodí do toho pravého poledne, no a my se pak už překlopíme do druhé poloviny víkendového On Airu. Čekají nás Fasády a taky si po 13. hodině pustíme ukázku z audioknihy Rádia Wave Apotéka Agnes Divotvorné, kterou načetla herečka Eva Hacurová. Trocha toho audio fantazie je, myslím, přesně to, co se hodí k dnešní deštivé podzimní sobotě. To všechno ale až v následujících hodinách odpoledního vysílání.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Dvě hodiny za námi a ještě dvě před námi. My už jsme se překlopili přes 12. hodinu, tak jak se říká, dobrou chuť, pokud právě odbědváte, no a nebo dobrou chuť, pokud teprve obědvat budete. Každopádně povíme si, co nás čeká za tu nejbližší muziku. Americko-honduraská hudebnice Empress Off společně s Blood Orangem, pak newyorská zpěvačka Jayla a nebo A$AP Rocky. No a v playlistu 12. hodiny nás nemine ani novinka plzeňských Ida de Young.

0: A$AP Rocky, 16 minut po 12. hodině v odpoledním vysílání Rádia Wave. No a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Jeho hosty byly Marie Ševčíková, spoluzakladatelka projektu Mapa Mátky, a taky architekt Štěpán Beneš. A vysvětlují, jak se naučit číst město a proč na to nepotřebujete vystudovat architekturu. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: A pořád tu kroužíme kolem té otázky, kterou já jsem vyslovila v tom úvodu, a to je, jak se na ty stavby naučit dívat, jak se je naučit číst, což si myslím, že je něco, co právě vy se snažíte nás učit, nebo co se snažíte dělat. Tak Štěpáne, kdybys mi měl dát nějaký rychlokurs na to, když teď půjdu na ulici, jak mám najít to, co je architektonický skvost a na co se ani nemám dívat, tak jak to mám udělat?
2: Řekl bych, že v architektuře, vzhledem k tomu, že to je umění, tak na umění si každý může udělat vlastní názor. Nejsme stavaři, aby jsme dokázali zhodnotit, jestli ta stavba je kvalitně postavená, jde čistě o nějakou estetiku, kterou si každý určuje vlastně sám podle sebe. Takže určitě neexistuje žádný jakoby správný návod tomu si říct, jako tahle stavba je ošklivá, tahle stavba není. Možná, že vlastně nejzákladnější věc, kterou se často snažíme popisovat i na našich komentovaných procházkách, tak je nějaký příběh té stavby, možná v kontextu historickým, architektonickým, obecně v té době, takže to je třeba něco, co my ukazujeme, spíš než jako fyzickou krásu té stavby, že bychom řekli, podívejte se tady, ale ta stavba má hrozně hezkou soubor pilastrů a volut a bůh ví co.
1: Tak pojmy, spíš, architektonické pojmy.
2: Architektonických pojmů, tak se spíš snažíme ukázat, tahle ta stavba vznikla v této době, postavili nějaký člověk s nějakým záměrem a třeba v té době to bylo naprosto revoluční pojetí architektury, které se nějakým způsobem vymezovalo vůči jako architektuře těch starších generací.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: pondělí odstartoval nový soutěžní ročník hitparády neobjevených. Pokud jste se nestihli seznámit s novou porotou ve složení Idea, Tokyo Drift a hlavně s první sedmičkou nasazených tracků, a pokud nevíte, kdo bude cut a kdo spíš plácal po zádech, kdo se stal arbitrem Coolness a Swagu, tak můžete v repríze ladit premiérový díl Startéru 2026-27 dnes od 15 hodin s Martinem Šolcem, Filipem Černým a porotou za mikrofony.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým.
2: Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 15 hodin na rádiu Wave.

0: Indie folková kapela Aida the Young letos vyhrála hudebně exportní projekt Checking a v rámci téhle výhry vznikl i videoklip k jejich novému singlu Trust Your Daughters. Skladba je druhou ukázkou z připravovaného alba Sing in Reverse, které vyjde na konci října a kapela na něm posouvá svůj původně folkový zvuk k experimentálnějšímu mixu elektroniky, alternativního rocku a taky psychedelických poloh. No a po vítězství v Checkingu tuhle kapelu čeká taky mimo jiné lednové vystoupení na prestižním evropském showcaseovém festivalu Eurosonic v nizozemském Groningenu, kde Radio Wave určitě nebude chybět. Takže tady Aida the Young a Trust Your Daughters.
1: Novinka na Radio Wave.

0: První odpolední hodina téměř za námi. Aiko se svým alteregem a taky angličtí Pale Blue Eyes nám tu 12. kompletně uzavřou. No a nám už pak nezbyde, než odpálit finální program sobotního On Airu. Čeká nás ukázka z audioknihy, ideální k dnešnímu počasí. A taky si povíme něco o novém audiotripu, který startuje už v pondělí. Tahle země není pro ženský. Je 12 hodin a 52 minut a vy stále ladíte víkendový On Air s Michalem Lirý.
1: Buchty. Bucha.

0: 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Angličtí postpunkoví Dry Cleaning a taky Adam the World odpálili program 13. hodiny na rádiu Wave. No a ještě než si pustíme ukázku z mysteriózního fantasy, máme tu další porci muziky. Táňu Lvovskou, Jít společně s FKA Twigs a taky novinku pražského rapera Dan Zvuna, který po lednovém nadhledu přišel na začátku října s novinkou Víc. Skladbu První Chain produkoval I Don't Worry a jak název napovídá, Dan Zvun v ní mluví o své cestě vzhůru na rapový trůn. Takže tady Dan Zhun, pak Táňa Lvovská a Jít.

0: Seriózní fantazy, které napsala Kateřina Šardická a načetla herečka Eva Hacurová. 7 čarodějek, 7 magických darů, 7 příběhů o osudu a odvaze se mu vzepřít. Když jedna z nich za záhadných okolností zmizí, nikdo není v bezpečí. Tuhle tu audioknihu u nás můžete slyšet do 29. listopadu. Tady už je krátká ukázka, ideální na podzimní počasí.
1: Ve vzduchu visí něco zkaženého, něco podlého, snad i zvráceného, něco, co připomíná rostlinu hnící od kořenů. Toho rána obyvatelé Hvozdu vycházejí před domy, roztahují závěsy a otevírají okenice, aby je uvítala mlha. Ne však tajuplná, lehká, nadýchaná přikrývka, co k podzimu patří, ale hustá, nepropustná kaše, která odrazuje od toho, abyste vůbec vystrčili nos z postele. S ní přichází námraza a sychravo, co zalézá pod nehty. A ještě něco dalšího. Něco, co se nedá dost dobře uchopit. Abyste rozuměli, do Hvozdu podobné pocity obvykle nepatří. Hvozd je bezpečným místem, útočištěm, kde každý s každým vychází, kde se všichni sousedé znají jménem a vzájemně si pomáhají. Místem, kde ostatně chce žít každé stvoření, každý kouzelný tvor z širého okolí a každý je zde také bez rozdílu vřele vítán. Za jiných okolností by náhlou změnu počasí a nálady možná nevnímali tak silně, ale podezření budí den, kdy k tomu dojde. Samhain je podzimní svátek mrtvých a nachází se na půli cesty mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem. Je to čas, kdy lidé musí stanout tváří v tvář svým démonům a strachům. Je to období, kdy je vše možné.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Amélie Siba doznívá 3 minutky před 1:30 a já tady pro vás mám pozvánku k večernímu vysílání, k poslechu večerního vysílání Rádia Wave. Pokud chcete při dnešní deštivé sobotě si dát trošku intelektuálního šlofíka, tak ideální od 19 hodin buchty, protože buchty se bavily o tom, k čemu je dobré zahradní jezírko, co se dělá na dětském puťáčku a jaké jsou momentálně trendy ve stříhání vlasů. Do buchet totiž dorazila kadeřnice Jana, které se Ivana a Zuzana mimo jiné vyptávali, co teď v oblasti účesu takzvaně trendí a taky zda si lidé v krizi obvykle stříhají o finu. Dnes od 19 hodin v repríze Buchty.
1: Buchty. Bucha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty. Nejnovější díl poslouchejte znovu. Dnes od 7 večer
2: na rádiu Wave.

Už 12. října, tedy v pondělí, startuje nový audiotrip o holčičí pomstě. Nese název Tahle země není pro ženský. S Karolínou Knězů, Marií Anou Myšičkovou a Janem Hájkem v hlavních rolích. Je to 5 dílů plných prachu, krve, absurdních situací a taky špatných rozhodnutí, ze kterých už není cesta zpátky. Seriál napsal a režíroval Tomáš Rályš, který má na svém kontě 3 první místa v prestižní dramatické soutěži ceny Evalda Šorma a navíc je taky laureátem ocenění Talent roku 2023 v cenách divadelní kritiky. Takže už 12. října na rádiu Wave Tahle země není pro ženský. Audiotrip rádia Wave.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Britský rapper a MC Skepta nás nekompromisně vrhá do finále sobotního On Airu. Je 13 hodin a 50 minut a tak už nám moc času nezbývá. O ty poslední minuty se postarají zástupci tuzemské scény a ve 2 hodiny už začne Impact s Adélou Šponerovou. Spojenými státy totiž otřásla kauza údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě. Otevřela se znovu poté, co bývalá studentka zažalovala prestižní Ivy League školu s tím, že ji dostatečně neochránila. Mohlo by se něco podobného stát i u nás v Česku? O tom už se Adéla bavila v novém Impactu s ombudsmankou Univerzity Karlovy Kateřinou Šámalovou a taky výzkumnící Zuzanou Andreskou. No a hned po Impactu odstartuje v 15 hodin repríza premiérového dílu nové sezóny Startérů s Martinem Šolcem, Filipem Černým a porotou ve složení Idea a Tokyo Drift. No a hlavně taky s první 7 nasazených tracků. Takže laďte dál odpolední vysílání Rádia Wave. Já už se teď loučím, ale ne nadlouho, protože úplně ve stejný čas jako dnes se uslyšíme i zítra v nedělním On Airu od 10 do 2 odpoledne. Teď už se mějte opravdu krásně, užívejte i když deštivou sobotu a čus.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: My stále málo věříme, že toto se může v prostředí lidí, notabene lidí, kteří jsou vzděláváni na to být elitou společnosti, takže se to může stát.
3: Odsouzený Dominik Feri usiloval o založení obdobného spolku na právnické fakultě v Praze, který pojmenoval právě v tom řeckém stylu Kappa Omega, tuším. A co je typické pro ta bratrstva, je nějaká jako mizoginie a prostě nenávist k ženám.
2: Jdeme na koleje, jdeme trávit společně volný čas, výjíždíme také na konference, to je taky velice zvláštní takové hraniční prostředí.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
5: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Spojenými státy otřásla kauza údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě. Otevřela se znovu poté, co bývalá studentka zažalovala prestižní Ivy League školu s tím, že ji dostatečně neochránila. Mohlo by se něco takového stát i v Česku? A jaké mají tuzemské univerzity nástroje, aby takovým případům zabránili a případně je řádně vyšetřili? Ptát se budu na to Kateřiny Šámalové, ombudsmanky Univerzity Karlovy. Hezký den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A taky Zuzany Andresky, expertky, která se věnuje výzkumu sociálního bezpečí na univerzitách. Hezký den, vítejte i vy.
6: Dobrý den.
5: Tak Zuzanu, začnu u vás. Ten případ prošel asi všemi médii, vyjádřilo se k tomu opravdu hodně různých lidí. S tím týdenním odstupem, víceméně týdenním odstupem, co vás na to možná nejvíc překvapilo, šokovalo, naštvalo? Zkrátka, jaké tam jsou emoce za vás?
6: Díky moc. Já myslím, že to je případná otázka na ty emoce, že to jako nejde oddělovat tu racionální složku a tu emoční a to, co pociťuji já a co jsem zaznamenala ve svém okolí, ať už odborném nebo obecně ve svém okolí, je velká míra zděšení a nějakého jako probuzení pocitu strachu, který si v sobě asi hodně z nás jako žen nebo nějakých jiných příslušníků menšin neseme. Takže primárně asi ten strach a částečně nějaká naděje. Já vidím nějaký záchvěv jako hnutí Me Too, jako jsme zažili a že možná je to příležitost to téma znovu otevřít a přispět k jeho řešení.
5: Kateřino, pro vás, co si z toho vlastně odnášíte jako ombudsmanka té největší české univerzity?
2: Já se přiznám, že jsem tu kauzu konzumovala profesně, to znamená, že jsem, jakkoliv se to může zdát zvláštní, že jsem pociťovala vlastně jako vděk za to, že ta kauza ne, že vznikla, ale za to, že získala mediální pozornost, protože domnívám se, že my stále málo věříme, že toto se může v prostředí lidí, notabene lidí, kteří jsou vzdělávání na to být elitou společnosti, takže se to může stát. Takže a současně se mi to provázelo s, neříkám se stejnými, ale obdobnými situacemi, které řešíme na Univerzitě Karlově a myslím si, že to je moc dobře, že byť vzdálený případ, takže se dostal do Evropy a do našeho mediálního prostoru.
5: Takže je to možná i nějaký téma, který vám může posloužit, když to určitě. Tak řeknu, jako nějaký study case, který můžete pozorovat. Zuzano, na začátku krátce, prosím, jestli můžete odpovědět. Mohlo by se tohle stát i v Česku za vás? Proč ano, proč ne?
6: Určitě by se to mohlo stát. Jsou tam nějaké aspekty, které jsou nesrovnatelné, třeba ta bratrstva v Americe, tak ty v Čechách nemají obdobu, ale vidíme tam spoustu společných znaků.
5: Kateřino, vy přistupujete k tomu tak, že zkrátka tohle by se mohlo dít i tady?
2: Jednoznačně ano a my nemůžeme říct, že se to už dávno neděje, jenom se to k nám třeba nemuselo nutně dostat.
5: My totiž z té výpovědi víme, že se to znásilnění mělo stát v domě právě univerzitního bratrstva, velmi starého, váženého, Chai Pai a právě i ty údajnými pachateli měly by být členové tohoto spolku. Zuzano, mě by tedy zajímalo, jakou roli právě podle vás v tom celém případu hraje ta asi výlučně americká, ale přesto ta kultura právě těchto klubů a tady převážně mužských klubů.
6: Já bych řekla, že to je nějaký jako kontext, který to umožnil, ale není to, je to spíš nějaký prostor, kde se to událo, ale není to něco jako výhradního pro to americké prostředí, co je, myslím, jako přenositelné a důležité pro nás, že to je nějaký jako hraniční prostor. Není to prostě v seminární místnosti, je to jako nějaké prostředí kolem té univerzity, kde studenti žijí, takže když si představíme třeba koleje v Čechách, kolejní party, tak to je jako úplně přenositelné a myslím si, že obdobná situace tam může nastat.
7: Hraje to významnou roli v tom, aby jsme pochopili ten kontext, že to vlastně vytváří nějaké podhoubí právě proto, aby se v rámci těchto klubů vlastně třeba i vytvářelo nějaká obrana mezi nějakou skupinou lidí nebo nějaké krytí, protože vlastně na veřejnost vyšly ty čety různý, můžeme říct. Tak vlastně jak se na to díváte z té vaší pozice, když zkoumáte právě to bezpečí nebo nebezpečí na školách?
6: To, na co narážíte, je asi ta kultura těch bratrstev, což samozřejmě v Čechách tedy nemáme, byť třeba odsouzený Dominik Feri usiloval o založení obdobného spolku na právnické fakultě v Praze, který pojmenoval právě v tom řeckém stylu Kappa Omega, tuším. A co je typické pro ta bratrstva, je nějaká jako misogynie a prostě nenávist k ženám, která je tam umocňovaná skrze něco, čemu se říká bro culture, taková prostě kultura bratrů, která je iniciovaná takovým procesem, vlastně asi tady bychom to označili za šikanu, kde ti starší bratři jakoby trápí ty mladé v rámci nějakého iniciačního rituálu, čímž se jakoby prohloubí to jejich spojení a pak tam prostřednictvím nějakého jako společného nátlaku páchají násilí na těch ženách, které považují za méně cenné. A specifikem těch bratrstev je, že se tam hodně druží jakoby bílí a privilegovaní muži, což není úplně jako reprezentativní demografie pro americké univerzity.
7: Kateřino, vy vidíte nějakou možnou paralelu, protože nějaké taky máme bratrstva. Sledujete to třeba právě na půdě univerzit nebo konkrétně Karlovy univerzity?
2: Já bych určitě se Zuzanou souhlasila v tom, že tím jedním jako rizikovým atributem této situace byla skutečnost, že se to dělo někde na pomezí toho, kde univerzita pomalu jako končí a něco jiného začíná. Přičemž teda mělo to být tedy v prostorách nebo v prostorách, které s vědomím univerzity to bratrstvo jako spravuje nebo obývá. Já tam vnímám ještě, jakkoliv nejsem teda amerikanistka, tak jisté takové jako nadání výlučnosti. Jo? Ty bratrstva se vnímají být jako izolovaná, separátní místa, prostory, prostředí, která jako ovládají sami ta bratrstva. Sami si definují pravidla, principy, za kterých bude to soužití fungovat. Což může samozřejmě za mě vést poměrně jako zhoubným důsledkům, notabene ještě pokud to bratrstvo je tvořeno osobami, které jsou nadprůměrně inteligentní, tak to může nastolit prostě podmínky, které jako jsou neslučitelné, byť se slušným fungováním a vztahováním se jako k ostatním lidem.
7: Možná napadá mě k tomu, protože právě v českém kontextu se, je nutno říct, už v minulosti řešilo různé nevhodné chování třeba na seznamovacích kurzech, třeba právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak není tohle vlastně takový český ekvivalent toho, že vlastně vytváří se tam třeba nějaká hierarchie, jsou tam právě ti starší, kteří dávají nějaké úkoly, ať už hodné nebo nevhodné, tak mladším vlastně nějakým způsobem je můžou indoktrinovat k nějakému prostě určitýmu chování. Je to třeba něco, na co se zaměřujete právě v rámci Karlovy univerzity?
2: Určitě, určitě. Zaměřujeme, samozřejmě primárně pracujeme s podněty, s případy, které jsou s námi sdíleny. To znamená, že záleží na těch dotčených osobách, s čím přijdou. Samozřejmě my jsme schopni už za málo let, ale čtvrtým rokem ombudsmanství funguje, tak identifikovat právě, co jsou ta riziková místa a na to reagovat. Seznamovací kurzy určitě, na druhou stranu seznamovací kurzy v současné době jsou dost jako na ústupu, protože jsou prostě drahé a fakulty složitě vynachází prostředky, jak je organizovat. A domnívám se, že to je ještě prostředí za mě jako přehledné. Méně přehledné jsou právě ty situace, které Zuzana zmiňovala, to znamená akce, které se konají s vědomím univerzity, s lidmi, kteří univerzitou procházejí, ať to jsou vyučující nebo studující, a dochází tam k nějakému, experimentování, které potom může vést ke snížené kontrole a může vést i jako k naprosto jako bezhraničnímu sexuálnímu chování. Myslím si, že jsme schopni taky recentně posloužit nějakými příklady z univerzity, kdy se to opravdu jako totálně vymklo z rukou.
7: No a možná vy jste totiž obě zmiňovali vlastně ta místa na pomezí, řekněme, že to tedy není tak úplně ve škole, ale vlastně škola by asi neměla úplně zavírat oči, co se děje po vyučování. My jsme právě svým dramaturgem nad tím přemýšleli, když jsme vyšli žurnalistiku, že byly takový ty piva s profesorem, kde je vlastně ta hranice. A zajímalo by mě, jestli teda dokážeme říct, kde se tedy výlučně to sexuální násilí děje v Česku, protože vlastně nemáme právě to prostředí americké, kde jsou třeba ty kampusy, nebo kde spravují právě nějaký bratrstva, určitý místa, vlastně jsou za to tedy zodpovědní. Tak kde zkrátka se to sexuální násilí v Česku děje?
6: Já si přiznám, že nemáme data k tomu, jako kde se to děje, takže můžeme si jako představovat typicky ty koleje, ty seznamovací výjezdy, co je pro mě ale jako důležitý, není tolik, kde se to děje, ale kde to má ty dopady. A dopady to má přímo v té výuce, protože když se to sexuální násilí stane nějaké studentce nebo studentovi vysoké školy, tak je typicky traumatizovaný. Pokud se to stalo s někým, s kým do té školy dochází, tak to znamená, že se mu bude chtít vyhýbat a přestane do té školy chodit. A to je pro mě důvod, proč to mají ty vysoké školy řešit a ne se v uvozovkách točit na tom, jestli se to stalo jako v tady té budově nebo tady té budově, ale řešit jednání těch studujících, ať se to děje kdekoliv.
7: Kateřino, a vy vidíte, že to jsou teda spíš ty prostory po škole, kde vlastně je tahle ta jako tenká hranice, která nejde moc dobře vystopovat, nebo na co se vlastně zaměřujete, kdybychom měli říct, chápu, že tady není možná nejdůležitější se ptát, kde, ale zároveň je to asi nějaká součást procesu vystopovat, kde tedy vlastně dochází k tomu českému, v tom českém kontextu k sexuálnímu násilí.
2: Za mě pravděpodobně k němu nedochází, nebo dochází k němu méně v těch ostře kontrolovaných prostředích typu klasicky výuky a běžného času, který studenti, studentky a vyučující s nimi tráví ve výuce. Nicméně po tomto prostředí už má ty hranice trošku rozostřené. Jdeme na koleje, jdeme trávit společně volný čas, výjíždíme také na konference, to je taky velice zvláštní takové hraniční prostředí, kdy stále jsem student nebo studentkou, jsem vyučujícím a jedu společně, z formálních vazeb se vytvářejí neformální, rozvolňují se vztahy, rozvolňují se hranice. A to si myslím, že jsou všechno rizikový jako faktory, které můžou výskytu sexuálního násilí, i kdyby to mělo být v podobě jako nevhodných komentářů nebo sexuálního obtěžování, tak můžou k tomu přispívat.
7: Kateřino, když ještě zůstanu u jednoho konkrétního případu, tak letos se na Karlově univerzitě řešil případ profesora Stanislava Komárka s tím, že ten oznamovatel popsal zkušenost, která by mohla mít potenciálně trestně právní rovinu, ale nechtěl ji řešit s policií. To problematické jednání se pak právě mělo odehrát mimo školu, on popisoval tedy údajně, že to bylo na bytě. Tak právě v tomhle případě, když tedy máme konkrétně nějaký příklad, který je popsaný, byť tedy musíme vlastně musíme dodržovat to, že zkrátka to teď není v řešení a nemá to tu trestně právní rovinu. Tak kde je vlastně ta hranice za vás toho, že se univerzita má starat, má to řešit a kdy už ne?
2: Já osobně tu hranici z pozice ombudsmanské mám velice širokou. Já se domnívám, že všechno, co se děje mezi lidmi, kteří by se jinak nepotkali, než že by byli kolegové, kolegyně, studenti, vyučující, tak že by nás de facto mělo zajímat. Jo? Notabene v tomto případě bezesporu došlo k významným důsledkům, přesně jak říkala kolegyně, významným důsledkům do procesu práce a vůbec spolužití na té konkrétní katedře. Já osobně mám teda informaci o tom, že ten dotyčný, dotčený, ta dotčená osoba nechtěla tu věc řešit v rámci nějakého šetření na univerzitě, ale to je trošku jako jiná kauza. A co vím, tak policie v té dané věci jako projevila zájem o nějaké šetření své.
7: Zuzano, vy si kreslíte taky tak, nebo vlastně, jak to vidíte, kdyby ta univerzita opravdu neměla dávat ruce pryč, kdyby teda měla být prostě zapojená?

0: Ještě když se zastavíme krátce u toho případu Cornellovy univerzity, tak z toho, co víme, tedy z médií, tak nebo to je vlastně ten fakt, že žena, která to nahlásila, tak měla dost té odvahy, aby hned po tom činu tu výpověď podala. To, co se dělo potom, to teď to víme, že je složité, ale nebudeme to teď rekapitulovat. Nicméně ten fakt je, že měla zkrátka dost odvahy a sil tu výpověď hned poté podat. Je v tuzemsku za vás ta cesta k pomoci nízkoprahová, jinými slovy víme nebo vědí poškození, kde ji mají hledat, dostanou se jednoduše k té pomoci v rámci těch univerzit?
1: To je možná dotaz na Kateřinu, která k tomu má i data za Univerzitu Karlovu, ale když bych to vzala nějak v globálu, tak já si myslím, že ta nízkoprahovost je silnou stránku toho českého systému, který je pořád teda v zárodku. Máme tady systém ombudsmanů, ombudsmanek. Od loňského roku mají všechny vysoké školy povinnost zavést tuto pozici a jedním ze základních atributů těch ombudsmanů je, že mají být nízkoprahoví. Ještě jsme neprovedli žádnou evaluaci, jestli tomu tak doopravdy je, ale ty ombudsmani nemají žádná jako formální kritéria, jak se dostat. Nemusíte vyčerpat jiné prostředky, než přijdete k ombudsmanovi. A zatímco v rámci té americké legislativy, v rámci toho federálního zákona Title IX tam platí, že když se obrátíte na tu koordinátorku, koordinátora Title IX, tak on má povinnost zahájit šetření. A to je něco, co je v amerických kruzích velmi kritizováno, protože to vzbuzuje strach v těch obětech se obrátit o pomoc, konzultovat situaci, protože vědí, že tím nastartují proces, který bude trvat minimálně rok s nejasným výsledkem.
0: Takže to není kritizováno jen stran konzervativců a republikánů, ale i zkrátka, že to vytváří úplně nepříjemné prostředí pro ty oběti možná. Ano. Kateřino, když se tady podíváme na ta data, co máte, tak co ty mechanismy, co tedy, kdyby se něco podobného stalo na Karlově univerzitě, co by se začalo dít od té chvíle a víte tedy, že právě studenti a studentky mají tu důvěru vlastně ve vás využít tyhle mechanismy a instituty?
2: Jo, já moc děkuju zejména za tenhle ten dotaz, protože jedna věc je to, že máme pozice ombudsmanů, ombudsmanek různých poradenských míst a expertů a to je v pořádku, ale my ta místa musíme zviditelňovat a musíme je činit maximálně jako důvěryhodný, což je mravenčí práce každodenní od toho, že odepíšete na e-mail do 24 hodin až na to, jak se chováte po schůzce, jak vedete celé to šetření a tak dále. Takže skládáte to vlastně postupně, notabene skládáte to i rok od roku, protože to ten institut se musí vlastně jako vrůstat postupně do systému univerzity. My jsme letos dělali plošné šetření mezi studujícími a zaměstnanými osobami v otázkách právě sociálního bezpečí a vyšlo nám u studujících, že zhruba teda z těch, co odpověděli, vyplnili dotazník, tak zhruba 55% ví, že ombudsmanská pozice existuje. Což je stejně jako relativně malé číslo, je na čem pracovat. Co je nicméně horší, je to, že ze zkušeností s nevhodným chováním, kam bychom bezesporu mohli zařadit i to, které tady řešíme, tak je ochotnost s náma řešit s ombudsmanskou pozicí pouze asi 4 nebo 5% těch lidí. Což znamená, že ta důvěra, obecná důvěra vlastně jako ve zdroj podpory, profesionální zdroj podpory, je stále relativně nízká. Těch důvodů je celá řada. Dotyčné nebo dotyční se domnívají, že ta jejich zkušenost třeba není tolik závažná, že by právě bylo spuštěno to řízení. Nebo se obávají dopadů na to studium, jo, co to bude pro ně znamenat a tak dále. Takže není to jenom důvěra naše, ale za mě úkolem ombudsmanů a ombudsmanek je i vlastně demitizovat ten proces jako takový a snímat tu zátěž z těch, kteří zkušenost nějakou mají a potřebovali by ji sdílet.
0: A možná ještě, abych pochopila ty mechanismy, tak můžete mi říct právě, co by se dělo od té chvíle, kdyby student nebo studentka právě nahlásili, stalo se mi sexuální násilí. Jo. Jak to tady dále postupuje v rámci třeba Karlovy univerzity?
2: Jo. Za mě tyto případy úplně jako před závorkou nutno dodat mají absolutní přednost. Jo? Za nás je to opravdu v rámci nějaký triáže případ, který vyžaduje jako okamžitou pozornost, takže když si v noci přečtu tento e-mail, tak první, co ráno dělám, tak odepisuju dotyčné, protože vnímáme, že ten dotyčná otevřeli nějaké okno pomoci, kdy jsou připraveni tu naši podporu přijmout. Pokud velice často se stává, že ti dotyční v tom

0: svém prvním e-mailu bývají často jako jednotajní, že vám nenapíšou, stalo se mi to a to, byl jsem znásilněn, znásilněná. To znamená, že pokud je to takovýhle tajuplný e-mail, tak samozřejmě zveme rychle ke schůzce, ohledáme ten jako základní terén, co se stalo, jak se to stalo, a dalším krokem je teda zprostředkování konzultace s advokátem, který se zaměřuje na sexualizované násilí, tak aby zorientoval tu dotyčnou v možnostech podpory i s ohledem na podání případně trestního oznámení, a za takové konzultace jsem přítomna i já a současně jako informuji o tom, co se může dít v prostředí univerzity, jak tu dotyčnou studentku chránit, jak zabezpečit nějaký jako průběh vlastně studia, tak aby nebyla zatížena obavami a tak dále.
1: Zuzano, vy jste mluvila už o Title IX. Velice zjednodušeně jenom řeknu, že vlastně zavazuje k tomu, že zkrátka, když už v tomhle univerzitním prostředí, teda v tom americkém kontextu, dojde k tomu nahlášení, tak zkrátka bude mít vždycky ten trestně právní rozměr, nebo aspoň se rozběhne to řízení, jestli to zjednodušeně říkám správně. Zkrátka zavazuje k tomu, že se to musí řešit v procesu.
2: Zavazuje k řešení na úrovni té instituce, ale jsou to pořád úplně oddělené procesy od toho trestního řízení.
1: Od toho
2: takže
1: trestního
2: nezahojuje
1: řízení.
2: To trestní řízení.
1: Nicméně v Česku, když se podíváme na ten náš kontext, tak mají právě české univerzity dostatečné kompetence, aby ten případ sami prošetřili nebo právě vyvodili důsledky a zajistili to bezpečí. Když se na to pak podíváte z té vaší expertní širší úrovně, jestli to tak zkrátka funguje nebo co třeba chybí.
2: Já myslím, že musíme oddělit ten zákonný mandát, který mají teda ty ombuds osoby ze zákona, a pak tu jako odbornou kapacitu, kterou disponují ti jednotlivci. Ten mandát je ze zákona velmi široký, tam je napsáno, že vysoká škola má kontaktní místo na zajišťování bezpečného prostředí a rovných příležitostí. To je všechno, víc se tam nedozvíme. To znamená, že v praxi ty školy tuto povinnost implementují velmi různě. Máme tady příklady dobré praxe, jako je tady třeba Univerzita Karlova, kde kromě paní ombudsmanky je tam k dispozici vlastně multioborový tým. Paní ombudsmanka zmiňovala toho právníka, což jako nevidíme v tom systému, že by byla stejná praxe v jiných školách. Pak vidíme jiné vysoké školy, které se rozhodly tu povinnost implementovat tak, že vlastně přiřadili funkci kontaktního místa už stávajícímu pracovníkovi nad rámec jeho jiných povinností. A ten člověk nutně nedisponuje žádnou jako expertízou, takže tam bych neřekla, že ten člověk je nutně kompetentní prošetřovat tak závažné a citlivé jednání, jako je sexuální násilí.
1: Mě ještě napadlo, když paní ombudsmanka mluvila o těch e-mailech, ona říkala v jinotajích, a zkrátka napadá mě k tomu celá ta debata kolem vlastně sexuálního násilí v tuzemsku, což je možná, co bychom mohli řešit ještě mnohem dál, jak na tom vlastně jsme s tím řešením sexuálního násilí. Ale když se podívám na ten jazyk, tak možná řekla bych, že to bezpečí právě může být i spojeno s tím, jak o těch věcech mluvíme, a právě v souvislosti s Cornellovou univerzitou hodně emocí vyvolal text od Jiřího Soboty na deníku N, který například zmiňoval, teď budu citovat, že 19.10.2024 popíjela tedy 20-letá studentka elitní americké Cornellovy univerzity alkohol ve svém dívčím klubu. Konec citace. Jak by se podle vás mělo právě správně referovat o těchto případech, tak aby jsme zároveň zachovali tu presumpci neviny? Zkrátka, a taky to, že to vyšetřování furt probíhá, protože i pro mě jako novinářku je to téma vlastně, protože musíte zkrátka dodržovat to, že je to v procesu, nebo že zkrátka opravdu ten člověk daný je nevinný ještě.
2: Rozumím. Já mám tady takovou oblíbenou frázi, kterou si myslím, že by mohli využívat lidé, kteří vedou instituce, mají nějakou jako pozici moci, a to je: já nevím, jestli se to stalo, ale pokud se to stalo, tak je to za mě nepřijatelný. A já jako nevnímám, že lidé, kteří mají moc, jako v pozici děkanů, vedoucích kateder, jsou ochotni se takhle jednoznačně vymezovat vůči sexuálnímu násilí nebo jiným formám nevhodného chování. Takže to, když se bavíme o tom, jak o té problematice mluvit, tak si myslím, že do začátku je potřeba vůbec o ní mluvit, a aby se do té diskuze připojili ti, kteří mají reálnou moc ty věci ovlivňovat, a aby to byly teda typicky i muži, aby tu diskuzi nevedly pořád jenom ženy, které typicky musí u toho znovu a znovu prožívat svoje zkušenosti s nějakou formou prostě obtěžování nebo násilí.
1: Když se podíváme ještě trošku víc z dálky, tak vy se zabýváte obecně bezpečím na univerzitách. Co to vlastně přesně znamená? A jsou tedy české univerzity podle toho, co vám vychází z těch šetření, bezpečné?
2: Já se zabývám tedy sociální bezpečím, což je takový koncept, který do Čech připlul z holandského prostředí a je to nějaký jako popis nějakého ideálního stavu prostředí, kde se lidé cítí teda jako svobodně a bezpečně, aby mohli realizovat to, k čemu je ta instituce určená, to znamená v prostředí univerzity, to tedy práce a výuka. A vedle toho sociálního nebo psychologického bezpečí máme bezpečí fyzické. A já si myslím, to, co sledujeme, je, že sice téma sociálního bezpečí získává více pozornosti, ale fyzické bezpečí jako je pořád tématem číslo jedna. Vidíme, že teď dochází třeba k masivnímu proškolování pracovníků ve fyzickém bezpečí v různých strategiích, jak se třeba vyhnout střelci, což je úžasný, je to důležitý, ale nevidíme, že by jako ekvivalentní pozornost byla dávána tomu tématu sociálního bezpečí. A když se podíváme na ty dopady narušování sociálního bezpečí, ať už je to teda sexuální násilí, který podle třeba statistik v zahraničí, protože v Čechách je úplně nemáme, zažije mezi 14 a 30% studujících a tito studující pak mají významné dopady na svoje mentální zdraví a právě i na to studium, tak si myslím, že je důležitý přistoupit k tomu aktivně a opravdu to řešit.
1: Kateřino, vy už jste o tom krátce mluvila, a sice, že Karlova univerzita letos právě provedla vlastní šetření tohoto tedy sociálního bezpečí. Tak možná, vím, že výsledky ještě nejsou, ale třeba i co pro vás pozice ombudsmanky v tomhle mandátu byste právě chtěla vylepšit, nebo co vám vychází, že úplně tak Karlova univerzita dobře nedělá?
0: Já bych řekla, že že jsme velice dobře nastartovali tu vlastně jako případovou práci, to znamená přijímání podnětů, šetření podnětů, jsme učinili ten proces vlastně jako předvídatelný, nakrokovali jsme ho nějakým způsobem, což je jako důležitá mise, ve které musíme pokračovat, ale my z těch případů musíme také jako generovat nějaké jako obecné zákonitosti, nějaká obecná rizika, na která bychom měli umět reagovat systémovými opatřeními. Právě proto, abychom jako snížili pravděpodobnost, že se budou v budoucnu opakovat. A to si myslím, že je jako velice těžká mise, notabene je to politická mise k systémovým opatřením. Vy je můžete navrhnout v nejrůznějších podobách, designech, ale je to otázka politické vůle, jestli ta systémová opatření budou podpořena. My jsme třeba loni dělali velkou kampaň prevence nevhodného chování na Univerzitě Karlově, což stavělo na čtyřech videospotech plus celé řady prostředků dalších, kterými jsme informovali o rizicích nevhodného chování a tak dále, rizicích prostředí. A stejně jsme se vlastně jako setkávali s velkým odporem, často i ze strany studujících, že tvrdili, že to jako není jejich problém. Trvalo nám poměrně dlouhou dobu, než jsme vyjednali s vedením univerzity, že tohle to je cesta, kterou chceme alarmovat teda na nevhodné chování a tak dále. Takže je to mnohem pozvolnější, pomalejší cesta. Na druhou stranu myslím si, že za ty 4 roky jsme ušli. Už vysloveně jako ušlapali každý den dlouhou cestu a že ty otisky jsou jako znatelné a že některé procesy, zejména teda v oblasti sociálního bezpečí, jsou jako zautomatizované.
1: Možná mohli byste ještě obě z vás adresovat, když se podíváme právě na ty systémové až legislativní opravdu kroky. Mě k tomu napadlo, že teď do druhého čtení nedávno prošlo to, aby drink spiking byl samostatný trestný čin, tedy teprve do druhého čtení v dolní komoře. Co jsou za vás právě ty legislativní kroky? Je to opravdu to, aby se jako měnilo v Česku obecně to, jak nad tím sexuálním násilím přemýšlíme a pak je možné to v těch patrech dostávat níž právě na univerzity a třeba do jazyka obyčejných lidí? Jak to máte vy, Zuzano? Co jsou ty kroky?
2: Já bych řekla, inspirovaná teda tím, co se děje v Americe, je, že řešením není jako přijímat pořád nová pravidla a doufat, že se to jako vyřeší samo. Já si myslím, že ta úprava, jakou my máme, nemluvím o drink spikingu, samozřejmě to je potřeba, ale že není třeba jako stanovovat více pravidel na úrovni těch univerzit, ale že spíše třeba k tomu jako přistupovat aktivně a odkazovat se třeba už na ty existující instrumenty, které máme, jako je to disciplinární řízení, jako jsou etické kodexy, ale více se zaměřit na to a potom případně teda přijímat nějaká další pravidla. Teď mám spíše pocit, že ta pravidla jsou přijímána jako taková náplast a mají jako čistě symbolickou hodnotu.
1: Kateřina, vám chybí v tom českém prostoru něco na té legislativní úrovni nebo opravdu na té, která by se musela dodržovat, něco, kde máme zkrátka díru?
0: Já nemůžu říct, že by mi to chybělo na legislativní úrovni. Za mě chybí stále to přesvědčení o tom, že společenství typu univerzit, vysokých škol jsou prostě místa, kde ta rizika jsou. A my nemůžeme čekat, až rizika nabují do podoby extrémních incidentů, ale my musíme ta rizika vlastně jako předvídat. A to se stále neděje. My jsme nesmírně reaktivní v těch našich opatřeních.
1: Ještě mě zajímá na závěr na vás obě, protože mám pocit, my jsme pořad a rádio pro mladé. A že když se vlastně bavíme o tom sexuálním obtěžování nebo i o nějakém zneužívání moci, tak často zaznívá, že se to dělo vždycky na univerzitách, kdekoliv, ale že zkrátka ti dnešní mladí jsou přecitlivělí. Máte pocit, že se vlastně posunula hranice toho, co považujeme za přijatelné, nepřijatelné, nebo se jenom prostě začalo pojmenovávat to, co tady vždycky bylo a bylo to problematické vždycky. Jak se díváte na tuhle debatu, která právě třeba často je oblepena těmito nálepkami, že to jsou mladí, kteří jsou zkrátka moc přecitlivělí? Kateřino.
0: Já, když vycházím ze své praxe, tak já nepracuju s ničím, co by mělo znamínko přecitlivělosti. To jsou opravdu naprosto zásadní formující zkušenosti, negativně formující zkušenosti, které jsou s náma sdíleny. A na druhou stranu, i kdyby to přecitlivělost byla, já si myslím, že je fajn. Vždycky v tom hodnocení bude nějaký subjektivní prvek, ale obávám se, že bych to neznačkovala jako nějakou hysterii, přecitlivělost nebo touhu na sebe upozorňovat. Ne, je to naprosto reální, často velice jako objektivní soud a já bez nadsázky říkám, že děkuju každému a každé, kdo zaťuká u nás na dveře kanceláře a je ochoten s náma tu zkušenost sdílet, protože to je jedině cesta, která nás může posunout dál.
1: Zuzano.
2: Já to vnímám stejně. Já se nedomnívám, že současná generace je přecitlivěla. Když se bavíme konkrétně o tom sexuálním násilí, tak tam se jedná jako úplně o fyzickou reakci, že to jako člověk asi nehledě na to, v jaké době žije, cítí, že je něco špatně a co se mění, že máme proto ta vhodná slova a už dokážeme ty věci pojmenovat. A co bych si přála je, aby ta schopnost ty věci pojmenovat nebyla tříbena jenom v těch mladých, protože teď vidíme, že je hodně workshopů a školení pro studující v prvních ročnících, aby se právě naučili rozpoznávat tyto jevy, ale aby součástí té prevence byly i ti vyučující a aby se mohli postavit za ty studující.
1: Říká Zuzana Andreska a Kateřina Šámalová. Moc děkuji, že jste obě přišli a mluvili s námi.
0: Díky za pozvání.
2: Díky moc.
1: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o kauze údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě, o sexuálním násilí a o tom, co s tím. A já jsem Adela Šponerová a budu se na vás těšit zase za týden.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
3: Posloucháte Rádio Wave a na něm úplně první kolo startéru hitparády neobjevených letošního ročníku s Filipem Černým.
4: A Martinem Šolcem, ahoj.
3: Ahoj Filipe, já jsem se už úplně neuvěřitelně těšil. Další ročník, dalších 260 tracků, který jste nám od dubna poslali, neuvěřitelné množství. Vybrali jsme si jich nejdřív zhruba 170, pak jsme to zredukovali na 30, no a z těch 30 vám postupně budeme v následujících týdnech nasazovat to nejlepší.
4: Dneska vás čeká 7 tracků, jak jste zvyklí vždycky, a potom se bude vypadávat. To znamená, 6. a 7. místo je pokaždé vypadávající. V hitparádě se můžete udržet maximálně 5 po sobě jdoucích týdnů. Hlasuje se na wave.cz/starter. My vás tam ještě odkážeme. Začíná to v 9, kdy my tady končíme pořad. Pro všech těch 7 tracků můžete hlasovat každý den, a to skrze 2 platformy, jak se dozvíte na tom webu. No a zbytek už znáte prostě. Když se tady udržíte dostatečně dlouho a dostanete dostatečné množství hlasů, tak se pak můžete dostat do top 20 ke konci ročníku, což bude někdy okolo března roku 2027, a tam budeme vybírat finálovou trojici. Na tenhle výběr už nebudeme sami, brzy si představíme naší letošní porotu, možná ale na ten start. Už jsme se tak trochu rozloučili s Curtains Please, s předchozíma vítězema, strašně šikovní kluci, šikovná kapela, která vydala videosingl, pokud jste ho ještě neviděli, tak si ho určitě dejte. Klipu se ujala režisérka Karolína Beranová, myslím, že to dopadlo velmi dobře, skladba Maybe, takže k tomu gratulujeme. A kluci chystají vlastně ještě nějaký další singly na letošní podzim a pak i celou desku.
3: Je to úplně skvělý, rozhodně si to dejte, zajděte na kluky i live, ostatně i na naše další soutěžící, protože vždycky říkáme, že to musí fungovat i live, aby ten projekt byl nějakým způsobem udržitelný. Já mám ještě jednu velkou prosbu, posílejte nám tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat. Máme toho teď hodně, ale v následujících týdnech nám ty věci budou postupně docházet, takže určitě se sem můžete ještě dostat. No a důležitá věc, přišlo strašně moc AI vygenerovaný hudby a mě to vlastně hrozně mrzí, já jsem to musel celý filtrovat, a tak je skvělý, že třeba píšete texty, ale to, když si pak pomůžete tím, že vám tu hudbu vygeneruje AI-ko a dáte tam ten váš text, tak to ještě neznamená, že je to sem pro nás, do startéru, do hitparády neobjevených. Tak to je jenom výzva, neposílejte nám AI-ka a posílejte nám jenom ty skvělé věci, kterých letos přišlo opravdu hodně.
4: Já prozradím na Martina, že on tady ty věci rovnou háže do koše, a za mě je to správně, protože dáváme přednost těm opravdu lidským tvorbám, takže tohle vám určitě úspěch ve startéru nezajistí. Další věc, která by vám mohla úplně nepomoct, je třeba to, že nezareagujete správně na ten automatický e-mail, který chodí jako odpověď. To znamená, potřebujeme od vás skladbu, ideálně na neomezeném nějakém úložišti, anebo přímo v příloze mailu. A nezapomínejte na ten cover, teď já od vás potřebuju vždycky nějaký vizuál. Takže tohle to všechno od vás potřebujeme, ideálně k tomu ještě nějaký alespoň základní info o sobě, ať se o vás něco dozvíme, a když tady budete potom ty další týdny a my budeme cítit, že nás něco strašně moc zajímá, tak budeme rádi, když na naše dotazy budete průběžně odpovídat, tak jak se to dělalo v těch předchozích ročnících. No a pak možná ta naše úplně nejoblíbenější věc s Martinem, máme rádi, když se pak děje, že se mezi sebou propojujete jednotliví soutěžící, začnete spolu koncertovat, vydávat tracky. to spojování s tím starterem, to je to nejhezčí.
3: No to je vůbec nejhezčí. A zvěte nás na ty koncerty, ať můžeme dorazit. Starter podřídko Radio Wave na Instagramu, tam nás můžete sledovat. No a já ještě připomenu, o co se soutěží. Je to 25 tisíc na single, 50 tisíc na klip, potom samozřejmě pozvání na rozhovor a Radio Wave Studio Session, naše věčný přátelství s Filipem a věřím, že i s naší porotou, kterou si za chvíli představíme. No a hlavně taky šance vystoupit na jako mnoholetních festivalech. Máme tam Rock for People, Colors of Ostrava, Besedu, Budějovický Majáles, Kamenici, Student Fest, no anebo třeba Radio Wave Stage na oslavách 17. listopadu. Takže určitě o co stát a no, pustíme se do toho.
4: Je to hromada, co vlastně můžete získat a netýká se to pouze vítězů toho ročníku. Třeba i ty zbylý dvě jména z finálové trojice mají šanci vystoupit na nějakých těch krásných festivalech, jako se to stalo už v minulosti, ale teď už si pojďme představit naší letošní porotu. Takže koho tu máme s námi?
3: No tak jako první představím Tokyo Drift alias Pavlu Bastlovou. Ahoj.
5: Nazdar.
3: Svébytná producentka a každým coulem umělecká duše zahalená v nekonečný coolness, takže rozhodně bude hodnotit i váš svek. No a ježišmarja, díky hrozně moc, že jsi udělala čas a já se jako mega moc těším na tvoje feedbacky na naše soutěžící.
5: Děkuju, já se taky mega těším, co tady dneska uslyším a v budoucnosti.
4: Co tak jako budeš hledat od těch soutěžících? Co jsou ty kvality jednotlivých tracků, který ty třeba dokážeš ocenit?
5: Já mám ráda hezký melodie, mám ráda hezkou češtinu a nějakou zajímavou práci s jazykem, ale mám ráda i anglicizmy, takže nevadí mi míchání češtiny s angličtinou jako některým. A jsem zvědavá na prostě nějaký nový přístupy a míchání žánrů třeba, to mě baví hodně.
3: No tak pozor na ty texty a pozor i na beaty, ať se nespálíte, ale těšíme se na to, koho tady máme dál.
4: No s beatama by se hodně mohli spálit kvůli našemu druhému porotcovi, což je Idea, Josef Změlík, ahoj.
6: Čau.
4: Jeden z nejvyhledávanějších beatmakerů u nás, milovník hry, kterou je Rap Game, takže tady se asi úplně nemusíme ptát, na který žánr ty budeš hlavně cílit, to je myslím všem jasný, ale zároveň ten záběr máš dost široký, podle mě se vůbec neštítíš ani kytar. Minimálně věřím, že je posloucháš, že máš tak jako celkový rozhled, protože jsi nejenom milovníkem rapu, ale hudby obecně, takže co ty bys řekl, že budeš hlavně lovit?
6: Nějakou jako lidskost v tom, nějaký juice, ať to se mnou něco dělá.
4: Jusík prostě.
3: No jasně. Ty jsi tady mimo mikrofon elaboroval na to téma, jaký budeš po roce. Jestli budeš zlej po roce, budeš hodnej, jestli budeš spravedlivý po roce, tak k čemu jsi dospěl? Na jakýho po roce ideu ve startéru se máme letos těšit?
6: Asi spravedlivý.
4: Spravedlivý po roce, takový máme nejradši úplně.
3: Skvělý.
4: Zároveň se nebojte říct to, co si myslíte, protože měli jsme tu výborného multiinstrumentalistu, porotce, producenta Matěje Belka a od té doby, co tady řekl tu památnou větu, ji vždycky citujeme. Já říkám jen to, co si sám myslím, že jo?
3: Přesně tak.
4: A to bychom ocenili od vás, takže nedržte se zpátky, zároveň si samozřejmě můžeme o těch trecích i povídat mezi sebou. Je úplně v pohodě, že někomu nesedne, někomu naopak sedne. A moc děkujeme za důvěru všech těch lidí, kteří nám poslali písničku. Do dnešního dílu se jich nevejde víc než 7, ale to, že vaše šance nepřišla pro dnešní díl, rozhodně neznamená, že nepřijde v budoucnu, protože nás čeká klasicky víc než 20 dílů a ty treky budeme potřebovat hlavně třeba i o Vánocích, což bývá taková jako suší sezóna, takže připravte i ty cinkající prostě rolničkový tracky.
3: Už tam máme předvýběr 4 tracků do vánočního speciálu a minimálně další 3 nám chybějí, takže jestli tam máte rolničky a chystáte se na hraní ve vánočních obchoďácích, určitě nám to pošlete, protože si to tady určitě poslechneme. No ale teď už si pojďme dát první track. Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave a tohle je Barunias a její Glitter Drug.

0: Novinka číslo 1 Barunias ve startéru na Radio Wave. Novinka číslo 1 úplně prvního dílu letošního ročníku. Pojďme začít e-mailem, jako klasicky děláme. Filipe, co tam máš?
1: Tak jo, nástěnkář se hlásí, tak čtu, jo. Jsem Barunias, je mi 17 let, pozor, 17 let a věnuji se popové hudbě. Aktuálně mám venku 3 vlastní skladby a dnes jsem vydala svůj další nový single a videoklip. Pamatuješ si, kdy přišel ten mail?
0: Vůbec si to nepamatuju, upřímně. Ale
1: rozhodně to nebylo dneska, takže myslím si, že se koukáme zpátky do nějakých letních měsíců a no, píše tak zásadní věc.
0: Tohle byl ten e-mail, kde přišla ta zásadní věta Glitter Drug je příběh a tím to končilo.
1: Tak už nám neřekla, jaký příběh, ale na to tady máme naši porotu, aby to odtušila.
0: Pokud nás posloucháš, Baru, tak nám prosím pošli, o jaký příběh jde. Pokud se udržíš tady u nás v hitparádě neobjevených i do příštího týdne, tak si to tady můžeme třeba přečíst společně a píše, že děkuje za poslech a bude moc ráda, pokud se skladba dostane do hitparády, což se dostala a věřím, že bude ráda i za nějaký feedback, tak pojďme začít. Ideo, ty se naklonil k mikrofonu, tak otevřeme tebou.
2: Otevřeme poznámky.
1: Spravedlivý poradce, už to začíná.
2: Spravedlivý poradce, mám tady v nadpisu moc busy, že to bylo moc, na mě to bylo moc busy, že se tam pořád něco dělo, ale to neznamená, že to je špatně. Jenom mi přišlo, že třeba ten vokál pořád jako penoval kolem mě a že bych to možná trošku jako uklidnil kompletně, ale zároveň to mělo velmi krásnou atmosféru. Samozřejmě ubral bych i to openingu do stereo, jak to lítalo, ubral bych trošku autotunu, ale hlavně bych tam udělal výraznější bicí zvukově, na to jsem já pes. Ale atmosféra byla nádherná.
1: Je potřeba říct teda, že a jak bylo zmíněno v e-mailu, tak je to třetí skladba od Barunias. Tahle vyšla i s videoklipem. Aha. A nemáme to úplně potvrzený, ale minimálně ten popis naznačuje, že produkce je taky jako její. Což ještě nevíme, jestli si někde jako koupila lomeno stáhla beat, že jo, anebo jestli vyloženě dělala tu produkci po vlastní ose. To nám když tak, Baru, můžeš samozřejmě dopsat. Ale jak říkal Josef, možná by ocenil příště míň busy beat a trošku, aby ten vokál teda víc vykouknul i třeba tím mixem teda, jestli jsem to správně pochopil.
2: Aby byl víc přítomen ten vokál, že mi tak přišlo, že se tak schovával, ale pokud teda Baru i produkovala, tak tleskám, protože co jsem já dělal v 17, tohle ne, no.
0: Mám to úplně stejně, souhlasím, jako velký props. My když jsme tuhle písničku vybírali, tak jsme si říkali, že to bude něco pro Tokyo Drift, naštěstí tady máme, tak
2: co
0: ty? Náhodou úplně. Co ty na to?
3: Tak mě se to tím hlasem jako získalo, nebo vlastně od začátku, když jsem to slyšela, tak jakoby ty melodie toho synti jako se mi mega líbily a ten hlas se mi jako extrémně líbil. Já mám ráda jako experimentální vokály a líbily se mi ty efekty, co jsou na tom. Líbilo se mi, jak to bylo zahalený do toho reverbu a jak to bylo takový jako ASMR, tím, že to mělo ten panning, což bylo super. Ale souhlasím, že by bylo fajn, kdyby to občas tý mlhy trošku vystoupilo a bylo to jako víc přítomný v nějakých jako momentech, že by se to mohlo střídat. A nevím, no, jakože přišlo mi to hezky smíchaný a vlastně i ta struktura mě bavila, tak asi jako na tom hlase bych zapracovala primárně. No.
2: Cením, že to nebylo tak dlouhý. Mm-hmm. Že to, já to mám rád prostě.
1: Jsme v hitparádě, tak nechceme úplně jako 6-minutový tracky.
0: Přesně tak, 2 minuty 45
1: ideální stopáž.
0: Ideální stopáž.
1: Poslední věc možná, když jsme byli u hodnocení Tokyo Drift, nevím, jestli jste měli příležitost během toho, co to hrálo, třeba trošku postolkovat sociální sítě Barunias, ale mezi těma vizuálama a hlavně v tom videoklipu je teda motorka, je tam přilba a je tam prostě červený světlo a já jsem si hned vybavil ten vizuál Scorpio Season od tebe, takže minimálně těma vizuál ale Mati jde taky naproti. Jo. Možná bys ocenila teda, kdyby to bylo v češtině, tak jak tě znám.
3: Samozřejmě.
1: No. Ale i takový tracky možná budeme mít, nevím jestli v dnešním díle, ale minimálně třeba později. Tak tolik

0: Elisa Sofie, novinka číslo 2 ve startéru 2026/2027. Já si musím zvyknout na to tohleto říkat. Máme tady nový ročník a druhý track, takže druhý ženský hlas pro dnešní večerní díl a taky druhý e-mail.
1: Je to tak, přesouváme se z Prahy do Olomouce. Jmenuji se Elisa Sofie a jsem 21letá skladatelka z Olomouce. Skládám písně do divadelních představení, taky mě budete moc slyšet v nadcházejícím českém filmu Dokonalý den.
0: Jsem nevěděl teda, ale podobně už vyšel, jako to taky starší mail a takový to klasický filmový béčko, na který úplně nechceš jít do kina jako jindy než v létě a že se jako budeš chtít spíš smát, no, ale nejsme filmově kritický pořád, pojďme zpátky k hudbě.
1: Právě posíláme do čelistí a každopádně po roce studia hudby v Irsku jsem se vrátila a rozhodla začít vydávat hudbu pod svým jménem Lost and Found, Upbeat Dance Song v českém překladu Ztráty a nálezy. Je píseň inspirována mými rodiči, kteří mě jednou zapomněli v dětském koutku IKEA a mě tak nezbývalo nic jiného, než na ně počkat právě ve Ztrátech a nálezech. A tak je to taková hymna všem.
0: Všem ztraceným duším.
1: Všem ztraceným duším. Mně se teda stalo úplně to samé.
0: Fakt, nechali tě někde?
1: Nechali mě v jiném obchodním centru rodiče a neměl jsem tehdy ani telefon a nějak jsme se našli, bylo to fajn.
0: To je moje noční můra, takhle někde na pláži třeba se nechat jako ztratit od rodičů jako malý kluk. V bance, no to může dopadnout dobře i někdy možná, ale co porota na tenhle ten track, tak předtím začínal Josef, tak Pavlo?
2: Tak mě se líbí ten storyline, jako mě tak jednou táta zapomněl na parkovišti, takže asi se s tím dá jako nějak jako souznět. A mně se líbila ta produkce, to bylo takový jako hravý a hodně mě to jako překvapovalo, že jsem se nenudila během toho tracku, bylo to, ty beatsy mě hodně bavily, byly jakoby hezky smíchaný, takový vynalézavý. Možná to působilo momentama trošku jako roztěkaně, že bych si možná trošku bych to asi zčísla dolů ty bicí a nějak jakoby si s tím pohrála, ale taky se mi líbila ta odvážnost toho hlasu, jak tam zpívala, to bylo příjemný. A jestli nahrávala ten akordeon, jestli jsem správně slyšela, že tam jako je v pozadí akordeon, jestli to nahrávala sama, tak jako velký props.
0: To pianko to stejný, teda taky jestli to ovládala všechny tyhle ty nástroje pro tu nahrávku, to by nás zajímalo teda, tak když tak nám napiš. Nicméně si říkám, vy jste tady předtím, než jsme začali hodnotit, tak jste mimo mikrofony chválili hlavně nějakou strukturu a to, jak je ten song vystavěný. Myslím, že idea tohle to hlavně vyzdvihoval, tak možná to je

0: právě ten skill, který se člověk naučí, když má reagovat svojí hudbou právě na něco jako audiovizuálního, když se prezentuje jako skladatelka hudby do divadelních představení, tak by to asi měla umět. A je to slyšet.
1: No, je to slyšet, bylo to úplně jako pro mě to byla fantazie. Zase out of nowhere, prostě track a skvělá angličtina, škoda, že ne čeština, to by mě zajímalo, jak by to znělo, ale bavilo mě, že jsem tam měl chvíli pocit, že poslouchám Skeptu a Shutdown v tom bridge, ale bicí mě bavili velmi i zvukově a vlastně i ten mix toho tracku, právě zajímavá věc, že by mě zajímalo vlastně, kdyby posílali s tím trackem i credits, že jo. Nahrávala jsem to doma, nebo nahrával, mixoval, jako
2: Často se to stane, ale občas ne, určitě nám to posílejte do mailu a klidně, jestli nás posloucháš, tak nám to prosím napiš, protože nás to rozhodně zajímá úplně všechny, protože big up za produkci teda yes. I za mě a promiň, že jsem tě přerušil, pokračuj ještě.
1: Hele, já mám jenom jednu věc a to je přesně to, s čím jsem do toho šel, že fakt jsem se nenudil, že tě to nechává, nebo mě to nechávalo pořád v nějakým pozoru. A i když tam přišla věc, která už tam byla, tak jsem se vlastně na ní těšil a překvapila mě, že tam zase je.
0: Vy tady hodnotíte na první poslech, ty tracky jste na rozdíl od nás neslyšeli předem, takhle když někdo řekne právě nějakou backstory, jako o čem ta písnička je, asi byste si to automaticky neřekli, když vidíte Lost and Found, prostě, že to má nějakou takovouhle věc za sebou. Je to taky něco, co vás třeba potom ovlivní a řeknete si, aha, tak je zatím nějaká myšlenka, jako pomáhá to těm soutěžícím vlastně u vás?
1: Ale minimálně to bych jí zaměstnal jako PR, protože velmi dobře napsala vtipně ten e-mail a určitě bude vtipná interpretka. A přišlo mi to jako super, protože já jsem taky zažil, že jsem se chytnul pána někde v zoo a to nebyl můj otec. Takže, ale dopadlo to dobře.
0: Byl to člověk aspoň.
1: Byl to člověk, ano. Byl to člověk, ale tahle story mě fakt pobavila, jak byla jako napsaná, že vlastně mi občas mám absenci, že ten člověk nemá v sobě ten vtip a že to vlastně to působí tak stroze všechno a tak jako utaženě hrozně.
2: Napište nám i vaše story z dětství, jak jste se ztratili v obchoďácích. My si je tady příští týden s Filipem přečtem, když tady nebude naše porota. No my už se posuneme dál na novinku číslo 3. Od dívčích hlasů se posuneme ke kytarám a čeká nás takový poctivý shoegaze, ale shoegaze, který je tvořený v roce 2026. Posloucháte Starter na Radio Wave.
3: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Slowblades a jejich Slow Decay ve startéru na rádiu Wave. Každá generace potřebuje svoji shoegazovou kapelu, možná jsou Slowblades tou novou shoegazovou kapelou naší generace. Filipe, my jsme Slowblades hodnotili na Povalči, myslím si, že to byl ten díl, kde jsme asi 74krát řekli slovo shoegaze, což dává smysl.
1: Shodou náhod, vlastně už tenhle ten konkrétní track jsme hodnotili během letního speciálu, ale to znamená, že soutěží až teďka a s tím, jak jsme zmínili hodněkrát slovo shoegaze, tak ale zároveň to bylo proto, že se spoustu těch soutěžících prezentovalo tímhle přízviskem, tímhle žánrem, ale my jsme třeba úplně tolik nesouhlasili, že to shoegaze je. Kdo jsme my, ale aby jsme jim brali, že hrajou shoegaze, že jo? Jinak o sobě píšou, že začali hrát v roce 2023 a mají v tuhletu chvíli venku už celou desku, ta se jmenuje Rot, je to jejich debut a právě na ní najdete tuhletu skladbu a ještě píšou, což bývá docela taky důležitá věc pro nějaký pak hodnocení naše, jejich hlavní inspirace.
0: Jejich hlavní inspirace, mají tam třeba My Bloody Valentine, s čím se nedá nesouhlasit, nebo kapelu Hum. No,
1: jako Swirlies, neznám.
0: Swirlies, taky neznám. A píšou taky, že ke skladbě mají natočený i videoklip. Přiznám se, že jsem ho neviděl. Do příštího týdne, pokud s náma vydržíte v hitparádě, tak to určitě napravím. Jinak ještě připomenu, že hlasovat můžete už od 9 hodin na wave.cz/starter a postupuje 5 nejhlasovanějších tracků.
1: Doplním jenom, že mají takový artsy vizuály, je to hodně takový rozmlžený, 8-bitový skoro až schválně takový trashový, takže docela mi to, jak koukám na jejich sociální sítě, vlastně sedí k tomu zvuku. Co na to naše porota? Kdo chce začít?
2: Ale já nejsem moc expert, přiznávám se, jenom je to krásně, dělá mi to pěknou společnost a kytary byly příjemný a hlavně to hrálo úplně skvěle, takže asi jsou to profíci už a měl jsem pocit, že jsem si představil vizuál úplně jiný, jako jsem představil prostě, jak se něco jako podaří a jedeš prostě po pláži na koni, třeba jsi v pohodě.
1: Do road movie prostě.
2: Přesně tak.
1: No a máš ty třeba v životě nějaký situace, kdy ti sedne tahle ta hudba, kdyby jsi to pustil?
2: Jo, ale spíš jako jiná kytarová. Spíš, já nevím, já jsem hodně rotoval až jako nezdravě, možná jako Idols i v rámci jako textů a tak, ale já jsem vlastně, ta moje backstory je, že já jsem miloval, že jo, klasiku jako Rage Against the Machine a tyhle ty věci, ale potom mě to nějak tak opouštělo, až se občas se něco jako objeví, ale mám milion kámošů právě z hardcore scény a tak, takže spíš jako CZ věci jedu, spíš punk a hardcore jako z Čech, takže.
0: Tak o to cenější je, že Slow Decay od Slowblades zahrálo na tvoji notu a bavilo tě,
2: jo,
0: to.
2: Jo.
0: Co na to Tokyo Drift?
3: No,
0: jak to cítíš?
3: Mě to taky házelo moc příjemný vibe, vlastně nevím, jestli to bylo smutný nebo šťastný, ta písnička, když se na to teďka vzpomínám, ale dal jsem si to na sluchátka, tak jako kytary klasicky se mi líbily hodně, byly tam hrozně hezký melodie vytvořený a mám pocit, že jsem tam potom ke konci slyšela i nějaký syntiák nebo nějaký piano a byly tam fakt moc pěkný melodie, které se mně líbily, možná ten hlas bych dala trochu víc nad ty kytary, mám pocit, že jsem moc nerozuměla tomu.
1: Zároveň i taková žánrová věc, že to je hodně častý, u toho,
2: že to
1: je zahalený prostě.
2: To mě právě bavilo docela.
3: Mega no. Ale jo, já si myslím, že to já jsem si to moc užila, myslím si, že to znělo krásně.
2: Bereme vás.
1: Postupujete.
0: Co tam máme dál, Filipe?
1: No, já chci jenom připomenout, že pro všechny tracky, které dneska slyšíte, budete moct hlasovat už 9 večer na wave.cz/starter, to znamená i pro Slowblades, který teďka dozněli, a zase uděláme žánrový switch. Předtím jsme byli v Olomouci, teď jsme byli teda nevíme kde, ale u kytar a trošku u takový jako ráznější kytarový zahalený hudby. No a teď jdeme konečně k rapu.
0: Jdeme konečně k rapu. Máme tady něco pro ideu. Tohle je Davis a jeho Max Payne. Posloucháte Starter na rádiu Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevných na rádiu Wave. Tohle byl Davis a jeho Max Payne. První jako opravdu rapovej track.
1: Pro všechny hráče a hráčky, já to hrál teda Max Payne a dost.
0: Já taky, samozřejmě.
1: Výborná věc.
0: Děkujeme taky za mail, Filipe, pojď do toho. Mě to hodně vlastně potěšilo, protože...
1: Zmiňuje tam tebe, jo? Já řeknu proč, ať to nevypadá, že si jako tady přidáváš, přihříváš polívčičku, jo? Takže Davis nám píše, píšu v návaznosti na přednášku na Vysoké škole ekonomické, kde mě Martin odhodlal poslat sem svoji tvorbu. Martine, vysvětli, co jsi tam dělal?
0: Já jsem byl na takový přednášce, spíš debatě na VŠE, na katedře Arts Managementu, bavili jsme se o hudebním managementu a o hodně live business jsme řešili a... Mimo jiné padla zmínka i na Starter a právě po přednášce jsem se seznámil s Davisem a díky za tenhle track, díky, tak. Že znám ho poslal a díky, že teda si našel tu odvahu ho sem dropnout ještě v tu chvíli, když je tady s náma idea, což ty si tehdy předtím nemohl vědět, ale teď dostaneš zásadní feedback.
1: Podle všeho si zandal, protože píše, že přednáška byla bezva, ale zároveň tak trochu dopředu počítal Davis odmítnutím, jelikož se jedná o rap a rap asi nebude váš šálek kávy. No tak to ještě asi netušil, že tu s námi bude právě idea. Jinak rapovou hudbu dělá Davis už od 13 let, nicméně pořád se nedokáže odrazit od toho začátku a za tu dobu prý napsal hodně dobrých písniček, které nedokázal nahrát a zasloužili by si pozornost. Věří, že dokáže být časem součást československé rapové scény, pokud mu budou poskytnuty možnosti a nějaký ten odrazový mustek. A teď je otázka, jako jestli vlastně má člověk v tom úplném začátku jako právo na to uspět jenom díky odrazovému, jako proč by ho měl potřebovat, jo?
0: No tak počkej, Starter
1: je odrazový
0: mustek neobjevených.
1: Ale uvidíme, jak tohle to sedlo právě po rotě a idea už se tak trošku tady jako začal vrtět na tý židli.
2: Mám žízeň.
1: Já ti doplním vodu za chvilku, neboj se, ale...
2: Já mám. Na...
1: Tak povídej.
2: Hele, já nevím, kde začít. Já bych začal u toho, že jsem úplně nervózní z toho snéru. Já vím, že mám nemoc, ale já prostě nezvládám tyhle ty snéry, protože je to věc, která tyhle ty klepy místo snérů je prostě věc, která nemá absolutně charakter pro mě. Když slyším...
1: Takový chladný.
2: Jako šáhneš potom, já se teď snažím vymyslet, co to je za surovinu v kuchyni, ale...
1: Libeček možná.
2: Ne, to je jedno, teď to nemám, já jsem nervózní z toho, že nevím, co je za tu surovinu, ale zkrátka je to zvláštní introduction pro mě, když tam je tenhle snare, že to prostě proč, víš, jak kdyby tam vyměnil ten snare, tak je to fakt jako lepší pro mě, ale já mám tuhle tu nemoc, to je dobře, že to říkám teď v první epizodě, ale přišlo mi to, že už si to třeba nikdy nepustím, bohužel, protože jsem vůbec neoddělil jako hook od sloky a nemá to ten loop, co by mě fakt bavil 5 minut, No a myslíš... Začalo to jako Timbaland a čekal jsem, že tam stane víc věcí produkčně, ale tam by šlo jenom klidně ubrat, ale vyměnit zvuky, že mi to přijde takový jako taková generická věc hrozně. A ta flow já milu, nebo já nenávidím, že někdo říká, to zní jako old school nebo new school, to je úplně jedno, ale tohle to znělo fakt jako nudně.
1: Jako ne, možná neaktuálně teda v něčem.
2: No, to taky není to slovo jako neaktuálně, ale vlastně, že to byla, že vsadil na jednu věc a já to samozřejmě respektuju, že na to vsadil, protože jemu to přišlo určitě jako super, když se to tam objevuje ta flow, ten pattern, ty flow tam jede celou tu dobu a zrovna mi to nesedlo, takže celou tu dobu mi to nesedlo vlastně.
1: A ta absence toho hooku vnímáš, že opravdu nebyla ani v tom, co tam zarepoval, anebo no tam to dělal hodně hook, i ten beat? Jako.
2: Ten tam byl, ale on tam nezměnil flow ani ve sloce, ani v tom hooku, takže jsem to vlastně jako nerozeznal, chápu jako Max Payne, ale vlastně přišlo mi to, že to z něho docela nesebevědomně, vlastně reálně na to, že to měl být sebevědomý track o tom, že je zabiják jako Max Payne, vlastně.
1: A textově je tam něco, co tě chytlo třeba, nebo?
2: Ale nic právě. Jakože bohužel zajímaly by mě možná další tracky, ale jako nezatřepalo to se mnou vůbec.
0: Každopádně, Davis, si děkujeme za odvahu. Určitě nám pošli i další tracky, který budeš produkovat. No a co na to Tokyo Drift mě ještě zajímá? Měla jsi to podobně jako idea a nebo je něco, čeho jsi se v tom tracku dokázala chytit?
3: Hele, jakože asi myslím, že by ten beat se dal uchytit i z té strany, že jako To není něco, co jakoby úplně na té scéně teďka jakoby slyšíš, že zase jako, že ten týpek mohl jít, nebo ten... Ten rapper, jak se jmenoval?
0: Davis
3: mohl jít po něčem, jakoby, po nějakém typu jakoby, žánru, který teďka jakoby, frčí a vybral si nějakou svoji cestu, což já jakoby, respektuju a vlastně cením. Na druhou stranu mě ten beat asi taky moc nebavil vlastně, ale nevím, no, jako ten hlas byl třeba dobře smíchaný, víš co, a znělo to jakoby, dobře, všemu jsem rozuměla a bylo to fajn. Asi by se mi taky tam líbil nějaký jakoby, typ hooku a asi bych prostě ještě víc jakoby, experimentovala s tím hlasem a s tou flow a
2: já si myslím, tak, že měl rád nebo má rád 50 Centa, jako vážně.
0: Když tak nám Davisy napiš, jestli máš rád 50 Centa, nebo jaký jsou i ty další vzory a inspirace a pokud nazbíráš dostatečný počet hlasů, tak se spolu uslyšíme i příští týden a můžeme to více rozebrat ještě my s Filipem. My teďka zaplujeme do trošku popovějších vod, čeká nás Linda Kai a její female... Linda Kai a její female energy. Posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave.
4: Hit paráda neobjevených.

0: Novinka číslo 5 z celkových 7, které si dneska budeme pouštět v prvním díle nového ročníku Startéru. Tohle byla Lydia Kai a její Female Energy. Potřeba říct, že zase, jako už v případě některých jiných soutěžících dneska, je venku deska, jmenuje se Chaos a ne. Chaos nebo láska se to jmenuje, vyšlo to 5. června a doposud si ještě tolik lidí nestihlo všimnout Lydie Kai, ale my se dneska s naší porotou budeme bavit o tom, jestli to náhodou nebyla chyba, protože se tady cítím docela jakoby pohybovaly boky, nějak se tady vibilo, ale uvidíme, co potom řeknou. Pojďme začít e-mailem, Martine.
1: Píš nám, myslím, že by vás mohl bavit můj upcoming projekt Night Vibe Pop R&B s Afrogroove prvky. Já musím říct, že mě teda baví moc, uvidíme, co naší porotu. Píše nám taky, že to má ten feminine touch a emočně otevřený věci, což s tím se nedá nesouhlasit. Píše, vizuálně to držím v jednotným moodu. Pokud se podíváte na Instagram Lydie Kai, tak s tím se taky rozhodně nedá nesouhlasit. Tak za mě jenom děkuju za krásný track s neuvěřitelnou produkcí, který byl za mě v tom inboxu startéřím v té obrovské záplavě.
0: Vyčníval.
1: Tak jako velmi vyčníval.
0: Daniel se postaral o produkci, tak že i o beat předpokládáme, no a ještě zmiňuje Lydia Kai své inspirace a ty jsou právě z toho R&B žánru, takže Thames například tady, nebo Naomi Sharon, Nika, nebo Sabrina Claudio, tak co na to naše porota?
1: Tokyo Drift, pojď na to, začni, co Lydia Kai?
2: No tak mně se to líbilo strašně moc, jakože mně to přišlo hlas krásný, slova super, beat výborný, měl to výborný vibe, líbí se mi ty jako ta estetika toho alba, jak to tahá do té modrý vlastně ty vizualita, mám pocit, že to všechno sedí dohromady, vlastně bych si chtěla poslechnout se i to album, asi se ho dám, až půjdu dneska domů, jakože přišlo mi to úplně dotáhlý vlastně do konce, přišlo mi to skvělý, no.
0: Wow.
3: Já jsem z toho v úžasu. Vážně.
0: Taky si pustíš desku?
3: Asi jo, ale minimálně si pustím teda ten single a já jsem čekoval Instagram a to je jako dotažená věc celkově. Úplně brutální, jako ty bicí, to byla taková zemitost v rámci toho tracku předtím, toho Davise, že jo, tak ty bicí, to bylo normálně vysoká škola prostě. Totální. Fakt, jako čumím, hrozně dobrá produkce, vokální produkce, super srozumitelná čeština.
0: Jak zpívá taky.
3: No jasně, ale hlavně jako, že vím, co mi chce říct hned, i když to zapneš v polovině, tak to tam máš tu message. Druhá sloka byla fantastická. Klidně bych si uměl představit udělat jako beat takový třeba.
0: Prostě.
3: Super, jako fakt fantazie.
1: Kdybych uměl pustit potlesk, tak ho teď pustím, bohužel to neumím, takže ho nepouštím. Filip mi tady do toho teďka šáhá, takže možná ho uslyšíte.
0: Ale se spožděním.
1: Se spožděním. Nevadí, my si možná pojďme pustit další projekt, uděláme trošku žánrovej skok, zůstaneme ve vodách popu, ale...
0: Počkej, Martin, už to tady.
3: Yeah.
1: Já tady vidím, že má 9 vteřin ten potlesk, takže ještě chvíli.
0: Já už zastavuju.
1: Krásný. Ne, ještě jednou děkujeme za nádherný track Lydia Kai. Doufám, že o tobě ještě hodně uslyšíme a to nejen ve Startéru hitparádě neobjevených. Co tam máme dál, Filipe?
0: Novinka číslo 6, už jenom dva tracky nás čekají v dnešním díle. Tady je Brandon a máme tady zpátky češtinu, protože nám poslal skladbu, která se jmenuje Tinder Rande.

0: Brandon a jeho Tinder rande ve startéru na Radio Wave. Bomba, let's go. Co nám o sobě Brandon napsal?
1: No tak chtěl bych nejprve ocenit, že poslal vlastní radio edit. To mám rád, když to nemusím klírovat za vás. Takže dobrá práce v tomhle ohledu minimálně. A píše, posílám opravenou přihlášku podle instrukcí v automatické odpovědi. Tak takhle by to mělo vypadat. A říká si Brandon, hudebně se pohybuje hlavně mezi melodickým rapem, R&B a modernějším popovým soundem. No a chtěl by nám představit jeho track Tinder rande, který je z druhého EPčka, který vydal.
0: No a mně se pak líbilo, že napsal příběhově se nejedná o nic hlubokého ani složitého. Naopak, jde o typickou story z rande z Tindru s uvolněným soundem a chytlavým refrénem.
1: Píše, že bude rád za případnou zpětnou vazbu, tak tu podle mě teďka dostane.
0: Idea se naklonil k mikrofonu, ale mlčí.
2: Mám chuť na kesadiu. To tam bylo, ne?
1: Kesadilu by si dal, no, kouknul by se na Dunu.
2: Na Dunu, na Dunu. Jo, jo. To jsem jako scenil, že jsem objevil, vždycky já miluju jako tu češtinu, když tam jsem něco udělal, Duna, Kesadia, to je fajn, ale nebylo to nic pro mě. Musím říct, s respektem, mělo to prostě vibe pro mě úplně nahraditelný a...
1: Když třeba začneš, jenom nějak si odmyslíš ten zpěv teďka, kdyby si měl hodnotit jenom to instro...
2: Jako bylo to profi, jako to intro, bylo to profi, vlastně ten mix byl profi, nebo master celkově byl profi, ale...
1: A teď co s tím dělal ten vokál právě, no?
2: Já se nepotřebuju dál už vyjadřovat, protože mě to nějak jako nehytlo, samozřejmě má to, 100% to má publikum, že jo, asi mladší než já, takže mladší než 40 let, ale zároveň já mám rád tyhle ty v úzovkách naivní věci, já jsem obklopený tím, občas dělám, ale tohle to ke mně prostě, to bylo takový český film, mi to přišlo.
0: Co Tokyo Drift, doputovalo to k tobě, nebo to máš podobně jako Ida?
3: No, jako já jsem se tady celkem nasmála za Mikem, jako in a good way. No mě to vlastně, jakože překvapivě se mě to líbilo vlastně dost. Mně přijde, že to jede na takové té vlně té hudby, která teďka v Česku začíná být víc populární, ty jako ty hudby, která stojí na tom storytellingu a na nějaký ty autenticitě těch příběhů a na tom jako vyprávění prostě ty jakoby těch věcí, co ty lidi fakt zažívají, typu prostě připomnělo mi to Gufrau a Mata 213, takže jako tady tenhle track je něco, co by určitě uspělo prostě na TikTok a asi to prostě pracuje s nějakou jako popularitou a s nějakým jako, že je to nějaký jako feel good písnička a jako já bych si to klidně pustila, jako by mě to probudilo takový příjemný pocit a vlastně mě to bavilo.
0: Já musím říct, že jsem tenhle track slyšel teďka po třetí v rámci toho výběru a teďka tady ve studiu a mám pocit, že ten refrén mi bude hrát v hlavě až do příštího týdne, jestli tady s náma Brandon vydrží.
1: Dáš si kesadilu, no. Jako já vlastně musím souhlasit s Pavlou, jenom mi přijde, že to zandal na ten mic hrozně roboticky, že to je jako bez nějakého feelingu, který bych cítil, že do takového jako plážového beatu vlastně, že by tam neměl chybět, jo, ale...
0: Já mám trošku pocit, že to byl záměr.
1: Že to je takový prostě narovno, jako bez emoce.
3: Já bych neřekla, že bez emoce. Možná by to přišlo, že tam teda nebyl žádný moment, kdyby jako nic neříkal, že to bylo jakoby hodně nadspaný, že tam pořád něco vyprávěl.
2: Třeba se takhle chová na rande.
3: Třeba jo, no.
2: Víš,
3: třeba
2: to je zase v pohodě.
3: Proto koukej na tu Dunu potom, aby třeba bylo ticho.
2: A je dlouhá, že jo?
1: Právě.
2: Brandne, je malá.
1: Když tak nám řekni, s kým chodíš na rande a jak to trávíš třeba jinak než tím, co jsi zmiňoval v tom tracku, protože něco z toho bylo i vyloženě neveřejnoprávní. Uvidíme, jak je na tom Young Starsky, poslední track, který si dneska pustíme a on to žene dál, hele.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Youngstarsky sice nevíme, kolik tomuhle soutěžícímu je, ale má ve jméně Young, takže předpokládáme, že je mladý. A já rovnou jsem vyštrachal i nějaké informace, že se snaží mít hodně velký tah na branku, minimálně skrz to, jak se snaží zdokonalovat ve vlastní produkci, protože shodou náhod skontaktoval i našeho kolegu, hudebního redaktora Matěje Dvořáka, producent Bolslop, a ten mu dával nějaký producentský lekce a ty Youngstarsky určitě hojně využil, třeba i na tracku, který jsme teď slyšeli, Ženu to dá.
1: Píše, že ho právě sám produkoval, no a zároveň taky zmiňuje, že ještě celkově dost hledá svůj styl, nicméně měl tolik odvahy, že nám tenhle track poslal do startéru a já musím říct, že za to moc děkuju, protože mě osobně moc bavil, ale zajímá mě hlavně, co na to Ida.
2: Mě bavil taky. Mě bavil, co mě tam nebavilo, tak byly bicí, že kdyby byly možná elektronický, tak... že by to byl víc rap sound. I když ten začátek byl fajn, to jsem měl pocit, že to je z nový desky Vince, Staplese, Crybaby, ale bavila mě frázování, extrémně mě bavila taková cheesy flow, vlastně melodická, bavil mě text, měl tam super punchlines a jediná věc byly ty bicí. Jinak mi to přišlo fajn i jako textově, že jsem v úžasu, když to je Youngstarsky, nevím teda kolik mu je, ale je super trend, že spousta youngstrů píše super lyrics. To fakt leskám, protože mě to zajímá hodně. Takže big up.
0: Tokyo Drift tak trochu přitakává tady při hodnocení ideje, znamená to, že souhlasíš?
3: No, jo, mega. Mě to jakoby extrémně bavilo. Souhlasím s těma bicíma, myslím si, že by tomu mohlo přidat takový jako dobrý kick a že by tom, že mně se líbí, když jsou míchaný tady tyhle ty jakoby distortovaný, jakoby špinavý kytary, jako prostě s trapovýma bicíma, nebo s jakýkoliv elektronickýma bicíma, to si myslím, že vždycky strašně dobře funguje. A jediný, co bych řekla k tomu instrumentálu, takže mi to přišlo takový hodně stejný celou dobu, že bych tam možná dala nějaký bridge nebo nějakou změnu nebo oddělala na chvilku bicí, ale jako jinak se mi mega líbil ten hlas, líbilo se mi, jak střídal jako ten zpěv s tím jako rapem, líbily se mi ty slova, líbilo se mi, že to má český název, což je jediný český název, který jsme tady dneska měli, což já taky cením. Myslím, že to bylo super.
2: A fajn by byly, já miluji stop timey v tracku. A nebyl tam ani jeden, mám pocit, že by to hodně zvýraznilo to, co říkáš, protože říkáš dobrý věci.
1: Je pravda, že se mi se rozhodně hodili. My už se blížíme na konec našeho dnešního dílu, tak já vám v první řadě chci strašně poděkovat za skvělou porodcovskou práci. Byli jste spravedliví, byli jste zodpovědní, byli jste konstruktivní a tak to má vypadat. Takže hrozně moc děkujem. Vy nám klidně napište, jak se vám líbí naše porota. Mně to připadalo úplně skvělý. Děkuji vám ještě jednou za vaše úžasné tracky a můžete nám posílat další na starter@rozhlas.cz. No a ještě připomenu, nezapomeňte nás sledovat i na starter_radio_wave. No a my se uslyšíme zase příští týden.
0: Je to tak, další porodcovský speciál bude za několik týdnů, ale my budeme vysílat, jak jste zvyklí, protože začala soutěžní sezóna každé pondělí od 8 večer na Radio Wave. Stejně jako dneska se tak stalo a vždycky v 9 spouštíme hlasování, tak to je za 30 vteřin, Martine. Wave.cz/starter, tam můžete posílat pro všechny zmíněné a puštěné dnešní tracky své hlasy a to každých 24 hodin, takže koukejte spouštět své kampaně na sociálních sítích, obepisovat tetičky, babičky, všechno tohle to bude potřeba, abyste získali šanci dostat se do finálové trojice a tím pádem vyhrát i ty hodnotné ceny, které jsme zmiňovali na úvod.
1: Moc vám držíme palce, no a děkujeme, že jste poslouchali Starter, hitparádu neobjevených na Rádiu Wave. Ahoj.
0: Díky, ahoj, mějte
3: Čau.
0: Se.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
5: Stage Rádia Wave.
6: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Rádio Wave.
8: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
8: Rádio Wave.
9: Děláme vlny.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se k ní chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to stesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Radio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Radio Wave.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Hi, we're Fuck Buttons.
3: And you're listening to Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Radio Wave.
3: Ahoj.
4: Tady Kája.
3: A tady je Pavel a náš pořad Psycho.
4: Hele Pájo, víš, co je Psycho?
3: Řekni.
4: No, když tě nechá tvůj partner samotný uprostřed hor.
3: Jako když jdeš na túru a on ti uteče?
4: No.
3: Jo. Okay.
4: Záměrně, možná nezáměrně, to se dneska dozvíme.
3: Takže vlastně jako dneska se budeme vykládat o fenoménu takzvaných alpských rozvodů.
4: Fenomén na TikToku, ale na Instagramu asi před 4 měsícema to mělo takovou svoji jako vrchol, kdy o tom hodně lidí postovalo.
3: Jasně.
4: A většinou ženy to byly, který měli jako takovouhle zkušenost, že šli s partnerem na nějakou túru, nebo nějaký velký jako hike do hor, túru do hor. A buď jim ten partner jako hodně utíkal, nechával je samotný, nebo ideálně se s nima ještě během té túry rozešel a odešel.
3: Ty jsi říkala, to bylo nějaké jako neskutečné číslo.
4: Jeden TikTok, já jsem hledala tomuhle fenoménu, my se dostaneme k tomu, proč se to tak jako zveličilo, ale tam byl nějaký video právě, kde byl popis, jako když zjistíš, že jdeš se svým partnerem na túru a během toho zjistíš, že tě tam nechá samotnou a až tě nemá ani rád, a to video mělo 5 milionů zhlédnutí. Takže docela slušný, nebo
3: slušný,
4: můj partner mě nechal takhle samotnou a ta paní tam stojí a ten týpek je někdy úplně, ale úplně v dále, jako hodně, hodně daleko. A to video mělo kolem 1,9 milionů lajků. Takže
3: to
4: jsou fakt čísla. A evidentně je to teda nějaká šerovaná zkušenost. Tady jsou, myslím, že sociální sítě super. Když zjistíme, že se nám možná něco stalo, někomu jako něco podobného.
3: No, rozhodně se spousta lidí s tím dokáže stotožnit.
4: Stotožnit.
3: S touto situací.
4: A jde teda o to, že teďkom právě, asi jste to zaznamenali, v únoru proběhl případ, kdy byl odsouzen za zabití z nedbalosti, myslím, že to bylo neposkytnutí pomoci.
3: Jasně.
4: Muž Tomas v Rakousku, který nechal svoji partnerku během výstupu vlastně umrznout.
3: Jo.
4: Já to pak ještě rozeberu. Jasně. Asi víc, co tam bylo v tom případu. Ale hlavní je, že prostě neposkytnul tu pomoc a v podstatě kemonských případů toho alpského rozvodu, kdy se partner, a je to většinou fakt muž, jako jo, opravdu nenašla jsem tam případy, nebo je to celá rodina, jo, že, ale ten muž vede a přežije to, tak se dějí docela často. Nebo teda, že aby jsme definovali, co ten alpský rozvod, tak je to teda situace, kdy jeden partner opustí druhého v odlehlém venkovním prostředí, typicky na túře v horách, a nebo v nějakým náročným terénu. A je to teda, ten pojem vychází z povídky z roku 1893.
3: To byl ten článek Guardianu, který to říkal, má takhle vidle jako.
4: Ona to, a ta povídka je bajdovej dobrá. Jako já jsem ji četla. Docela byla velmi čtivá.
3: Jasně, ale to je taková jako kriminální.
4: Je to taková kriminální, ona to je o tom, že jsou to dva manželé, mají vypadat jako perfektní pár, ale vlastně pak se ukázalo, že až tak dobře spolu nejsou. A ten manžel dostal teda nápad, že by tu manželku mohl vlastně zabít tím, že ji vezme na túru na nějakou hezkou vyhlídku, odkud jako jí schodí, a bude to jako perfektní zločin.
3: Jakože dokonalý zločin, jasně.
4: A jí to nějak jako dojde, takže začne o tom vyprávět po té vesnici, že si to ten manžel chystá udělat a vlastně sledují jako lidi. A jí tam vyjdou, uvědomí si, že jsou oba dva špatný lidi, že by to takhle nemělo být, ale ona tak odstrhne kus oblečení svýho a skočí z té skály a oni tam vidějí toho týpka, jak tam stojí, a s kusem toho jejího oblečení, kdy ona leží dole mrtvá pod skálou. Takže vlastně dokonal se to svoje. Ale je to vlastně ta povídka, protože se to odehrávalo někde ve Švýcarsku, tak se to jmenuje alpský rozvod.
3: A ten nějak myslím, že ona mu řekne, že hele, jako já vím, co chceš udělat. Já už jsem prostě tady zavolala policii a ty ti teď prostě...
4: No, jako není to bylo, že policie, že to byly nějaký dva takový jako chlapíci z té vesnice, ale aha, něco takového tam bylo. Jako...
0: Že prostě jsou svědky vraždy.
4: Prostě a... jsou svědky vraždy.
0: Tak. A... No, ale tomu to mi to přijde jako trochu zavádějící, protože přeci jenom se nebudeme dneska bavit o vraždách, jo? To jako není to, co bychom tady chtěli rozebírat. Ale vlastně... Hele, já si fakt nemyslím, že to je o tomhle. Ale protože tahle situace, kdy vlastně dojde k nějakému, řekněme, může dojít a nemusí dojít k nějakému konfliktu a v rámci toho se vlastně někdo vyskytne v situaci, kdy je v nebezpečí nebo je opuštěný tím jako ať už druhým člověkem anebo skupinou lidí. Tohle to bylo docela zajímavé poslouchat ženy XYZ, to je jeden podcast, myslím, že na Respektu to je. Mm-hmm. Tak oni se tomu tématu věnovali docela jako intenzivně a vlastně, co jsem si z toho vzal, z toho jejich povídání, tak bylo, že třeba když jako sbírali různý příběhy takhle lidí, kterým na to začali reagovat, tak většinou to byly příběhy třeba jako z rodiny. Jo? Že to bylo, že to nebylo nutně o tom, že partner mě opustil, ale že já nevím, rodiče při nějaký túře došlo k tomu, nechtěla jsem jít dál, nechali mě prostě za sebou. Jo, že to jako není nutně jenom něco, co se děje v partnerských stazích, ale obecně ve vztazích.
4: Já samozřejmě trošku jako popichuju, že jo, protože moje true crime hlava a moje tohle to nastavení je v tomhle trošku jako jiný než tvoje, jo. Takže já jsem opravdu taková víc podezřívavá k těmhle věcem, ale nepřijde mi úplně dobrý, když víš, že jdeš s nějakým partnerem, který není v tobě vyrovnaný v těch silách, jasně, máš za ně zodpovědnost. Prostě jasně, ještě kor v takovémhle prostředí, kdy víte, že to není tady výšlap na Petřín, když se něco stane, taky přijede tam hnedka záchranka, ale jste v nějakém nebezpečném prostředí a bohužel se to opravdu děje často, že ten muž jde sám za ženou.
0: Mě docela zajímalo, jak moc často, nebo to myslím, jsem někde úplně nenašel.
4: Oni nejsou vyloženě statistik. Tak. Ale pak jsem tady našla, že studie pátracích a záchranných akcí amerických národních parcí, která byly za roky 92 až 2007, uvádí, že nejčastější byla jako nejčastější aktivitou prostě vedoucí k nějaký záchraně byla vlastně turistika, kdy prostě přes 78 tisíc zapojených osob. Jo,
0: to. Ale není tam, že teda někdo někoho někde nechal, že jo?
4: Pak tedy ukázal, že výzkum University of Washington ukázal, že žádosti o rozvod ze státě Washington mezi 2001 až 2015 pravidelně vrcholily v březnu a v srpnu, tedy po zimních a letních prázdninách a dovolených. To je zajímavý. Okay. A mohlo, jakože možná takový prostě taky ten reset, jo? Víš, jako najednou dostaneš tu dovolenou, tak někam spolu odjedete a najednou to prostě vybublá.
0: Ale to může být i plážový rozvod.
4: Může to být i plážový rozvod. A pak National Park Service uvádí, že v amerických národních parcích v roce 2014 až 2019 bylo hlášeno průměrně 358 úmrtí ročně. A právě patřily tam nejčastěji právě nějaký pády a utunutí. Ale vyloženě, že by tam bylo, jakože jestli šlo o skupiny, nebo manželský pády, to ne. Ale jako přišlo mi takový jako zajímavý vtipný statistiky. Jasně. Tak jako, že jo, klasika Češi v Tatrách, že jo. hlavně, že máme paštiku a jako nějaký pořádný klouzavý boty na doma.
0: Ano.
4: A ponožky, of course. To je jasný.
0: No, ponožky a sandály, to je nejlepší na výstup do vysokých hor. No,
4: no, přesně.
0: To jsou tatranské mačky.
4: Tatranské mačky.
0: České tatranské mačky.
4: České tak. Tatranské mačky. Ale vyloženě nejsou, ale je opravdu pár popsaných případů, kdy muž za sebou tam nechal právě buď v Americe, nebo takhle v těch vyšších horách nechal za sebou rodinu, nebo tu partnerku. A právě na tom trendu, na tu TikToku, proto se to tak rozjelo a proto mě to i zaujalo, jasně, že jako kolik ženských tam měli ty videa, jakože, tak teď tady jdu sama, on mi utekl, já nevím, kde jsem, on má mapu, on má kompas, on ví všechno a já jsem tady prostě sama, protože se na mě naštval, nebo protože ho štve, že jsem pomalá a podobně.
0: Jo.
4: No. Já jenom v krátkosti popíšu jen případ, ale kdyby vás to zajímalo, tak tenhle případ je velmi důkladně zpracovaný v různých videích na YouTube. A i v různých jako novinových českých i zahraničních článcích, ale abychom se dostali, aby jsme si popsali vlastně tu dynamiku, jo, na kterým tak budeme vycházet v té naší psychologické části. Tak vlastně 18. ledna 25 vylezla vlastně ta Rakušenka, ta Kirsten se svým přítelem Tomasem na Grossglockner. Grossglockner. Na nejvyšší horu Rakouska a vyrazili z té nejnáročnější trasy. Mm-hmm. A první problém tam byl, že ona už mu asi 3 měsíce předtím, když to spolu plánovali, údajně psala SMSku, kde popisovala, že teda na tuhle tu túru nemá. Druhá věc byla, bylo to teda v zimě. No, ona že si myslí, že to bude náročný.
0: A my jsme měli nějak plán jako nahoru vylíst a dolů sjet na lyžích a na snowboard.
4: No, něco takového. Jako ale hlavně tam byl problém, že oni začali lézt a hlavně se začalo extrémně rychle zhoršovat počasí. No. A podobně. A další věc byla ta, že ona byla jako docela tak jasně zkušená, ale nebyla nějak, prostě normálně chodila na nějaký túry.
0: Nemyslím,
4: ale
0: že ona že nějak jako běhala nějaký maratony a tak, že jako, nebyla úplně jako
4: trail runnerka, dělala jako i ty dlouhý tratě běhala, lyžařka, jo, prostě, ale on byl hobby horolezec, takže on byl jako zkušenější v tomhle asi. Mm-hmm. Neměl teda sice nějaký vyloženě výcvik.
0: Tatínkem lezl hory, tam no, myslím, jsem někde
4: ale nebyl to úplně ňouma, jako, jo. Jo, že by nevěděl. Jo. Takže vlastně tedy by on měl vědět, že když se zhoršuje počasí, jo, takhle výrazně. Tak...
0: A zároveň důležitý říct, že on vlastně měl tu zkušenost s výlezem na Grossglockner vícenásobnou z minulosti. No. Jo, takže vlastně tam byl za toho zkušenějšího.
4: Taky bylo zajímavé, že ten soudce, který ho soudil, tak on byl taky sám horolezec a člen nějaký záchranný horolezecký služby, takže to je docela dobrý, jako že to byl člověk, který rozumí té problematice. No a ona se snažila nějak dovolávat to nějakou pomoc, ale místo 140 vytočila 149, že jo? Protože 9 a 0 jsou vedle sebe.
0: To právě vlastně není jako moc jasný, nebo je tam spousta takových věcí, které jsou divný. Jo? Že za A teda se našlo tohle z toho, že teda vytočila 149, 140 je teda to číslo pro záchranu. Ona ta 9 a 0 jsou kousek od sebe, takže je možný, že se pokoušela si nějak jako vlastně zavolat pomoc.
4: A on tak volal, ale ten operátor z té záchranné služby, který ten hovor přijímal.
0: Myslím, že to bylo časově, jo? Že tam je někdo viděl, oni už bylo tma, lezli teda k tomu vrcholu a někdo, kdo slejzal, tak je viděl a nějak na ně jako křičel, jestli jsou v pohodě a oni mu neodpovídali, tak právě zavolal horskou službu poslali helikoptér.
4: Ano, a oni říkali, že nemávali, že by nějak jako žádali o pomoc.
0: A oni vlastně na tom vůbec jako nereagovali, že tam ta helikoptéra kolem
4: zvíta. On totiž měl i zaregistrovaný právě číslo na té záchranné službě, takže oni mu pak volali. On byl takový, že říkali, že neříkal si o pomoc, nevyjadřil tam žádný obavy o tu partnerku.
0: Jasně.
4: Ačkoliv ona teda asi měla už problém, protože právě nějak špatně dýchala. A něco tam bylo, že jí nebylo fakt nějak dobře. Že motala se jí hlava, jo? Že jí nebylo prostě nějak dobře. Ale že nic nevyjadřoval a pak mu psali i nějak na WhatsApp nebo něco, nebo nějakou, jako prostě musel nějakou zprávu a to on na to nějak nereagoval. A ještě pak v tom soudu byla taková zajímavá věc, ale ten soudce to teda nebral v potaz, jo, ale tak to je právě, co tam právě vzbudilo u těch lidí to velké podezření, jestli jí teda nezabil nebo ne. Že vlastně jeho bývalá partnerka vypovídala, že jí vlastně co podobného v roce 2023, že takhle někam šli spolu na túru a že on se vždycky naštval, když ona nestíhala. A prostě strašně utekl nebo nereagoval na její jako prosby o to, že musí trošku zpomalit.
0: Tohle byla součást toho procesu, tohle ta výpověď tyhle bývalý partnerky, ale co jsem se teda dočetl na Wiki, tak tohle to údajně nebylo vzato v potaz, protože logicky, jo, že měl blbej vztah s jednou ženou, nemusí nutně znamenat, že měl
4: přesně
0: blbej
4: tak
0: vztah i s touhletou. Ale zároveň, jo, jako těch nějakých indicí, že to mohl mít jako přeci jenom posunutý tímhletím směrem, je víc. Například byl známý, nebo našli se nějaký jeho komentáře pod různýma videama jiných horolezců, který byly spíš jako takový jako dehonestující a schazující, jo, že jeden příklad za všechny komentoval nějaký příspěvek jedný horolezkyně a lyžařky, že a oni se rozhodli někde pod nějakým jako vrcholem to otočit, protože bylo špatný počasí a on říkal, proč jste nešli dál, to bylo už kousek jenom. Jo, a na tohle to myslím, potom ona nějak odpověděla, potom vlastně o tom rozsudku, jo, potom co proběhl tenhle ten proces, tak mu na to odpověděla s tím jako trochu uštěpačně, no víš, jako takhle se poznají, jo, jako lidi, kteří se dají pozor na počasí v horách, tak takhle
4: jo,
0: se poznají
4: tak jako
0: dobrý.
4: Tak jako Ježišmarja, tyjo, Hanča Vrbata, že jo, když oni umrzli kousek jako od toho cíle, že jo, v těch horách, jako ten kousek, jo. Když je to 100 metrů, tak to může být jako strašně moc.
0: Jo.
4: A zkušený právě horolezec umí právě poznat, že hele, už stačí.
0: Jasně,
4: a kašlem na to.
0: V tomhle tom jako ranku mu vlastně odpověděla, ale co se z toho dá jako vzít, že vlastně nějaké jako podceňování rizika, jo, jako přinejmenším nějaký náznaky jako existovaly už z minulosti. Jak to tam jako ve zkušenosti bylo, jestli se nějak hádali, nehádali, jestli on podceňoval to, jak na tom je ta jeho partnerka, to ví jenom on, jo, to my se už asi nějak jako nedozvíme, to podezření.
4: Hele, jo, prostě tak proto jako jsem vysí, tak trošku nějaký náznak, jakože, jo, že nevíme.
0: A možná ale... i z tohohle důvodu, jo, se to stalo jako jo? Ta rozbuška pro tenhle ten trend TikTokový.
4: No, ono se to vlastně se to, ono jich bylo víc těch případů v minulosti, že právě na horách někde v Havaji, v Kolorádu, jo, to, kde jsou taky ty známý velký stezky, který se jako chodí. Takže to není neběžný. On teda dostal 5měsíční podmíněný trest, což vlastně, proto jsem to zase znovu zaznamenala, že ho vlastně pustili teď nedávno, o 10 000 euro pokutu, necelých 10 000. A tam se vlastně rozvinula debata, jestli teda ty horští průvodci jsou zodpovědní za to, když se něco tam jako stane špatného na té túře. Ale tady jde o to, že ten člověk jako tam se nestala špatně jedna věc, on ignoroval strašně moc věcí od začátku.
0: No tam co se uvádí, jo, že teda do jaký míry vlastně tu odpovědnost třeba nese i ta oběť. Je samozřejmě jako diskuze, protože ona teda měla nějaký vybavení, ale zároveň neměla úplně nejlepší vybavení. Nějak sebou neměli moc jídla, měli sebou nějaký jako báče.
4: Tam jde prostě opravdu o to, že ona už mu jednak ze začátku říká už dávno předtím, že na to není ready, že jako vyšlápnout to v létě asi něco jiného, než vyšlápnout.

0: právě k čemu se přesuneme, k té jako nějaký psychologický části, co je ta naše, a to se teda Pájo užil. Tak. Já tam jsem jako vždycky, když jsem k tomu něco hledala, tak a co mě napadlo, jo, prostě nějaká jako nízká empatie, jo, nebo že ten člověk jako je hrozně přemotivovaný a chce se tam jako dostat nahoru. A říkám, to není ono, jako, to je jako, není to on čo.
1: No, jako jenom říct, že to nebyl moc fajn člověk, asi jako rozhodně nestačí, nebo to je... To by byla trochu nuda, co si budeme vykládat. Hele, pro mě to byl trochu challenge, jo? Já jsem si říkal, tyba, co já tam jako budu hledat za psychologii. Mm. Ale nakonec to vlastně docela dává smysl, protože když se na to podíváš tím způsobem, jo, tak je to nějaká situace, máš tam prostě stresor, zapadá slunce, někomu je zima, někomu není zima, situace, jsou tam dva lidi a vlastně jako ve spoustě věcí, kdy je nějaký nebezpečí, jo, sdílený, tak to jako lidi má tendenci smelovat.
0: Jo.
1: Ale zároveň existuje teda ta zkušenost spousty lidí, jo, 5 000, já nevím.
0: 5 milionů.
1: Ale 5 milionů, že jo, prostě lajků, tak jako spousta lidí má opačnou zkušenost, že nějaká takováhle situace v rámci prostě nějakého takového výstupu, tak naopak vede ke konfliktu. Jo, takže je vlastně jako zajímavý se na to podívat z tohohle pohledu, jako čím to, jo, že ta situace buď to vede k tomu, že si ty lidi navzájem pomůžou, anebo naopak to ještě nějak vyostří ty jejich konflikty.
0: No mě právě to zaujalo, co jsi říkal, já jsem si vzpomněla na to, když jsme se s Honzou ztratili v horách. Mm-hmm. A jako v horách, jo, prosím vás, pod sněžkou, jo, chtěli jsme jít na východ slunce.
1: ale to pozor, to
0: ale
1: jsou.
0: Ono to je, ale ono to, no počkat, my jsme tam pak objevili asi 5 pomníčků, no, takže no, to právě nebylo úplně helpful, ale bylo...
1: Jako nekonal se krkonošský rozvod, takže dobrý, víš.
0: No to ne, ale bylo to fakt nepříjemný, protože my jsme to přesně blbě spočítali, pak jsme odbočili do nějaký špatný vesnice, kde prostě jsme přišli a tam byl hřbitov a u něj houpačka.
1: Okay.
0: Fakt to začínalo jako výborný horor, jako opravdu. I my tam přijeli zase do jiné vesnice a tam bylo úplný ticho a tam si hráli dvě děti u kostela a jsem říkala, ty se otočej a budou mít ty černé oči prostě. Takže vlastně si říkám, že to byl spíš krkonošský horor.
1: Tak to vás stmelilo dohromady, že ale, to bylo to sdílené nebezpečí.
0: Ale jo, protože my jsme, já jsem tam začala panikařit, tak Honza mě uklidňoval, opravdu jsme to zvládli skvěle.
1: Jasně.
0: Pak Honzovi bylo blbě, jako za mě doteď jako na to vzpomínám vlastně hrozně v dobrým, protože to byl moment, který nás opravdu stmelil dohromady.
1: Jasně,
0: takže
1: jasně.
0: Tady to zafungovalo.
1: A právě jako teď, jako co teda může být ten
0: ale
1: faktor?
0: Ale nutno podotknout, že oba dva jsme nebyli zkušený. Jako, jo, že jsme byli oba dva na stejném levelu.
1: A to je důležitý. K tomu se dostanem. Ono vlastně, co jsem jako našel v literatuře, co dělá ten rozdíl je, jestli jsou vlastně ty dva lidi na stejné lodi třeba ve vnímání té situace. Mm-hmm. Jo? Vnímají tu situaci jako...
0: Oba dva stejně nebezpečnou nebo ne.
1: Nebo ne. Je to problém, který oba dva se snaží řešit, domluví se na tom, nebo není. To, co vlastně tam, proč tam můžou jako vybublat i ty konflikty, které jsou jako běžně nastrádané z takových těch jako běžných věcí domácích, tak prostě jako stresy mají tendenci se přelévat jeden do druhého a ta samotná situace je stresující. Zvlášť, když dojde k nějaký formě konfliktu, tak ten vlastně ještě může a reakce na ten konflikt, jo, že může ta reakce, když bude nějaká třeba vyhýbavá, tak vlastně vytvoří ještě jako další stresor. Jo. Takže to zase jako může vést k úplně jako jinému druhu chování.
0: No, spíš jde o to, že to já si pamatuju hezky na manželském poradenství u Pavla Rata, když jsme měli přednášky, jak nám říkal, že velmi často se manželé hádají v autech, když jedou, protože tam třeba nemají ty děti.
1: Jasně.
0: Takže, a že to je vlastně i docela pak nebezpečný, že opravdu se můžeš, protože vlastně nemáš kam utíct, takže se ty, jako možná i to je taky další stresor, jako nemám kam utíct, nemám jak odejít, nemůžu jako z té situace zmizet, že to může taky vlastně jako k auto nehodě. Takže si říkám, že vlastně to je něco jako podobného. Já tady mám pravda, že když jsme s Honzou chodili na nějaké túry nebo procházky, že jsme se vždycky nejlíp popovídali a vyřešili jsme jako spoustu věcí. Jo? Takže...
1: Jasně, jako lehce prostě zvednutý nějaký jako stresor, že to může... No, v tom autě je to úplně jako... No to je krásný příklad, no, protože tam máš vlastně ten stres je trochu zvednutý tím, že někdo se musí věnovat tomu řízení, někdo je v té situaci vlastně závislý na tom druhém. Takže to zase vytváří...
0: Takovou dynamiku taky ne, jako ne úplně vyrovnanou,
1: taky
0: že jo?
1: Ano, přesně tak. Jo.
0: Mě tam ještě taky napadá taková ta právě třeba často, co tam bylo na tom TikToku, protože vlastně jaký okolnosti tomu předcházely, proto to rozjelo ten trend jako na to.

0: Instagramu, TikToku, tak bylo, že tam je může být taková ta jako ten mechanismus kontroly toho člověka tím mlčením, jo? Že je to taky takový jako typ manipulace, že někdo prostě, když se lidi pohádají, tak prostě mu dává tu silent treatment, jo? Že s ním nemluví a odejde.
1: Okay.
0: Ale to se dělá blbě, že jo, na horách.
1: No, jasně.
0: Může to být opravdu nějaký typ buď toho, že opravdu člověk fakt zmizne a odejde, akorát prostě si opravdu neuvědomí to riziko. A nebo je to nějaká forma trestu, jo, jo, v té hádce, jo. Tak jo, tak já ji tady nechám a uvidíme, co si beze mě počneš, holčičko, že jo.
1: No, jasně, no. A to, že to má tendence se takhle jako vygradovat, tak je vlastně taky jako jedna teorie nebo model, který to upisuje. Jak jsou teda vztahy spokojený nebo nejsou. Takže vlastně to záleží na třech takových jako základních prostě balících. Jeden balík je, že do toho lidi vnášejí nějaké jako svoje ať už osobnostní rysy nebo zkušenost z předešlých vztahů z rodiny a tak dále. Jo, to je něco, co je jako řekněme relativně stabilního. Potom jako na tu spokojenost že vztahu nebo jak jsou lidi schopní spolupracovat, tak má vliv, mají vliv různý stresory. Jo. A který mají ještě navíc tendenci se jako z různých oblastí trochu slívat do té jedné. Takže prostě když jsou ty lidi rozhádaný předtím, tak mají ten práh toho, že se začnou hádat, mají samozřejmě nižší. A pak ta druhá, nebo ta třetí vlastně nožka je to, jakým způsobem mají tendenci to právě jako vykomunikovat, nějaký jako stresory. Jo. A no, to bylo taky zajímavé, že v jednom článku, který jsme jako takhle o tom čet, tak se, dalo by se říct, OK, lidi jsou nějak nastavený, mají nějaký stresy, fajn, no tak se naučí o tom líp komunikovat a bude to v pohodě. Prý ne.
0: No, to je jako hlavně v tu situaci, že jo, tak přesně, jako já si myslím, že tam se ti projeví opravdu taková ta tvoje natura.
1: Jasně,
0: jo, prostě, protože jsi vlastně tam strašně v okleští, ty naučený a takový ty morální a takový ty věci, který máš, že jak se máš chovat slušně a tam se právě ukáže. Jak to jako je, že jo? A ještě jestli člověk do toho rozhádaný s někým, jo? A do toho je takový ten vyhýbavý, že uteče od každý hádky, no tak to je prostě rozbuška pak.
1: No jasně, no. A vlastně v tomhle tom mi to přijde. Samozřejmě, že to jako dopadne dobře, že jako se nikomu nic nestane a je to v pohodě, tak je to vlastně jako fajn takový signál, že dobře, když ten člověk nechá v nějakým takovýmhle potenciálně nebezpečný situaci, tak asi fakt jako není dobrý s ním zůstávat, že jo? A což vlastně jako většina těch příběhů, nebo který se jako spojili s tímhle, s tím jako alpský rozvod, co mi teda ten přítel udělal, tak vlastně jsou potom, to byl náš poslední prostě výlet. Jo. Ty jako
0: a že prostě rozešli. Třeba, že ta ženská opravdu, že prostě mu nestačí tím tempem, že jo, jako že prostě chodí pomalejš, nebo jako prostě menší, že jo, tak prostě když máš 1,50 m tady s dvoumetrovým chlapem, no tak tvoje kroky jsou určitě jiný než jeho a musí brát v potaz toho člověka, kdo je v té dynamice slabší. A já si právě i pamatuju, že ne, taky když jsi s nějakýma kamarádem plánovala nějaký výlet, jako takový chodící, říkám, oni jsou fakt zkušený, jako já bych je zdržovala, bylo by mi to nepříjemný a ještě by mě štvalo, že musím na nich viset jako s tou orientací, protože jasně, všichni víme, že Kája má dezorientační smysl, jo, já mám opravdu, mně se řekne, jdu doprava, jdu doleva, jakože, ne, jako fakt, jako, ale dávám dobře blinkry aspoň.
1: Právě to se tím, že stát je vlastně jako s bandou kamarádů,
0: no,
1: jo? Že,
0: no, no.
1: Že ti třeba jako někde nechají, protože seš pomalejší a tak dále. A potom vlastně jako druhá věc je, že ono vlastně v této situaci, jo, tak se na tohle to jako dobře hodí teorie rozložení mocenského postavení nebo pozice moci v tom případě páru, ale může to být i v jakýkoliv jako v jiných vztazích. Jo. Co se tím chce říct, jo, že vlastně v jakýkoliv malý skupině lidí tak se lidi navzájem nějak budou ovlivňovat, jo, a budou vnímat jako nějakou svoji pozici, jo, já jsem tady spíš ten, kdo je méně zkušený, tak do těch věcí třeba nebudu tolik jako mluvit, nebo já jsem tady ten zkušenější, já jsem tady ten, kdo prostě přijímá velení, a nebo jsou na stejno ty lidi, jo, že nevnímají, že by jeden z nich byl nějak jako výrazně výš. A je docela zajímavý, jak mají jako lidi tendenci interagovat, jo, že ty, když se cítíš teda, že jsi vlastně jakoby nějaký jako tý pozici jako podřízenýho, tak mají lidi jako menší tendenci ho nějak ovlivňovat. Mm-hmm. Jo? Dalo by se jako očekávat, že naopak člověk, který je v té pozici moci nebo se cítí, že teda on je teda ten zkušenější a tak dále, takže bude jako víc vlastně ovlivňovat toho svého partnera. Ale to se neděje, jako víc těch interakcí, jo, jakože se snažíš ovlivnit toho druhého, vlastně probíhá v ten okamžik, kdy seš na stejném levelu.
0: Aha.
1: Jo. Ale to nemusí být jenom jako negativně. Jo, to je prostě, já nevím, tomu člověku můžeš jako domlouvat nebo ho povzbuzovat. Mm-hmm. Jo, vlastně všechny tyhle ty interakce.
0: Protože
1: jsou
0: asi
1: taky
0: je
1: jako...
0: tam asi i cítím taky to, že se ti dokáže vžít do to, líp do toho, jak tobě teď v tu chvíli je, že jo? Že jak jste na stejném levelu. Prostě já si to třeba i představuju jako někde v pracovním prostředí. Máš novýho kolegu, který ti tam nastoupí, ty tam máš jako 10 let zažitou agendu, neumíš to pořádně vysvětlit, říkáš to jako samozřejmost. Takový ten učitel matiky, který ti vynechá ty tři kroky v té rovnici, jo, jak to vyřešit. Protože on to řeší každý den a umí to, ale tobě, to nedo, tobě jako štonováčkovi to nedochází, že jo? Jasně, takže pro něj je to samozřejmost a je otravný to možná mu vysvětlovat, nebo mu to nedochází to vysvětlení, že jo? Že by to měl vysvětlit.
1: Jasně.
0: A nebo to má přesně jako takovou tu jako kontrolu nad tím člověkem, jako já ti toho půlku neřeknu a pak tě za to servu.
1: Jo, ale to byl ten vztah, jako ten jako vyšší pozice nižší, že
0: jo?
1: Jako,
0: jo.
1: No.
0: A že naopak třeba, když jsou tam právě dva lidi, kteří nic neumějí, tak si spíš jako porozuměj a snaží se třeba na to řešení přijít spolu, nebo hele, já vím, že já jsem to zažil taky, tak ti chci přeci pomoct.
1: Jasně,
0: jo,
1: jasně.
0: Tak to mě tam jako taky napadá. No.
1: No, jo, ale to, co je na tom jako zajímavé, že máš teda vlastně větší tendenci komunikovat nějaký jako vliv navzájem, když jsou ty lidi na stejné pozici. Hmm. Ale ono vlastně v těch situacích, kdy se dostaneš do jiného, jsi zvyklá na nějaký setting, jo, z toho vztahu a najednou se dostaneš do toho, že někdo je prostě zkušenější v nějaký té oblasti, například v hrách, nebo jenom má prostě větší fyzičku, tak ti vlastně jako se ti objeví úplně jako jiná dispozice. Jo. A ono vlastně z této jako teorie vyplývá, že ono jako není nepředstavitelný, že třeba to mohlo probíhat nějak podobně jako mezi tímhle s tím párem, jo? Že ona mohla vnímat toho kluka, ale on je zkušenější, tak asi ví, co dělá, tady jsme dorazili, jsem sice pozdě, ale už tady xkrát vylez, tak to snad bude v pohodě, snad ví, co dělá.
0: Jo?
1: Hele, já jsem unavená, mohla mu to nějak říct, to mi řekla, prosím tě, je to kousek jenom a za chvilku lezeme dolů. Jo. Zase ono to nemusí být nutně jenom o tom, že by se nějak pohádali, ale že třeba měla menší tendenci jít do nějakého jako
0: konfliktu.
1: A možná
0: i třeba i tím vyčerpáním, že jo?
1: Jo.
0: Prostě to pak se nemá chuť člověk hádat.
2: Domácí úkol.
1: Hele, a jaký dáme domácí úkol? Já si říkám, že bychom mohli dát domácí úkol pro naše posluchače a posluchačky k zamyšlení. Aby si vzpomněli na nějakou jako vlastní situaci, která mohla být něčemu podobnému nejblíž. Jo? Ať už teda by to byl nějaký tenhle ten ala alpský rozvod ve smyslu, šli jsme spolu na vejlet a nedopadlo to. A nebo že to byla situace, která byla náročná, možná jsme se i pohádali, ale pak jsme to nějak zvládli.
0: A jakože může to být jako v práci, jako ve škole, kdekoliv,
1: jasně,
0: prostě,
1: jasně.
0: Že se to nemusí nutně vázat jenom na ty vztahy.
1: A to je právě docela zajímavé ještě v těch článcích, které se právě zaobírali tou jako dynamikou ve vztazích, tak vlastně nejvíc jako vyhrocený dynamiky bývá v rodinných vztazích. Jo?
0: No jasně.
1: Proto jako ty alpský rozvody často, kdy ty lidi tam přicházejí s příběhama, který souvisí s rodinou, jo? Že já nevím, táta nám utek, nebo rodiče mě někde nechali, kde jsem šel pomalu. Ale ještě to, já mám vlastně jako pěkný vlastní teďkonc příklad, tak jsme byli s přítelkyní a s dalšíma kamarádama, jeden kamarád prostě uspořádal, kamarádi uspořádali jako moc pěkný výlet, že se jelo do Alp. Ale ne,
0: Gáby bacha.
1: Ale ne nahoru na kopečky, ale dolů k řece, jo, na Salcu a ještě další řeku. A na nafukovacích člunech jsme tam jezdili prostě nafukovací kánoj. A je to relativně divoká řeka, že tam opravdu člověk takhle jako jede na tý, když jede na té řece, jak jedeš z kopce, jo, že to jako teče z kopce ta řeka, tak to je jako, to jsem nikdy takhle neviděl, to bylo dobrý. A vlastně jako já mám nějakou vodáckou zkušenost z dětství, Gáby má taky nějakou vodáckou zkušenost, nejsme úplně jako super zkušený. Takže když jsme do toho sedli prvně, tak jako dobrý, fajn, ale pak došlo na nějakou jako peřej první. A tam teda jsme zjistili, že to nemáme úplně dobře nastavený, prostě já jsem předpokládal, že prostě bude nějak reagovat, jo, že mi vlastně bude pomáhat jako řídit tu loď. Gáby to vnímala úplně jinak, no prostě jsme se tam jako obtočili kolem nějakého kamenu a pak jsme se z toho nějak jako dostali. A já vím, že jako já jsem byl prostě naštvaný, že jsem byl jako podle mýho vnímání, že prostě jsme se do toho dostali, že tam jako neodlomila dobře. A ona mi říkala, prostě já jsem nevěděla, že jo, co a jak dělat, nebyli jsme dobře domluvený, takže jsem dostal jako čočku naspátek. Jo. Tak jsme tak jako, jsme se tak jako hezky počočkovali, no já si myslím, že jsem stal trochu větší čočku. Ale pak jsme se domluvili a vlastně potom dál už jsme měli jako zajetej systém, že teda já jsem pochopil, že já teda jsem ten, kdo bude vzadu jako zadák, takže jsem teda ten, kdo kormidluje především. A domluvili jsme se jako nějaký mody toho, co ona jako zrovna dělá nebo nedělá. A měli jsme proto kódový označení, jo? Že když to bylo trochu pádlova, tak to byla Pocahontas. Jo? Když to bylo opravdu jako silně prostě zabrat, tak to byl Ruda. Jo? A to je podle takový jako říkanky vlastní provenience. Horší nežli Rudolf Hess je mojí milé PMS.
0: Takže... Ježiši Pavle!
1: Takže podle toho, jo, jakože v těchto těch prostě ve fázi měsíce má tendenci člověk být jako naštvanější a tak, takže teda jako
0: to
1: Ruda.
0: To řeknu Honzovi, to se mu bude líp. Máme to doma stejný.
1: A takhle jsme se tam ještě vyrobili pár nějakých jako kódových označení pro různý mody a pak už to šlo, pak už to bylo dobrý. Ale jako měli jsme tam ten okamžik, kdy to bylo,
0: no, ale tady vlastně je to dobrý, jo, protože fakt jako ono, já si pak říkám, jo, když je fakt člověk vyčerpaný a prostě si dupnout, jako já jsem člověk, který si nedupne ani normálně, jo, jako moc, takhle si dupnout, ale ono, to bylo s tím Honzou, když jsme právě šli v těch Krkonoších, jo, a já jsem se začala dostávat panický ataky, že jo, takže dost nepříjemný a hlavně prostě v noci a já jsem prostě věděla, že jsem měla ještě takový na sobě tu zodpovědnost, že já to vedu, tu výpravu, protože Honza je úplný matlák v tomhle, to jako já jsem byla v tom zkušenější a no a prostě jsme to podcenili a dala jsem tu mapu víc já, protože kdyby to tak bylo, tak zdejme správně a nejdeme z toho kopce dolů a pak by se to nestalo, ale protože on to řekl, tak a jsme to dolů.
1: Víš to? Ještě se na to člověk pamatuje. Na ty emoce.
0: Tak já vím opravdu, kde. A pak by se nedostali do toho blbýho žacleře. Nebyla ten hrob, ty hroby a to. No tak, ale to je jako, ale...
1: Ne, jo, bylo to všechno v pohodě, bylo to úplně v klídečku.
0: Ale ne, tak ale jako, že jsme to krásně zvládli, jsme pak jako mluvil, že všechno, jako, jasně, jako hezky jsme to vykomunikovali a opravdu, jako to třeba, jak mi fakt, jako umí, jako zase panickou a tak fakt, já jsem byla nějaká první takhle jako někde v přírodě, tak to bylo dobrý. No tak jo, hele, já bych to nějak uzavřela.
1: Jo, takže to prostě může to dopadnout nejenom alpským rozvodem, ale i krásným alpským usmířením.
0: Ano. Tak to pozitivně se s vámi loučíme. Kája.
1: A tady Pavel a náš pořad.
0: Psycho.
2: Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: I'm gone.
1: We gone. We gone. We gone.
2: My bro is running his finger around the I way way I they bowl. I got that shit sitting on my counter like a fruit bowl. That's like 100 racks. I like the color green in every shade. I like life. Mine. Like my life. Don't fucking bite. Y'all niggas love to steal.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
4: Radio Wave.
5: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
3: Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
6: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
6: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
7: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás v pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. A dnes je tu Jana Škaldy, Škaldová. Já bych ti říkala Škaldy, kdybych se s tebou vydala v běžném kontaktu. A Jana je mimo jiné kadeřnice a obyvatelka, je to okres Nové Město nad Metují nebo okolí Nového Města nad Metují?
8: Ano, ano.
7: Jo.
8: Mně se líbí, Zuzko, že jsi dneska konečně zase po dlouhé době použila tvou oblíbenou předložku v pořadu. Vítáme vás v pořadu, to tady dlouho nebylo. Takže ano, čas je placatý kámen a opět se navracíme s přicházejícím podzimem do času. Vítejte v pořadu.
7: A já jsem to neříkala, jsem říkala na pořadu, nebo jak? Jako, já říkám vždycky v
8: dlouho,
7: pořadu.
8: Dlouho jsem teď neslyšela, nezdá. Vítejte v pořadu teda, ale možná jsem jenom nedávala pozor na tebe, takzvaně. No. Já
7: říkám vždycky v pořadu.
8: Můžete napsat, kdy jste naposledy slyšeli Zuzku říkat v pořadu. Ano.
7: A domov je tam, kde si pověsíš klobouk.
8: Tak, řekl Jan Přeučil. A dole v obchůdku rozhlasovém v Radiotéce prodávají audioknihu Jana Přeučila a ta se jmenuje, já jsem ti to posílala tu fotku, Zuzko, a tam bylo něco jako 10 klobouků, nebo...
7: No, něco s kloboukama tam vždycky
8: nějaký
7: je.
8: Nějaký počet klobouků tam byl, no, životní klobouky Jana Přeučila, takže takový tip pro vás, kdybyste si chtěli něco pořídit. Ale my už teda se přesunujeme k dnešní agendě, kterouž to je tady Škaldy, jak ji už Zuzka přezdíla, to je hrozný, podle mě Škaldy. Přijde ti to v pohodě, Škaldy?
9: Asi úplně jo. Jako.
8: Já myslím, že řekneš asi úplně ne.
7: Škaldice. Škaldstvo.
9: Ale nebudu vám říkat svoje přezdívky jako životní.
7: Řekni
9: protože...
7: právě. To,
9: tak
7: teď, nějak to
9: tak se, teď jsem si jo, teď jsem si o to řekla.
7: Naběhla.
9: Vlastně mě to baví, takže úplně nejvíc jsem socka. Socina, socinka.
8: Proč? Jakože děláš sociální sítě? Nebo
9: vůbec?
8: Že máš sociální cítění?
9: Hele, vždycky je nějaký období, kde je přesně nějaké takové to slovo nebo...
7: Oblíbeného, jo.
9: Oblíbeného, jo, díky. A v té době asi...
8: Před stolety.
9: Před stolety, když jsem přišla do naší obce za mým nynějším manželem, tak jsem každému říkala jako, to jo, ty jsi sociál, ty jsi ale socká.
8: A takhle jsi byla sympatická,
9: no,
8: to se tam teda dobře uvedla, takže ty jsi tam přišla do nové obce a říkala si všem, ty jsi socká. A oni si říkali, je, to je ale sympatická žena.
7: To byla nějaká taková tvoje věc tehdy, jo?
9: Jo, tehdy prostě jsem to jela hodně, no a samozřejmě jednou jsme se vrátili na dopíjení soudku.
7: A po akci, z nějaké pohádky o medvicích, no, pění soudku s medem.
9: No, jo, medem. Ano, s medíkem a první, co jsem uslyšela, je socka jede. No a od té doby jsem socka.
7: Jo, takže jsi to, a to je v pohodě za tebe.
9: Hele,
7: to
9: pro mě úplně. Já už jsem prostě, jako já jsem fakt socka, vlastně mě je předurčeno, že nikdy nic mít nebudu, jako mám pocit a jinak samozřejmě mám krásný, jako bohatý život, jo, ale je to tak, no a i děti kamarádek, starších kamarádek, tak jako otevřou dveře a mami, je tady socka, co to říkáš, jaký to říkáš? A tak, jako, že
7: A ty jsi s tím v souladu. Jsem, a ještě nějaké jiné zajímavé přezdívky bys...
9: Kostě.
7: Kostě. To znamená co?
9: No, že jsem byla hodně, hodně hubená.
7: Mm-hmm. Jako kostlivec.
9: Jako kostlivec.
8: Takže ne, jako to kdo? Jméno ruské, Kostě, to je taky jméno, že jo? Mm-hmm. Ale takže jsi teda kostlivá, hubená.
9: Ano, ano.
8: A to ti říkal kdo třeba a považuješ to za urážlivé, nebo taky jsi s tím v pohodě? Kosocka a Kostě.
9: Tak to jsem dostala asi v 9 letech na letním táboře od pana vedoucího, protože jsem měla udělat...
7: Taky pěkný, to doporučujeme.
8: Pan vedoucí
7: hodně veřejnoprávní přezdívka.
8: Jak dát dětem
7: přezdívky. Jak potěšit malé děvče před pubertou.
9: No, tak jsem tam měla nějaký přítah udělat a když viděl moje kosti, jak se úplně jako... ukázali, tak prostě tam úplně z něj vyplul jako Kostě.
8: Mm-hmm. No.
9: Tak, ale naštěstí to mě nikdo jako moc neříká, jo.
8: Jo.
9: To
8: bys nechtěla.
9: Já bych radši tu socku, no.
7: Socka prostě. Je v pohodě.
8: Takže dobře. Socka. Dobře. A ty máš, Zuzko, nějakou přezdívku, nebo jakou bys chtěla mít, Zuzko, přezdívku třeba?
7: Teď mě první, co mě napadlo, co bych chtěla, Bugina. To by se mi líbilo.
8: To bys chtěla, aby ti lidi říkali v Brně Bugino.
7: A jako, nej, napadlo mě to teďka.
8: A jakože ti to přijde, že to je takový jako crazy rozparáděný, nebo že jako taková... Nevím,
7: takový spolehlivý,
8: jako, že jedeš
7: Bugina.
8: Život, Bugine, spolehlivý.
7: No, já vím, co to je, to slovo.
8: To ti přijde jako synonymum spolehlivosti. Jakože ty bys chtěla, aby tě lidi vnímali jako někoho, kdo je spolehlivý.
7: No jasně.
8: To by přijde jak nějaká pojišťovna. Spolehlivá.
7: Bugina je dobrý. Takže podle mě zvládáš ten život jak jde, no?
8: Dobře, tak
7: a ty
8: Bugina.
7: Jsi chtěla jak?
8: Těžko říct, nad tím jsem se nikdy nezamýšlela. Já jsem měla přezdívku Mikado a ve školce jsem měla přezdívku Sprostá Ivana.
7: To se mě vůbec nepřekvapuje.
8: To mě taky nepřekvapuje, ale...
7: A už ve školce jsi měla tady ty tendence vulgární?
8: Tak ve školce vulgární tendence, já jsem znala podle mě tak 3 sprostý slova.
7: A ty jsi používala
8: pořád. Ty jsem používala, ostatní děti je nepoužívali, takže... Sprostá Ivana a Mikado. A nevím, teda rozhodně přezdívku Bugina bych asi nechtěla.
7: A mohla bys být Sprosté Mikado.
8: To teda, to by mi přišlo Sprosté Mikado něco jako svlíkací pokre, jako, že by to byla nějaká hra, protože Mikado byla taky taková ta hra, jak si měl takový ty slámky a nějak si je pustil a pak si je tahal, hra před 100 lety, ale tam nebylo na tom nic prostýho, tak kdyby tam k tomu jako přiřadila nějaký takzvaně šťavnatý ještě obsah, tak Sprosté Mikado. Ale zpátky teda k Janě, která upřednostňuje přezdívku Socka nad přezdívkou Kostě. Nominovala tě tedy tvá kamarádka Anička, která napsala krásný mail a sice již před časem někdy v dubnu, ale aspoň vidíte, že tedy občas je velká fronta
7: do
8: buchet.
7: Ano, jsme busy.
8: A Anička napsala: Ahoj Ivanko a Zuzko, váš podcast miluju a vždycky mi zlepší náladu. Tady je vidět, že si chystá půdu, že se nám snaží zalichotit,
7: něco
8: ale
7: pičnout,
8: mě to vždycky potěší, když mi někdo zalichotí, to klidně mi lichoťte. Už nějakou dobu taky přemýšlím, že k vám nominuju jako hostku svou skvělou kamarádku Janu.
7: Jenom podotýkám, že nominující kamarádka s tebou přijela, není tady v místnosti, ale vedle a hlídá. Hlídá ti bagáž.
8: Ano. Aby to tady někdo neukradl v rozhlasu.
7: Takže to je jako velká podpora za mě.
8: Tak.
7: Něco o Janě.
8: Vojtečka.
7: Je to holka do nepohody, showmenka, která nikdy neskazí žádnou legraci. Má dobrodružnou povahu, pořád by něco objevovala a zkoušela.
8: Tady bych se rovnou, Zuzko, už zastavila, že mě přijdou takové ty, až dejme tomu, klišovité obraty typu jako holka do nepohody a tak dále. To je jak z nějaký online seznamky, jakože kdyby ses tam chtěla seznámit, tak tam přesně napíšeš
7: showmenka.
8: Jsem holka do nepohody, co se nebojí žádné legrace nebo neskazí žádnou legraci. A dost často taky třeba, a teď nechci stereotypizovat, někdo, kdo se tam vyfotí třeba s rybou, tam potom píše, že hledá holku do nepohody, co neskazí žádnou legraci.
7: Já bych si to překládala tak, aspoň na těch seznamkách, že když někdo hledá holku do nepohody, tak holku, která nic nechce po něm.
8: No to mně taky přijde, že holka do nepohody je jako, že třeba seš hroznej bordelář a prostě jako neděláš, jako nic nebudeš dělat a tak, ale ta holka do nepohody to všechno zkousne.
9: Jo, že je vlastně s tím v pohodě, že jo?
8: Se vším, se vším.
9: Že jako pojď se mnou na ty ryby.
8: Nemá žádné požadavky.
9: No.
8: A vyčistí mi tady kapra.
7: Tak to už jsou tady Ivančiny projekce, ale připadáš
8: tak
7: si jako holka do nepohody?
9: Připadám, jo.
8: A jak se to projevuje? Jak bys to definovala, no?
9: No, jako hele, asi jak to říkala, jo, jako vlastně ta přizpůsobivost jako v nějakých situacích, nebo teda tím pádem jako ve většině situací, kde něco přijde v tom životě, tak nejsem vyhraněná vůbec, jako bych o sobě řekla, do nějakého stylu, nebo životního i nějakého jako nekomfortu, nebo
7: jo,
9: jak
7: tak
9: to vám...
7: příklad, jo. No. Spadne meteorit do vaší vesnice. Většina lidí
8: je mrtvá.
7: Je mrtvá. Zbídeš jenom ty a ještě třeba 2 lidi. A jak se projevuje holka nepohody v této situaci? Že bych řekla, se laví, co
8: a nebo třeba případně ještě tam má showmenka, takže bys jako uspořádala nějakou
9: legrandu.
8: Taneční srandu.
9: Bych si s meteoritem jako...
8: Karaoke.
9: No, byla
7: a to je taková extrémní situace, to se asi nestane.
9: Jo, já právě přemýšlím, co by tam jako zůstalo, víš, na čem to postavit po tom meteoritu, no.
8: Tam už asi podle mě moc na ničem.
9: Ale jako v tu chvíli nezhroutit se, nepanikařit, rozhodně. Jo.
7: Že by se k tomu nějak postavila.
9: Jo, jakože, pane bože, co budeme dělat?
8: A mě by zajímalo, jestli by o sobě někdo řekl, že je holka do pohody. Jakože jsem taková holka jenom do pohody.
9: To zní líp.
8: No, holka do pohody. Dobrý. Ale ono zároveň to může být jako, že jsi holka do pohody, že jsi jako hozená do té pohody, takže jsi
7: pohodářka.
8: Vlastně v pohodě. Mm-hmm. Pohodářka.
7: Pohodářka.
8: No? Protože pohodářka rovná se holka do nepohody, že? Showmanka, no? Tak možná, jak se to projevuje, to tvoje showmanství, a neměla by si být showwoman, to se taky jednu dobu, myslím, říkala, že jsem slyšela, že ne, že máš říkat třeba frontman kapely, ale frontwoman.
7: Mm-hmm. Takže a ombuds osoba. Mm-hmm. Já jsem teď četla u nás na škole takzvaně, tam není ombudsman, ombudsmanka, ale ombuds osoba.
8: Jako já jsem podle mě v tomto bohužel již boomer a zatím jsem frontwoman, myslím, nepoužila jako v reálný tý
7: konverzaci.
8: Konverzaci. Že bohužel teda říkám frontmanka a showmanka bych asi taky spíš řekla, spíš než jako showwoman. Mě jako showwoman.
7: Mě by to asi ani nenapadlo. No,
8: mě bohužel
7: ale my jsme na to staré, Ivanko.
8: Je to pravda. Tak si teda showwoman, showmanka, no, nebo jak se to projevuje?
9: To musí asi zhodnotit ostatní, ale
7: klaunstvo?
9: Jako, no, přesně. Já fakt si myslím, že to je postaveno na tom udělat ze sebe prostě úplně blázná. Jako...
7: A jak to vypadá? Že máš...
9: nebo neblázná.
7: Jaké
9: prostě...
7: psí kusy?
9: Hele, ale já si teda slovo. Myslím, že spíš je to u mě o těch grimasech obličejových.
7: Že máš jako velkou expresivitu obličeje?
9: Ano, ano.
8: Jo,
9: jo že myslím tak. Jako, a takový ty...
7: Drsnou mimču máš, jo?
9: Jako Anička mě zná vlastně nejvíc, spolu chodíme na treky
8: a ona
9: s kamarádkama.
8: Tě zná, jak dlouho? Vy se znáte spolu jak dlouho, když tě nominovala? Dlouho, ne? Podle mě to tam taky někde v tom mailu je, ale kolik let?
9: Tak typuju 16-17 roků.
7: A vy se znáte, to je zajímavé, k tomu se ještě dostaneme, že vaši manželé jsou bratranci.
9: Ano.
7: To je
9: ano,
7: spletenec.
9: Přesně tak.
8: A škoda, že nejsou dvojčata, viď, Zuzko, to by bylo podle mě pro Zuzku teda výrazně zajímavější.
7: Ano, kdyby jste žili v jedné domácnosti.
8: Vaši manželé byli bratranci, ale
7: tak
8: vaši...
7: Bratranci jsou.
8: V jedné. Takže jsou teda bratranci a jsou si podobní aspoň? Třeba jako dvojvaječná dvojčata nebo vůbec?
9: No, genetické rysy tam jsou určitě v povahách a vizuálně jako taky nejsou úplně jako, úplně jako že odlišný. No,
7: jo, takže trošku se podobají.
9: Trošku jo.
8: Tak dobře, tak k tomu se určitě ještě dostaneme, ale tady tvoje kámoška dál teda jede.
9: Teď až to uslyší Honza, promiň, tak mě zabije.
8: Proč?
9: Podobný svýmu o
7: a tak to je normálka, ne?
9: Staršímu.
8: A teď můžeš být podobný, teď si třeba můžeš být podobný svý babičce, která
9: ale já to
8: může
9: tam
8: být
9: vidím,
8: třeba
9: prostě,
7: to tam vidíš.
9: Starší.
7: Jo.
9: To jsou moje pocity,
7: ale
9: to
7: zůstala
9: tam
7: bys u toho stávajícího bratrance, kterého máš za manžela.
8: Že bys nevyměnila
9: ano,
8: to.
9: Ano,
7: jo.
9: Jednoznačně.
7: Jo? Dobře,
8: okay. Tak teď, jestli to slyší, tak bude určitě potěšen, si myslím. Má dobrodružnou povahu, pořád by něco objevovala a zkoušela. No tak co třeba naposledy si takhle objevila nebo zkusila?
7: Protože to nemusí být jenom pozitivní věci, jestli prostě nehazarduješ.
9: Jestli můžu, tak to je teď, právě teď.
8: Že jsi zkusila...
9: Jako, že jsem otevřela dveře do Českého rozhlasu a byla to pro mě výzva... Prostě jít do toho a vlastně, když Anička mě to řekla, tak říkám, jo, prostě to je jako výzva a proč se toho bát? Jako samozřejmě jsem nervózní trošku, to jo, ale je to pro mě prostě objevení něčeho nového, neznámého.
8: Záchod i v rozhlase si tady viděla.
9: Super, ten pěknější, ty kliky zrenovovaný, jo, to je ten nádherný.
7: Jo, takže zase taková nová zkušenost. Takže to je,
8: sáhnout,
7: to je ten level teda toho dobrodružství, který ty vyhledáváš. Vstoupíš do cizí budovy.
8: Sáhneš si na kliku na záchodku, pěkná vyleštěná klika.
9: Může mi takhle to říct.
7: A do Prahy si jela. Po jak dlouhé době jsi byla v Praze, mimochodem?
9: To není zase tak, to zase není tak dávno. Ale fakt teď, jo, nevím.
7: To je jedno.
9: Když jsme tady byli naposledy.
7: Tak přesně nemusíš.
9: Nevím, fakt, ale bylo to letos.
7: Byla letos, tak to je světačka, to je dobrý.
8: Tak, no. Dobře, takže objevila, zkoušela. Takže tedy poslední, co si objevila a vyzkoušela, bylo sáhnout si na kliku na toaletě Českého rozhlasu. A to mi přijde fajn. Hlavně, co se sportu a cestování týká. Tak podle mě sahání na kliku v Praze je vlastně v spojení jak sportu, tak cestování.
7: A je to i riziko, že dostaneš třeba žloutenku.
8: Ale v rozhlásku
9: ne,
8: ale vyčištěný všecko.
7: To je pravda.
8: To nemůže
7: je fakt. A sporty máš ráda jaké?
8: Krásná otázka. Tak v AZ kvízu.
7: Jaká je tvá oblíbená barva? Jak v druhé třídě?
8: Mé záliby.
9: Mé záliby.
8: Křížovky, zahrádkaři.
9: Tak jako, co se týče pohybu, tak jako, no, takže horské kolo.
7: Co to je?
9: Snowboarding.
7: Jo, horské kolo.
9: Takový jako, ty traily jezdíme s rodinou. Jako to, ne, jako to jezdíme třeba 6-7 roků.
8: Tak to už je taky nějaká doba.
9: No, ale jako nepovažuji se jo, za žádného úplně rajdera. Jako, nebo...
8: Rajdera.
9: No,
8: jasně,
9: to ale baví mě to prostě...
8: Přesně dělá kolo, tenhle zvuk. Jako to, to není vůbec motorka. Ale je to horské.
0: Ale
8: jako...
0: potato, to je kolo prostě.
8: Klasický horský kolo. Bum, bum. A jedeš.
0: Ale já si úplně představuji, jak rozjíždíš ten prach a jaký to padá do očí.
9: No, jo, jo, tak to je.
8: A ještě no. K tomu Zuzka, to je škoda, že nejsme ve videu, ale Zuzka rukama naznačuje startování motorky, ale pořád se bavíme o horském kole. Jsme na kole, Zuzka. Tak, kolo je jako kolo. Takže dobře, je mamkou, to dá, pokračujeme v mailíku, dvou dospívajících kluků, kteří mají geny hlavně po ní, takže o legraci a adrenalin je doma postaráno.
0: A to nějak nedává smysl, protože geny logicky musí mít i potom druhém rodiči, ne?
8: Právě, no.
9: Přesně tak.
8: To je nějaká slohová chybka, dejme
0: to ti taky, ne, to ti taky chtěla zalichotit, že ty děti jsou jenom po tobě.
9: A to pozitivní samozřejmě, že jo? A to jako čím se chlubí, tak mají po mě, no.
0: Nevím, jestli to není příliš citlivá otázka, ale nedávno jsme řešili, pamatuješ si svoji placentu? Viděla jsi placentu?
8: Ne.
0: Ne? Aha, tak nic.
8: Zajímavá otázka. Jo, já vím, to jsme řešili v souvislosti tady
0: hnusný.
8: S kombuchou neboli kombučou a za Zuzku je to hnusné. Ano, děkujeme Zuzko, že to připomínáš. Je vidět, že to je nějaké podle mě palčivé téma, protože ta placenta tady vyplouvá na povrch v buchtách poslední dobou celkem často. Kromě placenty Zuzka ještě často zmiňuje film Odysseus. Tam já také vnímám.
0: To je podle mě Odyssea, ne? Trauma.
8: Nějaké trauma s otcem, já nevím. Takže Odysseus. A pak Zuzka ještě doporučuje, já to už Zuzku můžu za tebe doporučovat, film, jak se to jmenuje, I Swear.
0: No, o tom klukovi s Turetem, to je moc hezký.
8: A pak ještě Zuzka doporučuje pořídit si projektor domů,
0: jo,
8: protože je to prý lepší sledovat filmy třeba s přáteli, udělat si filmový kružek. Díky projektoru.
0: No což nikdo nikdy přede mnou nepřišel, já jsem to doslova vynalezla.
8: No, tak je to hezké, Zuzko, že to můžeš už doporučit jako s tou osobní zkušeností, že opravdu jsi na to sáhla takzvaně. Ale zpátky teda tady ke škaldě. V civilním zaměstnání, to je nějaké necivilní zaměstnání, v civilním zaměstnání se stará lidem
0: třeba je
8: o
0: klaun,
8: kštíce,
0: klaunstvo,
8: kadeřnice.
0: A pak je kadeřnice.
8: To je taky krásný slovo kštíce.
0: Lazebnice.
8: To používáš slovo kštíce, nebo to používá jenom Anička
9: v mailu? Jo, občas to použiju kštíce.
0: Přijde třeba nějaký 12-letý kluk a ty mu řekneš zastřihnutí kštici.
8: A nebo taky se říká čupřina.
9: Low taper fate, ti zastřihnu kštici. No. Jak to používají, víš, tyhle.
8: A teďka, tak, když je ta kadeřnice, tak jsou třeba teď nějaké trendy takhle v těch kšticích, nebo dejme tomu v těch, jak se tomu... Jak
9: to, bylo... to přesně úplně nemáme rádi.
8: Nemáte.
9: No,
8: kadeřnice
9: nemáš ráda. Co je teď moderní? Co teď frčí?
8: Tak to jako... A to lidi se tě ptají na to.
9: No, jako, samozřejmě.
8: Ostřihejte mi, co je teď moderní. A ty jim řekneš v žádném případě.
0: Ale dle mého pozorování, aspoň mladí lidé...
8: Mají brokolice.
0: Mají takzvaně květák nebo brokolici, že je to podstříhaný a nahoře je kudrnatá taková... džungle.
9: Ano, ano.
8: To hodně, teďka v gymu vidím takhle, no. Hodně lidí.
9: Ale mně přijde, že to je zrovna trend, ano.
8: To, to se mi docela
9: hodně.
8: Líbí.
0: Jo,
8: ale.
0: Jo. Ale mně přijde, že ty kluci této generace mají nějak lepší vlasy. Nebo já nevím, kde ty vlasy byly. Předtím měli všichni jako splihlý a teďka ta generace úplně
8: jako Zuzko, myslíš,
0: má dobrý vlasy.
8: Jo, za je... našeho mlada, jo, že no, se ti zdálo, že to bylo splihlý. Jo.
0: Že kluci neměli tak
9: ale
0: dobrý
9: jako
0: vlasy.
9: Ale to máš pravdu, no. Když si na tím takhle...
0: Mají
9: jako,
0: to kvalitní
9: jo, to řekla, tak jako něco na tom je. Oni teda si to hodně jako tupírujou. A aha, nebo no, zasypávají to bude... s to těma jako objemovými pudry a tak. Jako, aha, jo, takže oni si hodně jako pomáhají hodně jako...
0: Že to
9: fake. Jo. Takže působí to fakt jako obrovsky někdy, jako včera no. Teda tady metrem, tak to, já to sleduju, že jo, jako nejvíc úplně inspirace ty veřejný dopravy a veřejný místa, tak to jako...
8: A v Praze teda si viděla hodně brokolic, kvalitní květáctvo.
9: Přesně,
8: a brokolic
9: jo,
8: metru má, tě zaujalo.
9: Je to tady dobrý, jako.
8: Ale to i teda u vás, jak se to jmenuje, Nové město nad Metují, tak tam v okolí taky teda teď rostou hodně brokolice.
9: Já pracuju přímo v Náchodě, máme s kamarádkou

0: Tak to je skvělý.
1: Jakože si vyrobí nějaký prompt, jak ti máš ostříhat tu osobu.
2: Ano. Jo, to je takový to, že jak ti to má údajně doporučit třeba, že je spoustu takových přesně aplikací, tak, že ty si tam nahraješ fotku a teď ono ti to má vybrat, jaký účes ti jako nejvíc bude slušet.
0: Ano.
2: Takže s tím teď lidi hodně chodí, že si vygenerujou, jaký účes jim má nejvíc slušet a je to nějaký AI účes.
0: Přesně tak.
2: No a shoduje se to podle tvý zkušenosti s tím, že jim to jako opravdu pak reálně sluší, anebo to je úplně nesmysl, jako blbost, anebo to jsou účesy, které vůbec ani nejdou udělat.
0: Ne, je to reálný, jako vypadá to malinko, mě na tom ruší vždycky, že to upraví i ten obličej.
1: Jo, že prostě jako, vypadá, že mimozemšťan.
2: Jako ti to udělá, že k vašemu obličeji se hodí toto, ale už to není tvůj
0: obličej. Přesně tak. No.
1: Jo, že ti to trošku upgradeuje.
0: No. Tak to jako, já teda... jo, ale jasně, trošku jako nohama na zemi, tak si z toho vybereš, jako ten odstín dá se. Jako máš se čeho chytit, prostě když ti ukáže obrázek, jako nejsme odpůrkyně, že jako, no tak to ani netahejte, jo. Nebo prostě to mě neukazujte, vy máte. Ale bavíme se o tom a je čeho se chytit. Je tam ta inspirace, jako jo, tohle se vám líbí, fajn, vidíš, tak pojďme se o tom pobavit.
2: Ta umělá inteligence, Zuzko, už to opravdu podle mě zasahuje do reálných životů i takhle jako civilního obyvatelstva, minimálně tím, že ti to vlastně doporučí, jaký máš mít účes.
1: No.
2: A teď už by mě to teda zajímalo, co by mi to doporučilo. Takže to bys řekla, že je teď takový trend, že lidi chodí tady s těmi obrázkama od AI a chtějí to pak jako po tobě. A nějaký třeba trend, který už jako minul a ty si s ním třeba úplně jako nesouzněla, ale lidi to chtěli, tak já nebyly takový ty časy jako oživíme, nebo se nosily takové ty třeba výrazně oranžové barvy, nebo já nevím, jako...
1: A nebo modrý prameny v ofině a tak.
0: Záleží na kom, záleží u jaké zákaznice, protože za mě tyhle ty jako přímý pigmenty, tomu říkáme, že jako barvičky, prostě zelená, modrá, jo, tak... Za mě je to prostě jako když to je spojené s tím životním stylem, tak jsem s ním v pohodě. Protože ty ženský se k tomu oblíkají, doplňky, doladějí to a vypadá to jako fakt šmencovně cool, jo, někdy. Ale když si to prostě tamhle paní, jako teď nechci nikoho urazit, ale prostě paní tamhle z úřadu, kostýmek a do toho tam modrá ofina, tak s tím nejsem v pohodě. Jako.
1: A tak crazy úřednice, taková jako odbržená.
0: Roštěnda, jo, no.
1: Právě tak dobrý.
0: Ale něčím, ať to opatří fakt i to oblečení. Jako
2: ale ono to někdy může být. A máš takovou tu zkušenost, že se říká, že lidi často mění ty účesy, zejména teda stereotypně se to týká žen, třeba po rozchodu nebo po nějaký jako zásadní životní změně. Dost často byly takový vtipy svýho času na sociálních sítích, které se týkaly ofiny, ve smyslu, že když si nějaká žena ostříhala ofinu, bangs, takže to jako znamenalo, že se nachází teda ve hluboké životní krizi nebo případně, že je po rozchodu a tam jako nastal ten čas ostříhat si ofinu, případně ostříhat se jako úplně, tak máš s tím nějak zkušenost, že by lidi v nějakých jako hlubokých životních krizích k tobě chodili a chtěli nějakou zásadní změnu účesu?
0: Určitě to takhle funguje, jakože vlastně chtějí se něčeho zbavit. Tak jako možná ty vlasy jako s tím souvisí, že jako ostříhej mě to, ať to je pryč. I s tím příběhem, i s tím jako osudem za mnou.
1: Jo, ale to říkal Lenny Kravitz, že když si ostříhal dredy, že prostě ta historie nebo ty stresy prostě z něho opadly.
0: Tak ty vlasy, hele, s tebou taky žijou ten příběh, viď? S tím člověkem nebo v té dané situaci životní. No, když máš dlouhý vlasy. Ale jo, určitě to funguje. Nějaká očista jako vlastně.
1: A děláš třeba dredy nebo copánky?
0: Ne, bohužel. Nejsem s tím pohodě, nedělám.
2: A tu ofinu, to bych se ještě k tomu bych se vrátila, chodí lidi i s tím, že by si chtěli ostříhat ofinu, protože mně přijde, že ta ofina je něco, co třeba dost lidí zvažuje, nebo dost lidí jako zase znovu, teda já znám jenom samý jako ženský, a že právě se k tomu odhodlají až opravdu v nějakou chvíli, kdy přichází nějaká krize, ale někdy teda bohužel podle mě ta ofina jako tu situaci úplně nezlepší, protože třeba zjistíš, že ti vůbec nesluší a ona ještě navíc ta ofina, jako já jsem jí svýho času měla, ona jako není úplně jednoduchá na údržbu, že někdy, když se s tím jako probudíš, tak ta ofina fakt není taková jako zarovnaná, hezká, jak to vypadá na fotkách.
1: A ale, navíc, když máš kudr na ty vlasy, jak máš kudr na to jako, ofinu, to je,
2: že ta ofina je podle mě docela náročná na údržbu, takže pak třeba když jsi v těžký životní situaci a do toho si jako přidáš ještě tu ofinu, která ti nesluší.
0: No, jako některý prostě zákaznice se rozhodujou jako roky, fakt, prostě a přijdu a tak až příště. A já to tam načešu, že jo, do toho čela, připravím si to a Ne, tak ještě nejsem připravená, pojď, jako, a já, teď to dáš, když tak do sponky, že jo, prostě to je pohoda, pojďme udělat změnu. No, ale přesně, jako, už bych řekla, že trošičku, jako, poznáš, kdo se s tím, jako, úplně pak bude prát, že jo, jako, že o tom není přesvědčená. Takže, jako, říkám, hele, tak fajn, tak, hele, ustřihnout to jde vždycky, necháme to na příště.
2: No, no, pak to dlouho dorůstá, no, že tam je podle mě i to čekáš, problematický.
0: Až budeš zase normální.
2: Že přesně u

0: většinou to můžeš vždycky, ale jako to dorůstání pak je teda.
1: Nebo
0: jako
1: si můžeš vyholit tu ofinu úplně.
0: No, a
2: to
0: jako,
2: to jsem taky
0: tak to měla před tenkrát taková ta zpěvačka z té kapely The Antwoord.
1: Jo, jo, ona měla takový.
0: Tam měla takovou úplně ostrý. Ale tak někomu to sluší, někomu to nesluší.
2: Přesně tak.
1: A mě vadila, já jsem když si měla ofinu a mě to vadilo mít něco takhle v obličeji, že mě vadí i brýle a jakékoliv objekty v obličeji, že to je nepříjemný.
2: Objekty.
0: A to je pravda, že ty jsi, Zuzko, nějak přeci zvažovala, nebo ty jsi dokonce i pořídila brýle a pak si je ztratila.
1: Ne, já mám.
0: Máš je, ale nikdy v životě je nosíš.
1: Já většinou nevím, kde jsou.
0: Jo, že nevidíš.
1: Já jsem teďka byla na očním a oni říkali, aha, vy máte asi tak 100 dioptrií, ale kde máte brýle? A jsem říkala, že nevím, že což byla pravda.
0: Je nevidíš. Ale vím, že jsi se chtěla koupit, ale to už je teď pase.
1: Na koncert Beda Bunnyho.
0: Na koncert Beda Bunnyho, co bylo prázdninách, tam si nejela, takže podle mě, Zuzko, teď ty brýle už zase můžeš odložit. Že...
1: Ale já tam pojedu.
0: Na co by se skoukala v Brně taky, ale no a kam pojedeš? Na koncert Beda Bunnyho?
1: No, prostě mám v plánu si ušetřit na Latinskou Ameriku.
0: A to, Zuzko, aby to nebylo jako s tou ofinou, tak teď už prostě
1: žádné odklady.
0: Čas takzvaně to stříhat.
1: Čas kvapí.
0: Dorostu
1: nicméně čtu dál, jo. Kadeřnice, kštice, to jsme řešili. Ještě mě zajímá k tomu kadeřnictví poslední věc. Včera jsem se o tom bavila s nějakým chlapcem barberem, jestli se občas nestává, nebo spíš často, že přijdou lidé, kteří ti takzvaně vymluví díru do hlavy, že řeší jako nějaký svoje právě trable nebo dědické řízení a jestli tě to neobtěžuje, nebo jak to zvládáš. To mě přijde vždycky zajímavé.
0: To vnímají jako takovou psychoterapii někdy to kadeřnictví.
1: Začnou někteří lidé mlet.
2: Tak já si myslím, že třeba 70%, nebo já nevím, jo, na ty procent, ale větší část naší práce je právě o tom navázání vztahu, jako nebo
1: jo, tak to jo,
2: jo, jako prostě s tím klientem a my tomu říkáme, že přehodíme ten plášť přes ně, že jo, a oni začnou prostě mluvit, jo, jako, že fakt tam spustíš nějaké a všechno ti tam nechají. I to, co prostě fakt nechceš, jako neobtěžuje nás to, ale někdy je to, ty témata jsou někdy jako náročný. Jak s tím pracujem, no tak pak jdu prostě se psem jako do lesa, no. Nebo jako musím si najít. Jako
1: a ty jim na to nějak odpovídáš, když ti svěřují nějaké své těžkosti, nebo to vypínáš, nebo děláš
2: No, odpovídám. Já jsem jako, jak se říká těm lidem, jsou jako nacítění, no.
1: Empatická.
2: Díky, o to je ono. Tak fakt jako jsem empatická a pak jsem jako unavenější, to cítím, že když pak jako mám ty dvě národy, třeba zákaznice, který fakt jako mají těžký období a chtějí si o tom popovídat, což v tu chvíli jsem tam pro ně, tak prostě jsem jako unavená. Jo,
1: takže
2: ale...
1: je taková psychoterapie se stříháním de facto.
2: Jo.
0: Ale to je tak často, no. Podle mě to nějak i vzbuzuje je. Takový pocit jako důvěry tím, jak ti někdo sahá na hlavu.
2: Ano.
0: Ne, protože mě třeba přijde, to je zase nějaký můj konstrukt, že obecně jako sahání na hlavu je taková jako hodně intimní věc. Jakože třeba kdyby ti někdo cizí nekonsenzuálně jako sáhl někde na hlavu, tak je to teda extrémně nepříjemný, mnohem nepříjemnější.
1: To ti může otevřít hlavu a
0: než když ti sáhne někdo třeba na ruku, takže to podle mě to tam funguje i nějak jako opačným způsobem, že nejenom ty, že přes ně přehodíš plášť a oni mají chvíli pohodu, tak povídaj, ale i asi tím, že tam se nějak vytváří nějaká jako důvěrná situace tím, že ty jim asi musíš sahat na hlavu, když seš kadeřnice.
1: Mohla bys ne? Třeba to mít na nějakým, jak střího ruky Edward, jenom na nějakým drátě
0: zas,
1: ty nůžky.
0: Jak bys to jako mila jim tu hlavu potom, víš co, těma
2: ne,
0: nůžkama.
2: Tak jako svoji práci mám ráda, ale jak říkám někdy, jako, že mně přijde za ty léta, co to dělám, tak ty lidi fakt některý osud. Já děláme si jako spoustu věcí, samozřejmě si stěžujeme sami, takže jako...
1: Takže si stěžujete recipročně, jo? Do kříže. I ty si stěžuješ těm lidem někdy?
2: No někdy jo, když už to jsou fakt jako takový ty přátelé, že jo, za ty roky, tak jako samozřejmě tomu neuniknou. Že já jim to tam taky jako... Oni se jítají, že jo, samozřejmě.
0: Jak říkal Honza Vojtko. Blítky, blíček.
2: No, ale jako je fajn s některými, zase to jsou příběhy, které jako, že odejde a je vlastně takový seriál na pokračování.
1: Jak to bude dál?
2: No a jak to bude dál? A teď přijde mezi ty dveře znova na další návštěvu. Opět. Tak co, jak to pokračovalo? Tak to je jako fajn, no. Že
0: to ti nechávají cliffhanger, jako že to se dozvíš příště.
2: Jo. Tak to mě baví.
0: Ale ještě teda, když si ta kadeřnice staráš se o ty kštice, tak možná, aby náš pořad byl i takový edukativní a užitečný, tak dej třeba teda nějaký tip, nemůžeš jmenovat konkrétní značky, ale co třeba teda s vlasama dělat a nedělat.
1: Co nebo
0: určitě...
1: to je takový must have.
2: Hele, tak jako must have. Rozčesávání, když prostě si umyješ vlasy, tak začesávat ty kondicionéry, prosím vás.
1: Začesávat
2: jako...
1: kondík?
2: No, že si v těch velkých vlasech.
0: Kondík je hrozný slovo, kondík.
1: Jako, no, a proč to máš začesávat?
2: Aby se jako dostal vlastně do ty struktury vlasů, co nejhlubší a všude.
0: Jo, takže nesmí to tam jenom jako kondík popatlat, ale že pak kondík máš tady i zapracovat.
2: Ano,
0: jo,
2: ano.
1: A kondík přesně, pak smýváš, to já nikdy nevím, kondík smýváš šamponem nebo vodou?
0: Vodou, ne.
2: Vodou. Aha, oplachuješ, ano. Důkladně
0: to
2: oplachovat.
0: Funguje nějak přeci, takže ten šampon ti takzvaně vlas vyčistí. Otevře, vyčistí.
2: Ano, jo, jo.
0: A pak ty si ho musíš na závěr té procedury takzvaně jako zavřít.
1: Jo, jo,
0: a to
1: jo.
0: Si ho zavíráš tím kondíkem. Takže Zuzko, pokud ty si dáš kondík a pak si to znova umeš šamponem,
1: no.
0: Tak si ho znova otevřeš a vlastně ty vníveš.
1: Otevřený vlas.
2: No, no, velmi zranitelný
1: vlasy, pro boha.
2: A pak jako třeba na spaní, když máš dlouhý vlasy, tak by bylo dobrý si zaplíst třeba volný cop, aby se ti ty vlasy nezacuchávaly, nepřiležili, mm-hmm. jako nepřiležíš si je, takže se jako minimálně lámou a tak, jako takový mm-hmm. ty.
1: A suchý, ještě vím, že teď trendí nějaký jako oleje do vlasu, ale to se bojím, že bych měla mast na vlas prostě.
2: No jsou, normálně jsou i suché oleje.
1: No ale olej jako, ze své podstaty no, pro mě není suchý, ne?
2: No jo, jo, tak to, tak...
1: to je prostě suchá
2: jo,
1: voda.
2: Prostě olej je jedno oxymoro. Olej jako to. No tak všeho s mírou prostě, no. Tak jako...
1: Jo. Jako já vím, že to... Ale suché oleje ok, jo?
2: Jo,
1: dobře.
2: Jo.
1: Ještě mě napadla otázka.
0: No, jaká Zuzko zase?
1: Jestli, no to je prostě taková srandovní, jestli si vzpomněla na culíky, že culíky jsou hrozně srandovní účes.
0: Jako myslíš, všechno. Jako jeden culík nebo dva culíky?
1: Dva culíky.
0: Takový to, když máš jako na každý straně
1: no.
0: Vaculíky.
2: No, vaculíky.
0: Když máš na každý straně dva Lukáše vaculíky, haha. Tak, a to je, to byla otázka, Zuzko?
1: Ne, to jsem jo. si jenom vzpomněla.
0: Takže ty si řekla, že tě napadla otázka, ale pak to bylo jenom taková jako jo. postřeh, že jo. jsi si vzpomněla na dva culíky.
1: Jo. A to nic, to je všechno.
0: A že to je
1: nicméně, jdu dál, jo.
0: Jasný.
1: Když není v práci, tak se věnuje, zase pokračuji v tom mailu, mimo plánování, kam a za jakým dobrodružstvím vyrazí, to už víme, jako, že sáhneš na nějakou kliku, se Fence zvelebuje své nové zahradní jezírko, vede puťáček, kroužek pro děcka nebo trénuje v takovém malém vesnickém ochotnickém divadle. To se nám tu docela sbírá, ti lidé, už jsme tu měli jednoho člověka, který také hrál v ochotnickém divadle, tak co k tomu chceš říct, k tomuto výčtu?
0: Co třeba ti přijde jako takové pěkné, zajímavé téma, že bychom se mu tady měli trochu víc pověnovat, jako že by to obohatilo posluchačky a posluchače Buchet fakt jako fest.
2: Tak jako samozřejmě kolem těch dětí, ten kroužek puťácký, tak je to jako fakt jako to je ten, to odreagování, ta radost, to je super úplně.
0: A puťáček každý. To znamená, že chodíte někam na výšlapy na bílet.
2: Přesně tak. Jo. Po okolí Šonova Provodova a jednou za čas vyrazíme vlakem a třeba vracíme se pěšky zpátky a nebo přespíme někde.
1: A to jsou děti, které tě našly jak?
2: To jsou děti ze vsi a okolních vesnic. Je to od první do páté třídy, což máme tu malotřídku, že u nás. A já tomu říkám teda spíš jako venčení o těch dětí, protože my už je v ten pát, máme to v pátek odpoledne a my už je nechceme prostě do nich nic valit a vlastně chceme jenom, aby jsme byli spolu v té přírodě a užívali si ten společný čas a vlastně prostě, aby se uměli chovat fakt v té přírodě.
0: A teď vy jdete jako jenom v pátek odpoledne nebo puťáček probíhá, že jdeš od pátku odpoledne až do neděle večer? To by pro mě byl už docela náročný puťáček teda.
2: To by se líbilo rodičům samozřejmě nejvíc, ale bohužel na to není ani naše kapacita a tak ne, jenom pátek odpoledne, 2 hodiny. 2,5 hodinky.
1: Takže taková procházka s dětma.
2: Jo, jo, jo.
1: A to děláš na dobrovolné bázi?
2: Ano, ano.
1: To děláš zadarmo teda.
2: Zcela.
1: Jo.
0: To není teda za prašulky.
2: Vůbec.
1: Jo. A jsou tam třeba nějaký děti raubířstvo, zlobilci, neposedové z prosté Ivanky.
0: A kolik jich tam tak máš těch dětí třeba?
2: Hele, my jsme na to 4 kamarádky a máme jich tam kolem 20.
0: To už je dost teda, 20.
2: Jo, je. Jako jsme úplně nadšený, že za náma pořád chtějí. A vlastně, když odcházejí do velké školy, do Nového Města, tak bohužel musí skončit, protože tam už se láme, že jo. Trošičku tam nastupuje ta pubertička a začínají se s těma prvňáčkama jako nudit, takže tam to rebelstvo se jako projeví. A nebo spíš ta nuda, jako jo. Že už prostě vlastně
0: jako
2: bychom potřebovali...
0: Jako stavěcí domek, když je ti 17,
2: no,
0: tak už třeba tolik neláká.
2: Počkej, v kolika ti
0: mechový
2: domek? Já do 6.30.
0: Jo, 17.
1: Ivanka je pár let pozadu.
0: To ne, takže jako šestiáci už prostě s váma mechové domky, teda jo, chování se v přírodě.
2: Hele, oni by jako i chtěli, ale už prostě to vydrží třeba půl hodiny, že jo. Ne, dvě.
1: To nebaví.
2: No. Takže ten věk spíš se nám rozprchnou. No, oni by možná už...
0: Tam je vypustíš už z hnízda puťáckého. To už si musí dělat sami puťáčky.
1: Ty už by tam mohli dělat i neplechy, ne? Tam by byly už nějaký...
2: Jo, zavádět moresy z města právě. A to jako ještě nechceme, protože tyhle ty děti... jako opravdu jsou ještě fakt
1: čisté
2: jako
1: duše.
2: Čisté duše. Mm, jo, úplně radost.
1: Čistý dušičky.
2: Je to super. Jo.
1: Takže a vy se tam i něco jako učíte, jak se starat o přírodu, jak třeba lístky hladíte, nebo objímáte stromy, nebo co děláte?
2: Jo. Třeba stavím, děláme mandaly z kamenů listí a tak.
1: A to je jako vždycky zábavný.
0: To je pěkný mandaly. To dělal i Carl Gustav Jung.
1: A fotíte si ty mandalky nebo takhle úplně analogově?
2: Jasně, fotíme taky všechno.
1: A všechno je na Instagramu, ty děti?
2: Ne.
0: Musíme zamalovat ty obličeje.
2: My si to právě
0: mandalou
2: chceme nechat úplně takový nedotčený. Mm-hmm. Jako.
1: Já jsem totiž viděla nějaký fotky ze školy v přírodě, co jsme dostali, a to bylo strašně srandovní a trošku bizarní, že ty děti tam, jak to bylo vytržené v kontextu, oni tam běhali kolem ohně v takových papírových maskách.
0: Že to vypadalo jako nějaká sekta, nebo co?
1: To bylo hrozně creepy, protože ty děti měly všechny na hlavě pitlíky. Jo, a s těma dírama.
0: Mm-hmm. No tak to, to zkusíme, ty
1: dobrý
0: díky.
1: To je dobrý, no.
0: A nebo by to mohl být obal nějakého alba, alternativní hudby, podle
1: přesně
0: mě.
1: To tak vypadalo. Tape Impala, nebo Tame Impala.
0: Tame Impala, no, tape ne. A tak by byla zase jiná kapela. Tape Impala. No dobře, a pak teda ochotnické divadelko, anebo třeba zahradní jezírko. To máš jako zahradní jezírko, takové to vlastnoručně vyrobené, že jsi vykutala díru, tam si dal nějaký ten igelit a tak, a pak jsi tam nasázela vodní rostliny, nebo co to je za zahradní
2: jezírko? Takže tohle to jako takovou tu loužičku přesně vlastními rukami, tak jako to mám za sebou.
0: To už je
2: zahrabaný, jo, protože prostě furt tam byly nějaký dírky a já mám loveckýho psa, takže ten vždycky jako že přiběhneme z procházky a ona se tam ponořila, že jo, takže taková ta folie nevydržela, že furt to někde utíkalo a tak, ale zajímavý, že tam přežila jako ryba, jo, jedna.
0: Mm-hmm, jedna?
2: Jedna.
0: A co to bylo za rybu?
2: No takový kapr, kapřík, takový ten oranžovej.
0: Jo, kapr,
2: no ale vůbec nerostla. No a v loni vlastně manžel se teda rozhodl, že uděláme jezírko. No, je to jezero. Já nemůžu říkat, já jsem se ho ptala, prosím tě, kdyby se mě ptali, kolik to má kubických, jako, že jo, kubíky prostě, jo.
1: Kolik kubíků tam je.
2: A kde to chceš říkat? No to nemůžeš říkat, jako, ono to je trošku předimenzovaný, že jo. Takže
1: a takže jak je to velký
2: práskla
1: na metry?
2: No metry ti taky nemůžu říct, jo. Ale řeknu to, že tam plavu a udělám 12 temp a když je chladno, tak už mě to jako nebaví.
0: Takže
2: jo?
0: Ty tam můžeš plavat.
1: A ty jsi vysoká osoba, takže to je velký.
2: Je to fakt, je to boží úplně.
1: No a to tam vyhrabal ten manžel, nebo já to
2: vyhrabal to bagr?
0: Bagr.
2: Pan profesionál nám položil folii, protože to je ve tvaru jako vlastně toho bazénu. Je to prostě obdélník a je to ohraničený dubovými.
0: To už takový kutilský magazín teď.
2: No, je takový. Ale to teďka jako fakt.
1: Ale
2: jako,
1: to teď trendy jezírka.
2: Wow.
0: No, a mě se to líbí, ty jezírka.
2: Bez chemie úplně.
1: To je bez chemie. A tam to ty rostlinky tam dělají tu.
2: Trošku, jinak to má obrovskou čističku, kde jsou, řeknu to úplně zjednodušeně, jako čistí to kartáč, kameny, houb, takový jako polystyrenový, ne, molitanový, polystyrenový.
0: Prostě má to nějakou čističku
2: prostě,
0: teda.
2: Ano.
1: A kolik zhruba taková věc stojí, to mě zajímá, jenom řádově, jo?
0: Je to drahý, nebo zas tak drahý to není?
1: Kdyby si někdo chtěl udělat jezírko, tak
2: nějakých, mě říkal 150, 160 tisíc.
1: 150 tátů.
2: Samo, domů.
1: Jo.
0: To je drahý teda, ale
2: je
0: tak
2: to,
0: zase...
2: Je to dražší než bazén.
0: A je to lepší než bazén,
2: protože
0: mě
2: prostě tam ty...
0: A máš tam živočichy nějaký? Máš, ty jsi tam přesadila
2: rybičce
0: toho kapra?
2: Se dostáváme. No. Takže toho jsme z tý metr na metr, z tý kaluže, tak jsme ho hodili do tohohle oceánu. Ono to má totiž jako hloubku 2 metry na jedné straně a na druhé straně 2,60. Mm-hmm. Takže jako fakt malá osoba tam nepostačí nikde.
1: My jsme se tam utopili s Ivankou i hned.
2: Asi jo, holky. No, ale... Takže tam jsme hodili tu rybu a ona normálně vyrostla.
1: Aha, potřeba větší prostor. No, to je úplně symbolické.
0: Ona byla taková bonsai, že to bylo, jako se v Číně svazovali
1: dřív,
0: že nám ty nožičky, aby jim nevyrostla noha, tak vy jste takhle svázali kapříka koje malým bazénkem.
1: Že měla jenom depresi.
2: Jo, ale tam žil třeba jako 2-3 roky v té kalužičce a teďka...
1: A nebojíš se, že když se jdeš třeba, chodíš se tam okoupat?
2: Chodím a mám i, máme právě, to prostě
1: otužuješ se. No a že se o tebe otře ta ryba, to já úplně nenávidím v rybnici, že se o tebe
0: tak
1: otře.
0: O tebe se, Zuzko, už nějaká ryba někdy otřela?
1: Právě často.
0: Cože?
1: Že se no, o tebe nenávidí, já se vždycky povím, že to bude umrlec.
0: Často otírají ryby.
1: No otírají, no tak když jsi v rybníku, když se, čím častěji se koupáš v rybníku, tím je větší pravděpodobnost, že se o tebe otře ryba, je to odporný.
0: Já teda vůbec, a ty teď, Zuzko, chodíš výhradně jenom na koupáky, ale takže
1: no to jo,
0: to
1: ale
0: z dětství nějaká vzpomínka.
1: Dětství, tak my jsme trávili vždycky 2 měsíce na chatě a 2 měsíce
0: se
1: v riziku.
0: Otírali ryby, takže no. Zuzčiny prázdniny, co si dělala o prázdninách, třela jsem se s rybama.
1: A já jsem se hlavně vždycky bála, že to je ruka umrlce.
0: Jo.
1: Takže mě to nepříjemný.
0: A možná to byla jenom nějaká ta vodní rostlina. A vy tam teda teďka máte tady toho jednoho kapříka koje, který teda již vyrostl, a nějaké další ještě kapříky, nebo on tam je sám? Není
2: je tam
0: smutno?
2: Sám úplně, no my nechceme úplně, protože oni tu vodu vlastně znečišťují těma výkalama.
0: A není ale mu zase smutno, když tam je sám? Já bych se smutnej.
2: No myslela jsem na to, ale...
0: Že třeba jenom jednoho ještě třeba, kdybyste mu tam pořídili kamaráda.
2: No tak hele,
0: uvidíme. Já bych se za to přimlouvala. A má jméno ten kaprkoj?
2: Ne.
0: Nemá.
1: Mě ještě zajímá k ochotnickému divadlu, jenom zkratkovitě. A jaký kus jste naskoušeli?
2: Ochotníci jsme, jo, rozhodně. Ale jinak to je jako divadlo silné slovo. My máme pásmo pro ženy, jako na
1: pro
2: mrdž.
1: Ženy?
2: Pro mrdž.
1: Muži tam nesmí.
2: Můžu, už je jich tam můžou. Čím dál víc, protože jsme tak jako vtipný. Že tam můžou i muži a jako strašně je to baví. Jinak je to soubor, který vlastně vznikl na tom, že to byli sami muži.
1: Aha,
2: a mě tam přivedl
1: nerozumím.
2: Můj švagr před...
1: Švára?
2: Švára. Mě tam přivedl před 20 lety a vlastně jsem byla jako druhá žena ve spolku. Mm-hmm. Jedna, ta první byla jako maskérka a vlastně já jsem taky začala líčit a česat ty chlapy.
1: Jo, že se tam byly takhle podržtašky.
2: Jo. Původně. No tak kamarád tam třeba první jeho role byla větev, jo, takže já jsem na tom šli dobře, že jsem jako, jo, jako dobrý.
0: Každý musí, takže tam celou
1: začít.
0: Dobu jenom...
1: A teď už ale hraješ.
2: Teď jako dlouho hraju, jsem to moderovala, spolu moderovala teda, ale já jsem improvizátor. Já prostě mám nejradši...
1: Jako Faltus, no Izer.
0: Já to je zkoušel ten Faltus někoho napodoboval, jo, to je improvizace, to je zase imitátor.
1: A neděláš imitátora?
2: Ne.
0: Imitace a improvizace.
2: Ale my prosím vás jako děláme...
0: věci.
1: To je pravda, ale jestli to blízko, tato umění krásná.
2: Že přehráváme spíš nebo jako vtipky, takové skeče prostě jako zpěváci a tak. Jako ty chlapi se převlíkají a písničky a děláme tam ze sebe prostě...
1: Takový randál děláš prostě dobrodružo.
2: To je sranda. Jo, je to sranda, přesně.
0: Dobře, no ale když už si tady Škaldo teda dorazila, tak možná Kosťo, Socko, abychom tady zmínili tvé krásné přezdívky. Ze začátku Děkuju. Je něco, co bys chtěla, aby tady určitě v podcastu Buchty zaznělo, když už si přespala kvůli účasti v pořadu v panelákovém hotýlku v Praze se svou kámoškou?
2: Ty jo, no...
0: Můžeš říct cokoliv.
2: Tak fajn.
1: Nebo něco, co se naučila v životě. Třeba...
0: Veřejnoprávního, ale samozřejmě ne úplně cokoliv.
2: Co
0: jsem
2: se v životě naučila. To je všechno možné. No ne, nevím, teď ale fakt mě nic jako vůbec nepřipouvá. Takže ať se máte všichni krásně a ať je prostě dál tady bezpečno a ten jako relativně mír. Prostě, no.
1: To je jak Dalaj Lama, to je krásný.
0: To je poslání. Havel, podle
1: to podle mě by schválil i Havel a tvoje kámoška Anička ještě psala o tobě. To je taky nádherný, to zmíním ještě nakonec. Je to taková super baba, kterou chcete mít vždycky někde poblíž a nesmí chybět na žádné akci.
0: To se znovu vrací kruhem k tomu, je to holka do nepohody a showmanka. To je opravdu na seznamku si dát prostě holka do nepohody, showmanka, super baba, kterou chcete mít vždycky někde poblíž a hned se ti budou hrnout podle mě.
1: A mně přijde krásné, sňatku. Že... O tobě někdo takhle smýšlí.
2: To je jako doják, hele, nechci tady brečet. Jako. Ale děkuju moc Aničce potom. A vážím si, že mám kolem sebe takovou kámojdu a kamarádky a přátelé a rodinu, super.
0: To je krásný, to je úplně doják, jak kdybys tady přebírala Oscara, takže děkujeme. Já si z toho beru hlavně to, že si myslím, že by si měla pořídit víc těch kaprů než jednoho, protože sám je tam podle mě opuštěný. A prostě mě je ho líto už teď, ale ty si určitě hned po odjezdu tady z pořadu pořídíš dalšího kapříka. A samozřejmě i tebe, i tvoji kámku, teda Aničku, i vás všechny ostatní zveme v říjnu, což je ve středu 21. října do Olomouce. To bys mohla možná z Nového Města.
2: Dobře.
0: Nadmetují tam dorazit.
2: Jestli tam je panelák hotel, tak...
0: To nevím, jestli v Olomouci je panelák hotel, ale jako je tam takový jeden panelákového typu. Já jsem tam bydlela a ten byl pěkný, ten se mi líbil. A snídaně tam taky byla fajn. Takže je to ve středu 21. října, Buchty Live, dvojtečka, barevný kotlík. Bude to probíhat v prostoru, který se jmenuje Sedmička a přináleží Moravskoslezskému divadlu v Olomouci. Lístečky si můžete zakoupit na webíku. Není to úplně jednoduché, já jsem to zkoušela zvlášť na mobilku, no vyzkoušejte sami, když si dáte Buchty Live Olomouc, barevný kotlík, Sedmička, Moravskoslezské divadelko, tak nějak se tam k tomu dostanete, ale je to i taková zkouška toho, jestli zvládnete si ten lísteček zakoupit.
1: Zkouška trpělivosti.
0: Zkouška i vlastně IT podle mě znalostí. No a jinak, co tam bude, tak bude tam samozřejmě cymbál, potom tam budou
1: samozřejmě
0: krepové.
1: Jak jinak v našem růže, případě.
0: Jak jinak, bude tam s námi taky Petr Herec. Bude tam s námi taky herec Petr Uhlík a taky tam bude dramaturg Matěj Samec, toho jste mohli slyšet v legendárních dílech Buchet.
1: Ano, o snech.
0: O snech, mimo jiné, o síle měsíce a tak dál. Takže si myslím, že to bude jako velice jako hodnotný a takzvaný
1: juicy.
0: Výživný juicy, takže si určitě zkuste koupit ten lísteček a případně dejte vědět, jak se vám takzvaně zadařilo.
1: Ano, bude to inspirační jezírko doslova.
0: Inspirativní jezírko, ano. A i imitační možná.
1: No, ne inspirační, jako inspirační fórum, tak inspirační jezírko, jo.
0: Tak, barevný kotlík, inspirační jezírko a Buchty Life. Olomouci. Juicy. Juicy je jako novej pozdrav místo čus? Nebo...
1: ne, že něco juicy, to teď používám jako adjektivum, oblíbené.
0: Jo, dobře, juicy. Tak jo, takže děkujeme, že jsi dorazila, Jančo, Jano, a vám všem děkujeme, že jste samozřejmě
1: ti to šlape na puťáčku.
0: Poslouchali. A ti to šlape jako hodinky.
1: Ať si ti nezaběhne žádné děcko.
0: Švýcarské hodiny. Tak jo.
2: Děkuju vám moc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
2: Čau, Gobelo, šílenci.
3: Ahoj, vy blázinci.
2: Crazinky.
3: Ladíte váš oblíbený, šíleně dobrý podcast Pod. Pořad o motýlech v břiše.
2: Požáru v srdci.
3: Všem, co z nás teče.
2: Oh, wow, to je Eliška Soukupová.
3: To jsem já a to je Kája Vladyka.
2: A dneska tady máme takovou epizodu z našeho oblíbeného žánru a to crossover epizoda.
3: Bude to psycho, já se zblázním, Kájo. Já se hrozně bojím už teď.
2: Neboj se, představme radši naše hosty.
3: No tak jo, našimi hosty jsou psychologové Pavel Šebesta a Karolína Faberová. My jim teda budeme říkat Pájo a Kájo. Hmm. Jo, to už jsme si dohodli. Znáte je z podcastu Rádia Wave Psycho, který se věnuje více i méně temným zákoutím lidské mysli. Mm-hmm.
2: Nás budou tedy samozřejmě zajímat temné zákoutí ze soudku láska, sex a trápení. Zejména, jak se do našich vztahů propisují temné stránky sociálních médií, nebo jak to vypadá, když motýly v břiše přerostou v obsesivní stalking. Čau, Di.
4: Čau, ahoj, čau. To je docela zajímavý, že se tady budeme vykládat o vztazích, protože to je téma, kterýmu se docela úspěšně jsme se zatím hýbali.
5: Jo, jste to říkali, jsme divní psychologové, co se nevěnují vztahům.
2: No, vás tohle téma nezajímá, nebo ono se to nějak ale propisuje do těch ostatních věcí, ne? Třeba ten sex, jak by řekl Sigmund Freud,
4: tak, je pravda,
2: tak už, to za těma věcma je, ne?
4: Už jsme to trochu nakousli tím jako vztahovým násilím a tak, tak to se snad
5: jo,
4: to
5: dá počítat. Ale nemáme takový, to jako jak běžně u těch jako jiných psychologických podcastů, že vlastně furt si tam řeší vztahy a úzkosti, jo, to mám pocit, a ADHD, jo, jo. A jo, nic jiného. Tak jako my se tomu úspěšně vyhejbáme a vlastně až po 30 epizodách našeho podcastu jsme se začali věnovat vztahům trochu, no.
3: A možná, kdyby tady bylo nějaký posluchač, který třeba ještě psycho neslyšel.
2: Tak nebo jakým, posluchačka.
3: No, posluchačka. Tak jakým tématům se teda věnujete, když se nevěnujete vztahům?
4: No, my jsme začali vlastně věcma kolem vrahů
5: protože
4: a psychopatů.
5: Protože já dělám forenzní psychologii, takže to je trošku moje jako libůstka.
4: Mm-hmm. Snažíme se to vždycky jako vzít si nějaký popkulturní téma, já nevím, třeba Luigi Mangione, že před rokem cca to frčelo, tato událost, řekněme.
2: Pořád to na mě skáče občas, protože pořád prochází tím soudem,
5: no,
2: že?
5: To ještě běží, no.
4: Takže třeba tím jsme se zaobírali a něco jsme k tomu jako vykládali psychologického, jak to, proč se lidi zamilovávají do vrahu, jako čím to vlastně je. Mm. A máme tendence se vždycky vzít jako něco takového, co se zrovna objeví, a na to něco udělat, anebo věci, které nás zajímají. Takže
3: A ty se teda specializuješ na co, když Kája už řekla, že dělá tu forenzní psychologii?
4: Hele, já by se dalo říct, že se specializuji na evoluční psychologii.
3: Mm-hmm.
4: Pro mě je zajímavá psychologie jako věda. No.
3: A to je taky psycho?
4: To je hodně psycho.
3: V čem je to nejvíc psycho?
4: V čem je to psycho? To je... No, jak se to vezme? No... Možná mi zkus teď konce jako pomoct, jo? Co by ses představovala, že by měla být jako psycho na evoluční psychologii?
3: No já nevím, já o evoluční psychologii toho moc, no tak asi, jako co je evoluční psychologie? Tak jako lidi, co loví mamuty? Já nevím.
4: No, hele, taky, to je spíš
3: já
4: o tom...
3: Já jsem hloupá, já se tady ptám.
4: To je spíš o tom, jak ten
3: a nebojím se to přiznat.
4: Lovec mamutů v nás jako funguje v současnosti. Mm-hmm. Nebo jako
3: no
4: proč...
3: tak to je psycho, teda.
4: No, proč jako myslíme, jak myslíme a s čím to souvisí a jestli to nesouvisí s tím, jak jsme žili dřív a jak se to dneska vyvíjí, tak to všechno je evoluční psychologie.
3: To je výborný, takže my se tady teda s pomocí evoluční psychologie a forenzní psychologie podíváme na ty vztahové mechanismy v nás od mamutu až po vrahy. Tak to mi přijde dobrý. To je vlastně v podstatě randění v roce 2026 a dále v kostce.
5: Mamutí vrazy.
3: Ano, mamutí vrazy a socky.
2: Mamutí vrazy. Vy jste sami navrhli ještě před nahráváním, že bychom to tak vykopli přes sociální sítě. Sama Kája tedy zmínila takzvané psychošmejdy, tedy lidi na sociálních sítích, kteří tak předpokládám vám trošku komplikují práci. No, mohli byste vysvětlit, o jaký fenomén se jedná, pokud někdo na tenhle termín nenarazil?
4: Mně přijde, že Kája má trochu kink na psychošmejdy, to vždycky přichází s
3: tím. No,
4: na
3: jako... kinky my jsme tady, takže Kájo, povidej.
5: Ne, tak já, protože mám jako problém jako s tím, že jsem prostě závislá, že na scrollování.
2: No, kdo náš,
5: takže vlastně na mě to furt skáče a jako já mám taky, já už jsem si udělal kategorizaci psychošmejdů, jo. Takže pak jsou takový ty klasický psychošmejdy, to jsou třeba, já byl i o tom ten dokument, takový ty EZO lidi, co ti volají, když ti někdo umře a že se ti s ním nechají popovídat. To je jedna věc. Ale pak jsou psychošmejdi a to mám pocit, že jsou to hlavně takový ty influenceři, kteří třeba i měli nějaký jako normální nějaký obsah, dejme tomu vaření, bydlení, něco normálního. Pak se začali procházet nějakou svůj krizí, kterou pořád sdílejí a vlastně nás do toho vtahují, ale fakt si neuvědomují, že jak říká tady, za těma číslama jsou lidi. A neuvědomuji si, že mají třeba opravdu s těma, že ty lidi je berou jako nějakou autoritu, nebo je berou jako hodně blízkýho člověka, který mu můžou věřit. A oni si třeba procházejí nějakou psychickou krizí, přenáší to na ty lidi. No a ideálně pak právě přejdou do něčeho, že dělají nějaký, já nevím, ženský kruhy, nebo dělají nějaký fakt jako EZO divný kurzy. A teď to těm lidem ještě navíc začnou spát. Jo, když za mnou přijdete, jo, tady máte slevičku, kódík, že jo, a už to jede. A nebo pak je ještě druhá kategorie, a to jsou ty lidi, co si přesně prošli nějakým traumatem, teď si udělají na to nějaký kurz a teď on to prostě selej na těch sockách. A faktem je, že když se jako dělali nějaký studie, že se hledalo, jakoby kolik je tam odborného obsahu a kolik je tam od nějakých jako influencerů obsahu, který jako mluví o psychickém zdraví. Tak kromě toho, že tam bylo mnohem víc dezinformací u nich, tak ale má mnohem větší engagement. Jo? Ty lidi to prostě zajímá víc, protože je to pro ně zábavně podaný.
2: Ale problém je tady v tom, předpokládám, že oni se prezentují jako cvičení terapeuti, což rozhodně nejsou. No. Na mě to skáče taky často, i takové jako infografiky, také jakoby velmi zjednodušené terapeutické pomůcky, což nevím, jako může to možná posloužit jako nějaký startovní bod, ale taky to na mě skáče hodně a vždycky si říkám, jako, kdo to je tohle, aby mi říkal, jako, aby mi dělal terapeuta na Instagram.
4: Tam je jako blbý, že se ten obsah se tváří, on ani nemusí ten člověk říkat, že je terapeut tak dále, ale tváří se to odborně a když se na to člověk podívá blíž, tak není, jo, a může to skutečně být, v tom lepším případě je to jenom zavádějící, v tom horším případě to může i škodit, jo, takže...
5: No ano, hlavně jako jsem jako si všimla, že vlastně ty lidi přijímají takovou tu, oni tomu říkají therapeutic speech, jako terapeutický jazyk, terapeutickou řeč, a vlastně fakt používají nějaký pojmy, kterými používáme v psychologii, nebo se používají jako v psychoterapii, v krizové intervenci, a ty lidi je používají v běžné řeči, takže vlastně i tím jazykem, který oni říkají, tak to ukazuje, jako ten člověk může mít z nich pocit nějaký autority, nějaké odbornosti, ale použije to třeba dost blbě. Jo, dost nevhodně, takže...
4: A oni tam vznikají jako vlastní, jako prostě v vozovkách pojmy, který nemají potom s psychologií vůbec nic společný.
5: Jo, jako miluju narcistic abuse. Ale... To je můj
2: další. Jsi nějaká nejistě atačovaná.
5: Jo. Jako nejistý attachment je prostě, to je taky z toho kvetu. Prostě.
3: No já jsem se ale mimochodem chtěla zeptat na ty attachmenty, protože to je v podstatě 6-7 mileniálů. Jo. No ale je to tak, prostě attachment neboli druhy vazeb.
2: Citových vazeb.
3: Citových vazeb. Mi přijde, že to jakoby vládne teď všemu, že vlastně na prvním rande se nemáš ptát, jak se máš, ale jaký typ attachmentu máš. Tak mě zajímá čistě z vašeho odborného hlediska, jak to s těmi attachmenty je. Jestli jste se s nimi před tímto rokem třeba setkali někdy a co si o tom vlastně myslíte?
5: Ano, měla jsem je u zkoušky z vývojové psychologie.
4: Ale pamatuješ si z té zkoušky teda ještě, jak to bylo s těma jednotlivými zastoupeními, protože myslím, že takový ty extrémní attachmenty těch je vlastně hrozně málo.
5: No, ne, to je prostě normální rozložení podle Gaussovy křivky v podstatě.
3: Tak nám to vysvětlete jako lidem jednoduše. Ne jako na Instagramu, ale to, doopravdy. Jak to je?
5: Většina lidí má ten jako normální bezpečný attachment.
3: Což znamená co?
5: To znamená, že umíš normálně navazovat vztahy. Jo, a je to o tom, jak si měl ten vztah se svojí, jako se svojí matkou většinou nebo prostě s tím primárním pečovatelem, což nemusí být nutně matka. A právě třeba ty lidi, kteří ho mají narušený, tyhle attachmenty nějakým způsobem, tak buď mají třeba, opravdu jsou v nějakým násilný rodině, nebo jsou to třeba děti z kojeneckých ústavů, jo, kde se prostě střídají ty sestřičky, nebo třeba to byly děti odložený, jo, protože třeba dřív nebylo možné, aby byl třeba rodič s dítětem v nemocnici, takže to dítě tam bylo fakt rok samo. A hlavně se to tvoří vlastně v prvním roce toho života, kdy ten je nejdůležitější, kdy vlastně si to dítě utvoří. Tenhle svět je bezpečný, je tady člověk, který se ke mně chová hezky. A když si to neutvoří, tak se může nějakým způsobem ta vazba narušit.
2: To je hezký o tebe slyšet, že říkáš, že většina lidí má ten normální attachment, protože právě z toho, co na mě skáče, tak mám skoro pocit, jako že jsme všichni úzkostní a avoidant a to na tebe vlastně skáče.
5: Ale ono to je právě, ono to je totiž právě, no protože každý jsme nějakým způsobem někde úzkostnější.
2: Máš nějaký mixík asi, ne?
5: Jo, a je to, ale je to hlavně jde o to, že jakoby attachment je jedna věc a jako být úzkostnější nebo neurotičtější je druhá věc. A to
4: je attachment je spíš něco jako temperament, to je nějaký tvoje přednastavení, který ti
5: moc
4: pomáhá,
5: nezměníš.
4: Nebo pomáhá míň, jo, že to jako...
3: A jak to teda je? Je to teda jeden ten bezpečný, ten normální, jak jsi zmínila, a druhý je teda narušený? Mám jako dva druhé attachmentu, nebo?
5: Já nevím, školitě. Asi myslím, že jsou asi čtyři.
3: Okay.
5: Jo, je tam nějaký právě úzkostný, pak úzkostný vyhýbavá.
3: Jo, úzkostný je, že jakoby hrozně moc se navážeš na toho člověka, že
5: jo,
3: se na něj
5: hrozně
3: nalepíš.
5: Hrozně se bojíš, aby tě opustil. Pak je právě jako ten avoidant, ten vyhýbavý, že vlastně člověk, když se začne pocitovat, protože ta matka ho přesně třeba hodně odkládala, takže ono má to dítě pak strach jako navazovat s kýmkoliv hlubší vztah. Jo. Nebo i s tím člověkem v budoucnu. A je to přesně, jak říká Pája, s tím temperamentem, to je něco, co už s něčím, s čím přijdeš a je nějak jako trochu nastavený. Ale to, že je trošku člověk neurotičtější, neznamená, že má, já nevím, vyhýbavý attachment, jo, nebo něco takového. A to má, právě to je ono, co mě tam právě u těch psychošmejdů štve.
3: Ale je rozohněná.
4: Bych to možná ještě doplnil, jo, že ono vlastně tenhle z ty čtyři attachmenty, to je takový jako ty lidi, když to studovali, že jo, ten Bowlby, nebo možná spíš jako ty jeho studentky, nebo někdo, kdo pozoroval, že jo, ty děti a rodiče, tak vypozorovali a udělali si takový jako čtyři kategorie na to, jo. To jako neznamená, že člověk to takhle, jo, že ono to je spíš o vlastně schopnosti důvěřovat ostatním lidem.
5: Jo.
4: A ta se nastavuje právě jako tím, jak to člověk měl s tím primárním pečovatelem. A to je vlastně něco, co je jako hodně starýho evolučně, prostě můžeme to studovat, já nevím, v nějakých jako opičáků a tak dále.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
2: Mě tak napadá, jestli by to nemohlo trošku souviset i s tím naším dnešním tématem stalkingu, jakože někdo má třeba, řekněme, ten velmi nezdravý styl a tedy velmi podkopanou důvěru, tak to potom může přerůst v nějaké obsesivní chování.
5: Jo, tak to je zase takový ten mixík, že jo, no, tam je jako těch faktorů jako hodně, který tohle z toho můžou ovlivnit. Jste se právě o tom bavili, jo, že jsou jako právě jsou jak ženský stalkerky, jsou mužský stalkery a že to je...
3: Jsou tak, nebinární stalkerky.
5: Jo, ale že jsou tam trošku jako rozdíly jakoby v tom, jakoby ten stalking jako vychází. Já jsem na to...
3: Aha, to mě vlastně jako trošku,
5: no já jsem na tom přemýšlela, že vlastně většina mužských stalkerů jsou ve velké většině jsou jako bývalí partneři.
4: Mm-hmm. Jasně.
5: Jo. A ty ženský stalkerky...
3: To bylo než... Pája, jasně.
4: Je to tak.
3: Je to tak. Jasně, been there, done that. No.
5: Ale u těch ženských stalkerek, když jsem četla ty případy, jako ty nejznámější, tak ty většinou byly ženský, který viděli se s tím člověkem jednou. Ale vlastně asi si tam začali jet nějakou fantazii. A prostě začali toho člověka stalkovat. A jako já nevím, jako možná mě někdo opraví, že to tak není, ale já jsem tak jako, to je můj bajvoko jako odhad. Ale...
2: Bajvoko.
3: Tyhle ty typy výzkumu tady máme moc rádi. Jo, můj bajvoko odhad.
5: Ano. Tak ten doktorát nedodělám, no, nevadí. Ale ne, ale že mě to zaujalo, že vlastně jsem si tak všimla, že většinou těch stalkerů mužů jsou opravdu jako dlouhodobí bývalí partneři, který tu partnerku nechtějí pustit. Samozřejmě, že tam je jako vždycky někdo. Ale u těch ženských je tam často, že viděli toho člověka jednou, já nevím, jestli jste to slyšeli, jak ta paní, že ji odsoudili v Americe, že poslala nějakých 500 SMS během dvou dnů tomu svýmu týpkovi, viděla ho jednou.
3: Wow. No helejte se.
2: Je to trošku vtipný.
4: Ale já bych ještě jako rozlišil stalking a stalking, jo, protože no. Se to vlastně používá trochu nerozlišeně a máme no. Ten stalking, jako, který je i trestný čin. A to je teda, že v té češtině nebezpečný pro následování, myslím, že se to překládá.
5: Ale se to uzákonilo 2010.
4: A to, tam je opravdu důležitý to nebezpečné, jo? Že to nějakým způsobem narušuje pocit bezpečí toho jako stalkovaného člověka. Jo? Že když si člověk, já nevím, někoho prostě prolustruje na internetu, to ještě jako asi není úplně stalking, jo? Že, nebo já nevím, když prostě 14-letý kluk někde jako se mu líbí nějaká holka a není schopen nějakou dobu jí pořádně oslovit a zároveň jí tím jako neobtěžuje nějakým prostě svým čímkoliv.
5: Náhodným potkáváním.
4: Pokud by jí to obtěžoval, tak jasně, byl by to stalking, ale jo, že je dobrý udělat tuhle tu jako hranici toho, že když to nevyhovuje tomu druhému, je to špatně. A asi bych to jako neproblematizoval, když to tak není.
2: Přijde vám to tedy, protože mně přijde, že je to velmi normalizované jako nějaký jako online stalking, tedy v uvozovkách, že se jako proklepneme první randíčko předtím, než jdeme, ale jakože fakt opravdu třeba důkladně, že někomu jako obsesivně sledujeme instagramové storíčka a tak dále, to je opravdu normalizované, tak přijde vám to jako i třeba z osobního pohledu jako zdravé chování, třeba co se týče navazování vztahu a tak.
4: No jo, jasně, člověk se snaží jako dozvědět, někdo tě zaujal někde, tak se snaží o něm dozvědět víc, jo, že to mi přijde přirozený, no.
5: Já jsem vlastně taky jako přemýšlel, že jako vlastně jako je pravda, že já vlastně kdykoliv s kýmkoliv jsem jakkoliv chodila, tak a jenom jako jednou jsem nějaký divný situationship a že to byl člověk jako z Tinderu, ale jinak jsem chodila vždycky vlastně s nějakýma jako lidma ze svý jako kamarádský jako okruhu nějakého kamarádského, že...
3: Takže jsi si nemusela proklepávat.
5: Moc ne, no. Někdy jsem měla spíš, ale...
3: Jo, to je věc jiná. No, já bych totiž se i podívala na to, že stalking, nebo jako hej, seš stalker, je trošku nadužívaný slovo dneska. A trošku bych se možná i z vašeho jako odborného hlediska podívala na to, co je za vás OK a kdy Jasně. Je třeba ten moment, kdyby za váma přišel nějaký klient, pacient a řekl, že se mu děje tohle, jakože je stalkován, nebo tak kdybyste mu řekli, no tak se tý holce líbíš hodně, to je v pohodě. A kdybyste řekli, udělej si screenshoty a jo. Možná to jasně, oznam někam. Jo, protože já si myslím, že v dnešní době právě ta náklonnost, že jo, mluví se hodně o tom, že lidé jsou čím dál tím víc stydlivější na jakékoliv seznamování naživo. Někteří to třeba v životě ani nezažili, hlavně z té mladé generace. Spousta lidí buď jenom jakoby, nechci říkat stalkuje, protože bych to právě nechtěla nadužívat, ale jako šmíruje lidi na sociálních sítích.
4: Šmírovat je hezčí, to je hezký,
3: šmíruje.
4: Pěkný,
3: to je trošku sexy jako šmírování. Ale to šmíruje kouká. Ani jako, já to znám, prostě takový to jako, že hej, on mi kouká na všechny storíčka, lajkuje mi všechno, komentuje mi možná, ale nenapíše mi. Nenapíše mi nikdy. A pak takový to, taková ta komunikace přes ty storíčka, že jo? On teď tam dal tuhle písničku.
5: To je
3: naše písnička, takže já mu jakoby odpovím tím, že dám nějaký, tady stojím u zdi a je tam vlastně napsaný něco a to jako on pochopí, že a ty tady co jakoby jedeš.
2: Nebo ukazuju prsa.
3: Nebo ukazuju prsa, přesně tak. Jako whatever floats your boat, honey. No ne, ale že vlastně jako ty lidi nejsou už třeba tolik zvyklí, samozřejmě nechci vůbec bagatelizovat, ale prostě to, nejsou tolik zvyklí na vyjadřování jako živých nějakých sympatí, když je to v tom začátku. Hele, tak jako, kde vlastně jako začít mít třeba strach nebo
5: hele,
3: obavy?
5: Víš co, jako takhle tohle ty věci, tohle seznamování, jako když si vezmi, že třeba v 19. století byly ty plesy a ty si tím, jak si držela vějíř, nebo jak si něco
3: ne,
5: udělala, tak
3: cože?
4: Tam měli, no, myslím, na carském dvoře.
5: No, to měli opravdu takový jako Já, jako, to bylo i třeba právě i Jane Austenová, že to píše, že vlastně jsou taky jako pravidla, že jako, když tak, takhle se ovýváš nebo něco, tak dáváš nějaký signály. V
4: Danále k mání, jo, nebo nějaký.
5: Jo, takže vlastně tohle něco takového funguje pořád. A myslím si, že taky to šmírováníčko asi jako v dnešní době je normální. A vlastně vtipný, že taky jsme se bavili předtím v kavárně, že jako je divný, když někdo řekne, že ty socky nemá. Jo, pro googlit si toho člověka. Ale jako když já třeba jako krizový intervent psycholog a přijde za mnou člověk, že ho to fakt obtěžuje, většinou ty stalkeři, ty opravdický stalkeři, fakt tě obtěžují ten život a my tam opravdu vždycky doporučujeme těm lidem, nikdy mu to nezvedněte, protože se ten člověk neučí. Když jsem 60krát zavolal a ty mi to zvedneš po 61, tak já vím, že když příště 60krát zavolám, tak to zvedneš. Hmm. A přesně schovávat si všechno.
4: Abych to ještě doplnil, jo, že no. Tak když za tobou někdo přijde, tak já myslím, že zlatý pravidlo všech psychologů a řekne, ten člověk mě stalkuje, tak první co, tak já to jako se nejdřív zeptám, co to přesně znamená pro něho. Když člověk řekne, já nevím, mám depresi, co to znamená, jak to vypadá. Jo, že vlastně to je jako základní práce psychologa, je se o tom, jako tý nálepce, s kterou ten člověk přichází, dozvědět víc, co je konkrétně to pro toho daného člověka. A z toho se pak už dá vycházet dobře.
2: Když tady mluvíme tedy o opravdových stalkerech, ty zmiňuješ třeba expartnery, nějaké obsesivní expartnery, tak mě by zajímalo, jestli jsou nějaké statistiky nebo nějaké pojetí o tom, jaký typ člověka tohle často dělá, jestli má třeba nějaké předešlé mentální problémy, nebo jestli může tak jako, možná řeknu velmi lidově, tak jako trošku hrábnout komukoliv, nebo...
5: No, hele, my jsme se bavili

0: jako jiný věci, ale faktem je, že vlastně ty lidi jsou většinou, ví dobře, že to dělat nemají. Jo, oni ví, že to jejich chování je špatný, ty pachatelé.
1: Ví to, jo?
0: No, ví to. Ví to až moc dobře, ale když se dějí ty posudky jako psychiatrický, psychologický,
2: okay.
0: Ale samozřejmě někdy ne, jo, ale většinou to ví, ale jo, je tam nějaký jako, většinou nějaký jako podklad něčeho.
1: Co tím, promiň, máš na mysli podklad něčeho?
0: Jako právě nějaký poruchy osobnosti.
1: Jo, takhle, že tam je nějaká...
2: Nejčastěji porucha osobnosti.
0: Nejčastěji porucha osobnosti. Může tam být právě třeba nějaká jako schizofrenie, jo, to taky, a to je zase... A tam je to vlastně jako, tam by to asi bylo nějak jako jinak myšlený, ale většinou je tam, jo, ten člověk, ale většinou ten člověk, který tě stalkuje, tak to není, že jste měli normální hezký vztah, rozešli jste se a začne tě stalkovat. Většinou ten ex-partner, už ten vztah byl dlouhodobě násilný, byl nějaký jako dlouhodobě špatný.
3: Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
1: Já bych se chtěla možná zeptat trošku prakticky.
2: Jasně.
1: Bojím se, že vím, co mi odpovíte, ale zkusím to. Dá se jakýmkoliv způsobem třeba poznat, že jdu na prvních pár rande s člověkem, partnerkou, partnerem, to je jakoby jedno, a nebo třeba máme nějaký kratší vztah. Jsou tam nějaký znaky, kdybych si měla říct, a trošičku alarm, tenhle
2: červené
1: člověk
2: vlajky.
1: By mohl být stalker třeba v budoucnu.
0: To jo.
2: No.
0: Hele? Já jako přemýšlím, jestli jako něco takového...
2: Ale určitě jako psychopat může být stalker velmi snadno, protože je právě schopen si to...
1: No,
2: jako
1: ale jak poznám, že je někdo psychopat, to právě nepoznáš.
2: To pozná, že je dokonalej.
0: Že je dokonalej. Jo, přizpůsobuje
2: ale
0: se tím.
2: Ale to se těžko jako zase... Jako
1: a to taky možná jsem jenom zamilovaná,
2: právě,
1: že jo?
2: Právě se to odliší od toho opravdu dokonalého člověka, takže to je
1: super, tak to
2: říct.
1: Nepoznám, díky. Jdem dál, kdyby vás něco napadlo, tak řekněte. No a pak teda čistě prakticky, pokud je tady někdo, kdo nás poslouchá, kdo se možná v takovémhle vztahu nachází, kdy už má pocit, že z toho nemá dobrý pocit, a nebo už je z toho vztahu venku, nebo s tím člověkem někdy vztah neměl, možná ani neví, kdo ten stalker je a něco se mu děje. Tak co byste mu poradili? Co má dělat, jak se má chovat?
0: No, určitě hlavně, když mu začne právě ho nějak jako kontaktovat, tak mu neodpovídat. Prostě tam je takový ten dopamin hit.
2: Možná že, se jako vymezit, jo, že vymezit, jako jo. Nemám zájem o
1: no
2: tvoje
1: počkej,
2: zprávy.
1: No počkej, ale tak to znamená, že napíšeš zprávu, nemám zájem o tvoje
2: jo,
1: zprávy.
0: Ano.
4: Jako jednou.
2: To by tomu asi mělo předcházet.
0: Je tam asi, jo, tam je nejdůležitější no. To, že i třeba, když se to pak dává tý policii, tak tam musí být jako opravdu někdy jako
2: že
0: jasné.
2: To bylo odmítnutý.
0: Že to bylo odmítnutý. Jo, že ten člověk to fakt ví, že nechci s tebou komunikovat, nechci s tebou žádný vztah, nechci tě vidět. Napsat to jednou a prostě ho pak zablokoval, kde to jde, a nekomunikovat s ním.
1: No a pokud se tam děje to, že třeba ten člověk na vás někde čeká, že vás někde vyhlíží, že třeba ani vás nekontaktuje, třeba jen tak jako je najednou ve stejných místech jako vy, nebo přímo možná vás jako kontaktovat chce, tak co máte dělat v ten moment?
2: Mít předpřipravenou 112 na mobilu. No.
1: Ale to přece nemůžete mít předpřipravený, když ho potkáte omylem.
0: No. Tak ono tam, jako nejdřív se, jako člověk myslí, že je to omylem, že jo, ale pak je to, pak když se tam třeba přesně ti objevuje před prací, že jo, nebo nechom jim chodíš na nějaký autobus, jako.
2: O tom jsme se taky bavili, že vlastně to je jedna problematika stalkování, že tam ještě jako existuje vlastně jako ten dopad na toho stalkovaného je, že když to trvá nějak dlouho a ten člověk se třeba jako neprojevuje nějak jako násilně, nebo to nelze ať už z jakýkoliv důvodu vyhodnotit jako nebezpečné pro následování, ale myslím si, že v tom případě by to bylo vyhodnotitelné a policie by s tím měla něco dělat. Tak to třeba jako může víc tomu, že se lidi radši odstěhují a tak.
0: A hlavně,
2: no. Ale myslím si, že jako v ten okamžik, kdy člověk potkává toho stalkera pravidelně, a necítí se u toho dobře, tak to už je na trestní oznámení.
0: A je to i třeba právě zavolat klidně tu 158, 156, protože má člověk pocit, že je prostě v přímém ohrožení života. Jo, to nevíš, jestli nemá u sebe kudlu a nepůjde pobodat, že jo, takže jo, klidně, když se tak někomu dělo, že opravdu ho takhle někdo furt pronásleduje, přesně chodí do stejných kaváren neustále, je to nevyžádaný kontakt, tak jako úplně v klidu. Tak.
1: Takže ještě jednou ty čísla zopakujem, kam má volat?
0: 158 státní policie, 156 městská, a kdyby vůbec nic nebo třeba neměl signál, tak 112.
2: 112, no.
1: Super, díky. A ještě jenom možná by bylo dobrý si říct něco, jak se tomu dá předcházet, což tím nemyslím, jako, že se máš chovat nějak jinak, ale tím myslím třeba hodně to sdílení těch poloh a tyhle ty věci,
4: to mě
1: ne?
4: Taky zajímá,
1: jak dneska
4: taky
1: všem říkáme,
4: no.
1: Jakože já v

0: podstatě, kdybych hodně chtěla stalkovat některý z influencerů, co mám na sítích, tak já si vím, kam chodí snídat v úterý, na kterou lekci jako je mám přijít překvapit ve čtvrtek a kam se chodí rekreovat se svými dětmi. Jako...
1: Nebo i to doslovné sdílení polohy jako na Find My Phone, prostě s partnery, s kamarády, což taky mám s pár kamarády a třeba z toho hodí, když ztratím telefon, ale jasně. Potom mi dochází, jako, že já vlastně nechci, aby jako věděli lidi, kde jsem.
2: Hele, já jako...
1: třeba blízcí kamarád, že mi to vlastně najednou začalo připadat jako... divný, jaký na to máte názor?
2: No jako já právě si říkám, já jsem hrozně ráda, že moje rodiče jsou jako s telefonama negramotný, protože jako moje máma, ta má teda akorát Instagram a posílala mi kraviny, ale...
0: Super.
2: ale jako vtipný je, že jako já si třeba, tykon i rodiče, že jo, instalujou dětem do telefonu nějaký aplikace na sledování, tohle to. A já opravdu bych nechtěla, aby moji rodiče viděli, kde jsem v hospodě. Jako jo. jo, nebo že jsem zatáhla přednášku a šla jsem do hospody, jo. Jako jo, nedej bože. Ne, to jsem nikdy neudělala.
3: Víš co, ale jako rodič chceš vidět, jako kde, no. V jaký hospodě je tvoje dítě.
2: aby
3: šel pajzlu, tato... nebo naopak něčem jako moc drahým, že jo, pajzly jsou lepší.
1: Ty tedy dneska neutrachy. Krásně sabotuješ ten doktorát.
2: ale je to, jako myslím si, že... Určitě do jistý míry je to fajn, nebo třeba právě, já mám třeba kamaráda, že já nevím, jede někam daleko na kolo, nebo jde někam sportovat a mi třeba řekne, hele, já ti teď budu sdílet polohu, kdyby se něco stalo.
0: No jasně, to je takový praktický.
2: Jo, ale pak to zase odsdílí, jo, že se to pak tam nevidíme, takže to mi přijde jako v pohodě, ale myslím si, že v nějakou chvíli... Nevím, no, jako já to... asi toho fanda nejsem, jako osobně.
3: Je to přijde jako dobrý nástroj, že jak jsi říkala, když někdo potřebuje, já nevím, jedu na kolo, jedu sám, chci se cítit bezpečně, nic proč ne.
2: Jo, ale mě teďkom prostě
3: ale kdyby to po tobě někdo vyžadoval, jo, no že právě. To teda jako tak musí být, tak to by bylo pro mě velké.
2: Jo, jako mě právě přijde hrozně crazy, nebo jako ty, já moc ty Love Islandy a tyhle věci nesleduju, ale jakože, jako i... Tam fakt jako lidi hrotí to, že no já musím mít prostě přístup do mobilu svého partnera, partnerky. A já jenom, no ani náhodou, jako.
1: To jakoby značí důvěru úplně na nule, ne? Mám pocit.
2: No právě, a oni, ne, když já mu můžu věřit, tak přeci mi dá ten telefon. Ne. Je to jako soukromí, prostě se do telefonu neleze.
0: Ještě něco takového, co vám přijde vlastně trošičku zvrácený a řekla bych trošičku psycho, co se týká právě takhle té důvěry.
2: No já nevím, no, prostě, že třeba, jo, jako, že to já, doufám, že mě neposlouchá, ale bejvalka mýho bráchy, že mu prostě projížděla telefon, ale tak já neřekla jaká, že jo, a o něch bylo víc takových, takže,
0: tak doufám, že neposlouchá ani brácha.
2: Takže, ne, ale že prostě projížděla mu Instagram, víš, jako přátelé a prostě promazávala, že tam má holky, že si je má odstranit a byly to třeba jeho kamarádky ze základky, ze školky, jo, a to mi přijde fakt jako mimo. Já mám jako kamaráde, kluky, holky, když je to jako úplně, úplně fuk. No, tak. Jo, nebo taky mám takový to jako, že no nesmíš mít jako kamarády, kluky, jo, s těma se nesmíš bavit. A já jako, no dobře, tak když jsem lesba, tak mám jako kamarádky, taky holky, tak to
0: nesmíš právě.
2: No ale to nejde.
0: To nesmíš právě.
2: No ale počkej, a co mám dělat?
0: Logice.
2: Ale počkej, co mám dělat, když přijímám pod obojím, že jo? Zombie? No. Co mám dělat? Nemám se bavit s nikým.
1: Žádní kamarádi, no.
0: Žádní kamarádi na samotce, hezky.
2: Přesně.
1: No. Yeah. My jsme na konci našeho dílu, bohužel, tak mě by možná zajímalo ještě z osobního soudku, jak dlouho vy se znáte, jak jste se dali dohromady v tomhle podcastu. Takové přátelské okénko.
2: My se známe z práce.
3: Se známe z práce, ale postupně ty okruhy, z kterých se známe, se rozšiřují. Takže teď se známe i z psycha a známe se i z fakulty, takže
2: jo, já prostě
1: psychokomunita prostě.
2: No, já prostě
3: a především z hospody.
2: Já především z hospody. A já hlavně šikanuju Kaju na všech frontách.
1: Je to bylo velmi call me by your name.
3: To je pravda. No to je pravda. Teď vlastně Kaja je můj šéf, že jo, můj nadřízený, takže jsem šikanovaný i v práci Kajou, takže já teď jsem to mám všude, no.
0: Tak kdyby něco, tak zvedni tu ruku a dej jí pěst a zakryj svůj palec. No mě by ještě zajímalo, jako za prvé důvod, proč jste si nás s Kajou ještě nepozvali do pořadu a kdybyste si nás tam zvali, klidně každého zvlášť to jedno, tak na jaké téma byste si nás pozvali?
3: Na jaký téma?
2: Já vím, humor.
0: No. To je dobrý. Jo. Já jsem se bála, co nám přilepí na čelo za to.
3: Já jsem teda uchylnej na psychologii krásy, psychologii estetiky, tak možná něco s tím.
1: Tím říkáš, že jsme krásní?
2: To byla dlouhá pauza.
0: Tak já můžu asi na obojí přijít. To je v pořádku.
1: Děkujeme za návštěvu.
0: My jsme se s vámi rádi rozloučili francouzsky. Tak jestli s námi řeknete au revoir.
2: Au revoir.
0: Moment, moment. Un, deux, trois. Au revoir.
4: Au revoir.
2: Au revoir.
5: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: right, so.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Find your theory. The song.

0: rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.